0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc předtím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijdou fakt jako hvězdy z zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím. To ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se organizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tanečníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizol, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí. Tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom jednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubiani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografií, jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten, když vyskočí, tak prostě to je efekt. Já jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi především zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Oto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
2: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži, a mě se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce, a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
1: Lákalo vás někdy třeba učit?
2: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, kteří chci, aby něco prostě tomu umění dali, a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery, a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil, a ten měl nádhernou techniku, jako prostě jsem neviděl kluka, který takhle má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
1: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
2: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tím sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebylo YouTube, nebylo nic, a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce, a trošičku mám strach, že umění, ten kumš toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle, a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh, a ten tanec to může dát tomu divákovi, a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe, a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku, a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže jsem strašně rád. Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
1: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
2: To je strašně těžká otázka, ani na to nedovedu odpovědět, ale určitě jsou to ty technologie. Ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil v 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
1: Je takový přetlak všeho.
2: Možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili, a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
1: Říká Jiří Bubeníček.
3: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Praha žije!
5: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
4: Praha žije!
5: Simple Minds. Life in the City of Angels.
4: Simple Minds.
5: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds.
4: Simple Minds.
5: Life in the City of Angels. ve čtvrtek na Praze.
4: Na Praze.
3: Praha žije.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národní divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistoval Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhletým mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy, no.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korzár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na třeba 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný růží sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdný. A nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tom tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde jak by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidět, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba já mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli. Nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, tak schytněte. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víst. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovýhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být nejvyšší a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovýhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková jako průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty etoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju, být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat, no. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takovou jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začínáte od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
3: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
0: Pražákům je hej na rádiu.

0: až na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým, mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná z začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem se uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže z začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná. Jo? Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě. Ale teďka jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď, jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je to strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro pokaždý, když tvoříte nový balet, to je vždycky jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě, a pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra a když se to povede, tak máte krásný pocity, anebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit můžete taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět tak jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydět se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu změnit. Teda do té premiéry, no. Tak většinou odjedu a už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo patří tomu divadlu na pár let.
1: A to musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct
2: je to,
1: si,
2: no.
1: už ne.
2: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, 3 děti máte, 4?
1: 4.
2: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy někdy to trvá rok, nebo například proces od Kafky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to dá dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo? Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chorograf celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak jako říct tu, i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někdy, no.
1: Pustit to do světa.
2: No, bohužel, no.

0: Čtete si potom třeba kritiky reakce na to své dítě?
1: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
0: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
1: no,
0: tak
1: ale
0: jako
1: to
0: zapomene.
1: Je potom, to je vlastně zvláštní. Práce se s vaším egem a musíte si uvědomit, to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu co nejvíc času můžu, o svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
0: A k tomuhle umění té práci se sebou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy si třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že si člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
1: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil, nevím, 75 baletů, takže začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
0: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
1: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam si vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
0: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času se jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
1: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny, se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
0: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Jenny a 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.
3: Rádio Praha.

0: čtvrtek 28. května Rádio Praha vysílá zprávy. Připravila je Štěpánka Martanová. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Bylo 6 hodin.
1: Zastupitelé hlavního města dnes projednají metropolitní plán. Maďarský premiér Maďar bude v Bruselu s vedením NATO a Evropské komise. Fotbalová reprezentace zahájila přípravu na mistrovství světa. A v Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno a denní maxima do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Nahradí plán z roku 1999. Ve třech kolech veřejného projednávání vypořádali autoři metropolitního plánu přes 78 tisíc připomínek od lidí a městských částí. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
3: Já myslím, že to jednání bude radostné, plné vzájemné ochoty a porozumění a plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města.
1: Opoziční zastupitel Ondřej Prokop z Hnutí ANO plán kritizuje jako neambiciózní. Zastupitelé z jeho hnutí ale nejsou v podpoře návrhu jednotní. Podle předsedy opozičního klubu SPD Milana Urbana Praha nový metropolitní plán potřebuje a zastupitelé by ho měli podpořit. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo byly přihlášeny ještě skoro 30 poslanců. K novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. Vadí jim třeba, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání zákonů o médiích veřejné služby. V otevřeném dopise zároveň požadují zřízení pracovní skupiny. Vláda by měla v polovině června projednat návrh ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy, který převádí financování médií pod státní rozpočet. Vedle toho vznikla i novela koaličních poslanců. Ta má osvobodit od placení poplatků třeba seniory nad 75 let a nebo firmy do 50 zaměstnanců. Maďarský premiér Peter Maďar se dnes v Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Jednat bude taky s belgickým premiérem De Waverem.
4: V pátek se pak Maďar v Bruselu sejde také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Nový premiér usiluje o uvolnění 18 miliard eur, v přepočtu bezmála 450 miliard korun, které Evropská komise v minulosti Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Petr Maďar proto bude na schůzce usilovat o dohodu s šéfkou unijní exekutivy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté začali v Praze přípravu na mistrovství světa, zatím v 29 hráčích. Po nedělním zápase proti Kosovu oznámí trenér Miroslav Koubek finální nominaci, ve které bude 26 fotbalistů. Pak odletí národní tým do Spojených států, kde se do začátku šampionátu utká ještě s Guatemalou. Práce vedení reprezentace po úspěšné baráži přibližuje generální manažer Pavel Nedvěd.
5: Teď samozřejmě všechny ty dny byly pracovní a s trenérem a s celým jeho realizačním týmem jsme připravovali mistrovství světa pečlivě. Máme už vlastně tréninky až do prvního zápasu připravený a už se na tom všichni moc těšíme. Chceme překvapit a udělat radost lidem zase u nás.
1: Dnes ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Praze po ránu začíná zlehka houstnout provoz v Českobrodské směrem do centra, jako obvykle na příjezdu do Běchovic od újezdu, také ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína. Krátce se zdržíte v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. A na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte těsně za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru v připojovacím pruhu stojí nepojízdné nákladní vozidlo. Na místě jsou i policisté a světelná šipka a silničáři.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, už 5 minut po 6. hodině je jasné, že nás v Praze, v metropoli čeká další letní den, byť ty teploty nebudou tak tropické jako v posledních dvou dnech. Aktuálně jsme na 10 stupních, ty denní maxima, jak už zaznělo od Štěpánky, kolem 24 stupňů Celsia. Začíná ranní vysílání Rádia Praha, děkujeme, že ho posloucháte. Co nás čeká za muziku po 6. hodině? Připravení Chainsmokers a Coldplay. Taky Sugar Babes. A celé to odstartuje Bruno Mars. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Skupina Opět a Radeček nám po 6:15 na Rádiu Praha připomněla, že je všechno v pořádku. Dobré ráno, je čtvrtek 28. května. Blíží se letní prázdniny, pojďme se proto vrhnout na lehce dovolenkové téma, respektive na téma, které nejspíše bude zajímat nás, kdo jezdíváme na dovolené do Itálie. Voda z kohoutku není v italských restauracích samozřejmostí a dokonce ani právem. Potvrdil to italský nejvyšší soud, který zamítl žalobu turistky požadující odškodné za to, že jí v hotelu v Dolomitech odmítli k večeři natočit kohoutkovou vodu a nutili ji kupovat balenou v přepočtu za 170 korun. Právní bitva, v níž žena argumentovala základním lidským právem na vodu, se táhla od roku 2019. Víc se můžete přečíst v článku Elišky Strakové na webu irozhlas.cz. Nicméně, ať už kohoutkovou nebo balenou, tak vody bychom i dnes měli pít dostatek. Sice nás nečekají taková vedra jako v posledních dnech, nicméně ty teploty vystoupí nebo mohou vystoupit až ke 24 stupňům. Ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. V Českobrodské směrem do centra na příjezdu do Běchovic popojíždí 10-minutová fronta z konce újezdu, rozjíždí se za odbočkou na Horní Počernice. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se chvílemi zpomaluje mezi Lanovým mostem a Europarkem. V Liberecké do centra přibrzdíte za nájezdem od Veselské a pomaleji pojedete k Bulovce, dál směrem k Blancem je provoz zatím plynulý. A jedete-li okruhem od D1 k letišti, zbystřete kousek za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru blokuje připojovací pruh porouchané nákladní auto, je označené světelnou šipkou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Praha, minuta po půl sedmé, krátké zprávy a Štěpánka Martanová.
1: Dobré ráno. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní skoro tři desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. Ve Zlíně začíná dnes 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy letos přibudou jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později tako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi významné české herce a dabéry. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele, to tvrdí agentura Reuters. Tři exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Informovala o tom iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systém protivzdušné obrany. A hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem jsou v play-off NHL jediný zápas od vyřazení. Ve čtvrtém duelu finále východní konference podlehli na domácím ledě Karolajně 0-4 a v sérii prohrávají 1-3 na zápasy. Dobeš pochytal 39 střel, páté utkání se bude hrát v sobotu ráno českého času na ledě Karolajny. A v Praze bude dnes, tedy ve čtvrtek, jasno nebo skoro jasno a teploty se dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému

0: mostu sesune kolona od sjezdu na Hradeckou dálnici D11 až k Průmyslovém. Z druhé strany od Barrandovského mostu sílí provoz na jižní spojce, výrazně se zpomaluje u Spořilova a popojíždí se až za Lanový most. V Liberecké do centra se zdržíte mezi Stříškovem a Bulovkou, ve Kbelské z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou a před Barrandovským mostem se plní Strakonická od Hornbachu i ulice k Barrandovu. Tam brzdí provoz omezení u teras. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jitro, 4 minuty po 6:30, pokračuje ranní Praha. Děkujeme, že posloucháte, děkujeme, že vstáváte s námi. Režisér Jan Svěrák natočil v naprostém utajení svůj nový film. V komedii Pět švestek představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Za chvíli vás na tuto komedii pozveme. Hezký poslech.

0: Smetana a The Game of Love, posloucháte Radio Praha, 6:45, dobré ráno vám přejeme. Komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících. Tak shrnuje režisér Jan Svěrák svou novou hvězdně obsazenou komedii Pět švestek. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Věra žije sama a už ji v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy jezdila s přáteli na moře. Teď jsou to seniori a není jisté, jestli by takové dobrodružství v jejich věku vůbec zvládli.
2: Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Já bych chtěl chodit zase.
1: Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude věk ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti. Ty totiž nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
4: Když je člověk mladý, tak touží po dětech a netuší, že jim tím vlastně zavaří.
1: Námět podle režiséra Jana Svěráka vznikl z osobních úvah o tom, jak to s ním a jeho přáteli jednou bude. A tak vznikl příběh party seniorů, kteří na společné plavbě zkoumají, co znamená stáří, přátelství i svoboda.
5: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
6: Já do ní taky čurám.
2: A berete taky nesamostatný, vypatlaný jedince?
7: Jo.
1: Film se točil v Česku a 3 týdny také v Řecku, přímo na Plachetnici. Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí další výrazné herecké osobnosti. Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Pět švestek je podle tvůrců dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě.
0: Čtvrtek 28. května bude v Praze jasný nebo skoro jasný, teploty mezi 22 až 24 stupně Celsia. Aktuálně jsme v Praze na 10 stupních. Před Barandovským mostem narůstá kolona ve Strakonické, sune se až už od Lahoviček zhruba 20 minut. V ulici k Barandovu naberete 10 minut před omezením u teras. Na jižní spojce se chvílemi tvoří jen nesouvislá fronta před sjezdem na Modřany. U Novovysočanské směrem od spojovací před odbočkou na Palmovku řeší vážnější nehodu nákladního a osobního auta. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený, očekávejte zdržení v obou směrech. Dál směrem k Ohradě popojíždí kolona před omezením a ke křížení s Hartegovou. Je to na 10 až 15 minut. Východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka Ucpané z úrovně Hradecké D11 až k Průmyslové. Ta se zaplnila ve směru z Hloubětína do Hostivaře mezi Českobrodskou a jižní spojkou a trasa Liberecká Blanka je aktuálně na 25 minut, brzdí se za nájezdem od Veselské.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Sophie B. Hawkins, čtvrtek 28. května, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi Štěpánka Martanová, hezké ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Bude 7 hodin.
1: Na nákup tepelného čerpadla nebo na pořízení systému na zadržování dešťové vody dá letos Praha dotace. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Tenista Menšíka, tenistky Muchová a Bejlek postoupili na Roland Garros do třetího kola. A v Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze budou moci využít dotace na pořízení tepelného čerpadla, zelené střechy a nebo systémy na zadržování dešťové vody. Rozhodli o tom radní hlavního města, kteří na to vyčlenili 50 milionů korun. O podporu budou moci žádat majitelé rodinných domů, bytů, ale také bytová družstva a společenství vlastníků. Žádosti budou moci podávat od července, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
3: Všichni cítíme, že v létě v Praze jsou ta čím dál teplejší a budeme moc rádi, když nám s vylepšováním v ulicích pomohou i sami obyvatelé. Věřím, že díky těmto změnám bude finanční podpora dostupnější a lidi to namotivuje se více zapojit.
1: Okresní soud v Rakovníku začne řešit případ bývalého ředitele lesní správy Lány Pavla Rusa. Podle obžaloby spolu se svým podřízeným umožnil bezplatné zastřelení jelena, který měl cenu přes 100 000 korun. Rakovnický soud je letos v únoru odsoudil trestním příkazem. Oba proti němu ale podali odpor, proto soud nařídil hlavní líčení. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání, v Česku roste. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce, což je asi o 2,5 tisíce více než před 4 lety. Nejde jen o učení doma s rodiči. Část dětí dochází do komunitních skupin anebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. A součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
4: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
1: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Argentince Novoliehno porazil po víc než 4,5 hodinách ve vedru 3-2 na sety. Po využitém matchballu Menšík padl vyčerpáním na zem a zapotřeboval pomoc lékařů.
5: Od čtvrtého setu jsem nebyl schopen díky těm podmínkám do sebe vlastně dostat skoro žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a víceméně bych to ani v sobě neudržel, tak logicky po těch 2 hodinách, co jsem vlastně nepil tady v tomhle vedru, tak přišla dehydratace a díky tomu ty křeče přišly.
1: Třetí gólo dvouhry si zahraje taky Karolína Muchová a Marie Bousková. Vypadly naopak Sára Bejlek a Tomáš Macháč. Dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se dostanou na 22 až 24 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Křižovatce k Belské a Kolbenově nefungují semafory, kolona se sune hlavně k Belskou, ve směru z Letňan brzdí se za Novopatskou. V ulici k Barandovou směrem z centra čekejte kolonu od Kauflandu, popojíždí k nehodě kousek před sjezdem na okruh pravý pruh a blokují následky střetů 3 vozidel. V Karlovarské do centra se sune fronta od sjezdu k okruhu, z okruhu. Na úrovni Klokočky je nehoda, bouralo tam nákladní vozidlo s osobním. A v Novovysočanské směrem od spojovací před odbočkou na Palmovku řeší vážnější nehodu nákladního a osobního auta. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený, očekávejte zdržení v obou směrech. Dál směrem k ohradě popojíždí kolona před omezením ke křížení s Hartegovou. Je to na 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, 7 hodin a téměř 5 minut, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje ranní vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že vstáváte právě s námi ve čtvrtek 28. května. Po 7. hodině další muzika, zazní David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Aktuální jednička našeho hitu týdne, Bibi Rexa, Faithless a New Religion. No a jak jsem zmiňoval, dnes je čtvrtek, 28. května. S jakými událostmi se ten dnešek pojí? Kdo slaví svátek a kdo narozeniny? To řekneme už za chvíli. Hezký poslech.

0: Hezké ráno, ve čtvrtek 28. května vstáváte s Rádiem Praha, 7 hodin a 14 minut, čas nejvyšší podívat se na to, kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí se dnes připomínáme.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. To je složení na dvou slov. Vůle a Helma. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Karl Marx komunu označil za příklad diktatury proletariátu. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Plzeňská Viktorka byla dekorována fotbalovým mistrem poprvé před 15 lety. V předposledním kole porazila Baník a už nikdo nemohl titul sebrat. 100 let klubu tak oslavila tím nejlepším možným způsobem. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. A 55 americký ministr zahraničí Marco Rubio. Já přeju dobrý den.
0: Ten den bude jasný nebo skoro jasný, s teplotami mezi 22 až 24 stupni Celsia, aktuálně 10 stupňů. Na výjezdu ze Zlíchovského tunelu směrem k Mrázovce blokují levý pruh dvě havarovaná osobní auta. Nesouvislá fronta začíná už na konci jižní spojky před Barandovským mostem. V ulici k Barandovu směrem z centra těsně před sjezdem na okruh odklízejí následky po nehodě dodávky a dvou osobních aut. Průjezdní je pouze levý pruh, kolona se sune z úrovně Kauflandu. Na severu metropole zůstává ucpaná Liberecká do centra. Od nájezdu z Veselské k Blance pojedete téměř půl hodiny. Plná je i Povltavská od Zenklovy k Bulovce i Trojská od Kempu. Na východní části okruhu, následně i na Štěrboholské spojce dlouhá kolona od sjezdu z D11 k Průmyslové, ta je plná zhloubětí na Dohostivaře mezi Českobrodskou a jižní spojkou a v křižovatce k Belské a Kolbenové stále nefungují semafory, kolona se sune hlavně k Belskou ve směru z Letňan, brzdí se za Novopatskou. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 7:30 a před námi jsou krátké zprávy, připravila je Štěpánka Martanová.
1: Dobré ráno. Praha rozšíří nabídku svých sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek. Schválili to tento týden pražští radní. 3 byty magistrát poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou a to lidem, kterým hrozí ztráta bydlení. Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívěšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Nejméně 10 studentek zemřelo při požáru internátu v oblasti Nakuru v centrální části Keni. Informovala o tom dnes místní rozhlasová stanice Capital FM s odvoláním na policii. Požár údajně vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Rychle se šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. A fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti a potvrdit ji může v nedělní odvětě od 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti. A v hlavním městě bude dnes jasno nebo skoro jasno a teploty se odpoledne dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Katko, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Na dálnici D1 na příjezd do Prahy směrem z Brna po pojíždí nesouvislá fronta z úrovně okruhu z 10. kilometru. Odtud ke sjezdu na jižní spojku je to přibližně na 20 minut. Na hlavní části pražského okruhu směrem z D1 k letiště regulují vjezdy do obou tunelů. S kolonou tak počítejte už od sjezdu na Vestec přibližně ze 4. kilometru. V ulici k Barandovu směrem z centra těsně před sjezdem na okruh pokračují s vyšetřováním kolize dodávky a dvou osobních aut. Průjezdný je tam pouze levý pruh, kolona od úrovně Kauflandu. V Karlovarské do centra čekejte zdržení už ve sjezdu z okruhu na úrovni Klokočky řeší srážku nákladního vozidla s osobním. A teď pozor, velká komplikace na magistrále směrem z Holešovic. Kousek před náměstím IP Pavlova je kvůli havárii vody průjezdný pouze pravý pruh. Už teď se tvoří velmi dlouhé kolony. Čekejte až 20-minutové zdržení. A dobře dojďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rodinný den na výstavišti.
6: To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Topíte se v reklamách.

Dobré ráno a klidné vstávání vám přejeme, 7 hodin 34 minut, aktuální čas a taky čas, kdy ladíte 107,1 FM, posloucháte Rádio Praha. Pražští zastupitelé budou dnes hlasovat o metropolitním plánu. Podle něj se bude v následujících letech řídit výstavba a rozvoj hlavního města. Kde by například mohly vzniknout nové výškové budovy, to se řekneme už za chvíli. Teď ale Činasky nebo Aviči, hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Ještě jednou, dobré ráno.

0: Máte 7:45, posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám přejeme. Pražští zastupitelé mají dnes projednávat metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Nahradí tak starý územní plán z roku 1999 a další podrobnosti má reportér Petr Kastner. Petře, dobré ráno.
1: Dobré ráno. V dokumentu je vyznačený prostor například pro výstavbu okružního metra o nových železničních tratí, jako třeba té na letiště Václava Havla, nebo oblastí pro výstavbu nových domů. Lidé a zástupci městských částí poslali tvůrcům metropolitního plánu 78 tisíc připomínek. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit. Buď ho vrátí k přepracování, nebo ho schválí, pak by začal platit 1. září.
0: Petře, metropolitní plán reaguje taky, nebo reguluje taky výšku nových staveb. Kde by mohly vzniknout vysoké budovy?
1: Nejvyšší až 100-metrové budovy by podle plánu mohly být například za Libeňskou arénou vedle rezidence Eliška nebo taky u stadionu Eden ve Vršovicích. V plánu jsou vyznačená i další místa, kde se budou moct stavět třeba bytové domy, například bývalý průmyslový areál Avia Letňany. Vedení města počítá, že dokument umožní výstavbu až 350 tisíc bytů. Připomenu, že plán vzniká od roku 2012.
0: Jak ten plán hodnotí pražská opozice?
1: Podle námi oslovených opozičních zastupitelů je důležité metropolitní plán schválit. Například zastupitel Ondřej Prokop z hnutí ANO ale kritizuje, že dokument příliš omezuje právě výškové limity nových budov. Adamovi Scheinherovi z Prahy sobě zase vadí, že schvalování je podle něj příliš rychlé a zastupitelé neměli čas se seznámit s dokumentem podrobně. Předseda opozičního zastupitelského klubu SPD Milan Urban nový metropolitní plán podporuje.
0: Ten plán kritizuje například občanské sdružení Arnika. Co jí vadí?
1: Podle sdružení nedostatečně chrání třeba zeleň a nezajišťuje dost prostoru na výstavbu škol, školek a zdravotních zařízení. Taky Arnika kritizuje rychlost schvalování plánu a vyzvala zastupitele, aby hlasování odložili. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN ale už dříve řekl, že postupují podle pravidel a časových lhůt, které udává zákon. Doplním, že současný starý územní plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028.
0: Pražští zastupitelé dnes mají schvalovat metropolitní plán. Mluvili jsme o tom s reportérem Petrem Kastnerem. Petře, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Čtvrtek 28. května v Praze bude primárně jasný nebo skoro jasný. Čeká nás další vloženě letní den. Teploty mezi 22 až 24 stupně Celsia. A jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Katka Jelenová.
2: Hezké dopoledne. Na magistrále směrem z Holešovic do centra kousek před IP Pavlova je ze 4 průjezdný pouze jeden. Důvodem je havárie vodovodního řadu, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona téměř z Hlávkova mostu je na více než půl hodiny. Z druhé strany od Pankráce je plný Nuselský most. Prvním světlům v Legerově se jede okolo 15 minut. Před Barandovským mostem trvá hustý provoz jak na jižní spojce od Vídeňské ve Strakonické z Lahovic i v ulici k Barandovou, tam se brzdí kvůli omezení u teras. Ulici k Barandovou a potíže i v opačném směru, tedy z centra. Těsně před sjezdem na okruh odklízejí následky kolize dodávky a dvou osobních aut. Blokovaný zůstává pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. A v Karlovarské do centra velmi opatrně za sjezdem z okruhu v pravém pruhu havarovaná vozidla, kolona také přibližně na 5 až 10 minut. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
3: Hit týdne.
5: Číslo 1.

0: čtvrtek 28. května, Radio Praha vysílá zprávy ve studiu, s ním Štěpánka Martanová. Dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno.
0: Bude 8 hodin.
1: Pražští zastupitelé dnes projednají metropolitní plán. Izrael vyzval libanonské civilisty k evakuaci 300 vesnic a měst. Ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí hokejová reprezentace dnes odpoledne proti Finsku. A v Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno a maximální teploty do 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Nahradí starý územní plán z roku 1999. Ve třech kolech veřejného projednávání vypořádali autoři metropolitního plánu přes 78 tisíc připomínek od lidí a městských částí. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN.
3: Já myslím, že to jednání bude radostné, plné vzájemné ochoty a porozumění a plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města.
1: Opoziční zastupitel Ondřej Prokop z Hnutí ANO plán kritizuje jako neambiciózní. Zastupitelé z jeho hnutí ale nejsou v podpoře návrhu jednotní. Podle předsedy opozičního klubu SPD Milana Urbana Praha nový metropolitní plán potřebuje a zastupitelé by ho měli podpořit. Do charitativního projektu Recykluj mobil se nově zapojí Praha 5. Staré telefony budou moci lidé odevzdávat od června do konce srpna na úřadu městské části ve Štefánikově ulici a na náměstí 14. října. Z každého mobilu dostane 10 korun jedličku v ústav. Část peněz získá i Pražská zóna podporu gorel nížených. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby nezvýhodnilo rodiče dětí, které se narodí do konce tohoto roku. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizballáh. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna. Je to největší izraelské evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizballáhu zintenzivnit.
4: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizballáhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizballáh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16 hodin a 20 minut. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
5: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
1: Dnes, tedy ve čtvrtek, bude v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty se odpoledne dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: No, pojďme ještě na silnice. Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína popojíždí kolona, nejprve hned ve sjezdu z Cínovecké, poté se jede v celku plynule a výrazně se brzdí opět za sjezdem z Novopatském před Kolbenovou v pravotočivé zatáčce. Navíc v pravém pruhu zastavilo nepojízdné osobní auto, velmi pomalu se tak jede pouze levým. A potíž trvá i v křížení k Belské a Kolbenovém, stále tam nefungují semafory. Od Cínovecké nabíráte dlouhé zdržení i v Liberecké do centra, k Blance pojedete zhruba půl hodiny. Na městském okruhu regulují provoz v Mrázovce směrem na Břevnov a dlouhá kolona se sune už na jižní spojce od sjezdu na Modřany. Ucpaný je následně Barandovský most i Dobříšská. V ulici k Barandovu trvají potíže ve směru z centra, těsně před sjezdem na okruh odklízejí následky kolize dodávky a dvou osobních aut. Blokovaný zůstává pravý pruh a zdržení do 5 minut a na magistrále směrem z Holešovic do centra kousek před IP Pavlova je ze 4 pruhů průjezdný pouze jeden. Důvodem je havárie vodovodního řadu. Projíždí se pouze levým pruhem kolona, téměř z Hlávkova mostu minulá více než půl hodiny.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrej tro, 5 minut po 8 hodině vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý, pokračuje ranní Praha. No a před námi další muzika po 8 hodině, třeba Taylor Swift. Připravení taky Lake Malawi a We Are Domi. No a ztratili jste iPhone a ozvala se vám společnost Apple. Může jít o podvod a cestu k vašim penězům. Podrobnosti už za chvíli, teď třeba Eva Farnham nebo Jason Derulo. Hezký poslech a klidné vstávání vám přejeme.

0: Lenny Kravitz dozněl ve vysílání Rádia Praha. Zjistili jste, že nemáte telefon. Nejspíš jste ho někde zapomněli, v horším případě vám ho někdo ukradl. Naštěstí se vám ale během několika hodin ozvala společnost Apple s tím, že se to zařízení našlo. A pro jeho navrácení, stačí vyplnit online formulář, který vám zašle. Nicméně pozor, může jít totiž o propracovaný podvod a hrozí vám krádež peněz z účtu. Pakliže se vám tedy tato situace stane, rozhodně žádný online formulář nevyplňujte. Víc o tom píšeme a taky mluvíme v dalším díle pořadu Antivirus, který najdete na webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. V centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách. Historie stavby sahá až do 11. století a proto se rotunda řadí mezi jednu z nejstarších románských staveb v Praze.
0: Čtvrtek bude nad hlavním městem jasný nebo skoro jasný, teploty je vyloženě letní 22 až 24 stupňů Celsia, aktuálně jsme na 10 stupních. No a situace na pražských silnicích dál sleduje Katka Jelenová, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Před Barandovským mostem trvá silný provoz jak na jižní spojce od sjezdu na Pankráce, také ve Strakonické od Lahoviček, v Modřanské od Belárie i v ulici k Barandovu. Tam se brzdí hlavně kvůli omezení u teras. V ulici k Barandovu čekejte potíže i v opačném směru, tedy z centra. Těsně před sjezdem na okruhu blokují pravý pruh následky kolize dodávky a dvou osobních aut. Ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína popojíždí kolona nejprve hned ve sjezdu z Cínovecké. Poté pojedete v celku plynule a výrazně brzdí jíte opět za sjezdem z Novopatské. Před Kolbenovou v pravotočivé zatáčce navíc stále v pravém pruhu překáží porouchané osobní auto. Velmi pomalu se tak jede pouze levým. A komplikace trvají i dál na trase, a to v křížení k Belské a Kolbenovi. Stále tam nefungují semafory. Na magistrále směrem z Holešovic do centra nabíráte zdržení už kousek za Hlávkovým mostem. Půl hodiny se jede až k výraznému omezení před náměstím IP Pavlova. Kvůli havárii vodovodního řadu se tam projíždí pouze levým pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Holly Humberstone doznívá ve vysílání Rádia Praha. Dobré ráno, přejeme, je 8:30 a tady jsou krátké zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletý starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. Ve Zlíně dnes začíná 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy letos přibudou jména herečky Kristýny Barinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později taky jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 10 studentek. Několik dalších bylo zraněných. Informuje o tom tamní rozhlasová stanice Capital FM s odkazem na policii. Požár podle ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. A hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem jsou v play-off NHL jediný zápas od vyřazení. Ve čtvrtém duelu finále východní konference podlehli na domácím ledě Caroline 0-4 a v sérii prohrávají 1-3 na zápasy. Dobeš pochytal 39 střel. A dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice a na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce popojíždí dlouhá kolona z úrovně Černého mostu až k Průmyslové. Trasa z Letňan přes Hloubětín do Hostivaře je ucpaná v několika úsecích. Kbelská je plná mezi prosekem a křížením s Poděbradskou, na cestě navíc dvě překážky. Nehody dvou nákladních a porouchané osobní auto v levém pruhu. O kus dál se popojíždí i Průmyslovou mezi Českobrodskou a jižní spojkou. Spojka před Barandovským mostem a kolona od sjezdu na Pankrác i most samotný špatně průjezdný, hustý provoz i dál v Dobříšské je to kvůli výrazné regulaci vjezdu do Mrázovky. Plná nadále i Strakonická od Lahovec, Modřanská od Belárie i ulice k Barandovu mezi Lamačovou a omezením u teras. A na magistrále směrem z Holešovic do centra dnes dlouhé zdržení, fronta na více než půl hodiny se sune už kousek za Hlávkovým mostem. Příčinou je omezení před IP Pavlovám kvůli havárii vodovodního řadu, se tam projíždí pouze levým pruhem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Designér, vítěz ceny Czech Grand Design za rok 2025 Jiří Krejčiřík. Porotu oslovil třeba kolekcí svítidel s názvem Emílie a Emil. Co pro něj toto ocenění znamená? Co bude dělat v Japonsku? A proč je pro designéra důležité obklopovat se skvělými řemeslníky?

Aktuální čas, děkujeme, že vstáváte s Rádiem Praha, díky, že ladíte 107,1 FM, ale i pokud ladíte naše vysílání v aplikaci Můj rozhlas nebo přes stránky praha.rozhlas.cz. Za chvíli pár tipů na to, co v těchto dnech podniknout, jak využít toho krásného letního počasí, no a do té doby další muzika, třeba Lake Malawi a VR Domy nebo Miles Smith. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, posloucháte vysílání Radia Praha, 8 hodin a 44 minut, to je aktuální čas, Adele nám to dozněla, no a před námi pár tipů na to, co v těchto letních dnech podniknout. Slovo má Mirka Štefl.
1: Z Radia Praha vám přeju hezký den, vydejte se na piknik s dobrovolníky, dozvíte se, kde všude dobrovolníci pomáhají, jaké jsou jejich zkušenosti nejen z Česka, ale i ze zahraničí a třeba i právě vás dobrovolnická činnost zaujme. Na místě bude i chillout zóna, zahrajete si tam karetní i deskové hry. Pohodové odpoledne a večer můžete strávit v Rígrových sadech. Začátek je v 17 hodin. A ve Valdštejnské zahradě Senátu pokračuje kulturní festival Valdštejnské léto. I letos se tam každý čtvrtek můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení souborů z celé republiky. Pod širým nebem si tak můžete užít koncerty třeba základních uměleckých škol a poznat tak pro vás neprobádané hudební žánry. Vstup na Valdštejnské léto, které potrvá až do září, je zdarma. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Ať už dnes máte v plánu cokoliv, tak počítejte s tím, že v Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 22 až 24 stupni Celsia. No a situace na pražských silnicích sleduje Katka Jelenová. Katko, hezké ráno ti přeju.
2: Hezké ráno i tobě, Vojto. Magistrála je značně ucpaná v obou směrech. Od Holešovic působí velké potíže omezení před IP Pavlova. Tam je po havárii vodovodního řadu ze 4 pruhů průjezdný pouze jeden, a to levý. Kolona od Hlávkova mostu je na více než půl hodiny. Směrem z D1 ztratíte okolo půl hodiny po pojíždění téměř od sjezdu do Olbrachtovy. Pokračuje regulace vjezdu do Mrázovky směrem na Břevnov. Dlouhá kolona tak stále na jižní spojce od sjezdu na Pankrác i ve Strakonické od Lahoviček. Dlouhé držení i v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky. Na Břevnově postojíte v Patočkově před tunely od Kláštera. V Bělohorské před Vypichem v obou směrech, plnější je i ze spod od Plzeňské Kukulova v okolí nemocnice. A od sjezdu z Cínovecké přetrvávají kolony jak v Liberecké k Blance, tak ve Kbelské do Hloubětína a dál ve směru na Hostivař i v Průmyslové v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
4: Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: 9 hodin, dobré ráno, posloucháte Rádio Praha a zprávy připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezké dobré ráno. Dopravu v centru Prahy u náměstí IP Pavlova omezuje havárie vodovodu. Ukrajinský ombudsman zkritizoval situaci v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Fotbalová reprezentace zahájila přípravný kemp před mistrovstvím světa a v Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno a maximální teploty 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na magistrále u náměstí IP Pavlova v Praze prasklo vodovodní potrubí. Nehoda omezuje dopravu. Jak dlouho potrvá oprava, zatím není jasné, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: V Sokolské ulici v noci prasklo vodovodní řad pro jeden bytový dům. Pro jejich obyvatele máme zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Vzhledem tomu, jaké to lokalitě a u výjezdu z hasičské záchranné stanice, tak se na místě do chvíle řeší aktuální dopravní režim na magistrále.
1: Chodníky a silnice v pražských satelicích bude nově čistit užitkový elektromobil. Díky vyměnitelné přední nástavbě umožní celoroční údržbu komunikací, včetně odklízení sněhu. Radnice za něj zaplatila víc než 2 miliony korun. Elektrický pohon má zajistit snížení emisí i nízkou hlučnost. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle rezortu školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí anebo snahy přizpůsobit výuku jejich potřebám. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušovaná lidská práva.
4: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastnilo po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3 hráče. Finální nominaci oznámí v neděli po zápase s Kosovem. Pokračuje jeho asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít. Nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí.
1: Dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty se během dne dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Katka Jelenová. Hezké ráno.
6: Pěkné ráno, Vojto, všem posluchačům a hlavně řidičům a řidičkám. Magistrála zůstává ucpaná v obou směrech. Od Holešovic působí dnes opravdu velké potíže omezení před IP Pavlova. Po havárii vodovodního řadu je ze 4 pruhů průjezdný pouze ten levý. Kolona od Hlávkova mostu stále na více než půl hodiny. Na magistrále nabíráte dlouhé zdržení i z opačné strany, tedy pokud jedete od dálnice D1, zhruba 20 až 30 minut se popojíždí od budovy soudu až k Vinohradské. Pokračuje navíc regulace vjezdu do Mrázovky směrem na Břevnov. Dlouhá kolona přetrvává na jižní spojce od sjezdu na Pankrác i ve Strakonické ulici od Lahoveček. Dlouhé zdržení stále nabíráte i v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky. A od sjezdu z Cínovecké, to už jsme na severu metropole, tam přetrvávají kolony jak v Liberecké směr Blanka, tak i ve Kbelské směr Hloubětín. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 9:04, hezké ráno. I takhle po 9. hodině už teď znát, že nás v metropoli čeká další krásný letní den. Nicméně, dobrá zpráva, nebudou to tak vysoké teploty, jako v posledních dnech, maximum, jak už zaznělo od Štěpánky, kolem 24 stupňů. Před námi po 9. hodině další muzika, zazní Maroon 5. Taky Sombr. No a dnes je čtvrtek, 28. května. Kdo slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme, to vám už za chvíli řekne Petr Jungmann. Teď Walk the Moon a Sharp Dance. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Možná jste právě za znění skupiny R.E.M. dorazili do práce. Kéž by tak vypadalo každé ráno. Posloucháte Rádio Praha, hezké ráno přejeme, 9 hodin a 17 minut. Je čtvrtek, 28. května. Kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme? To ví Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. To je složení na dvou slov. Vůle a Helma. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Karl Marx komunu označil za příklad diktatury proletariátu. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Plzeňská Viktorka byla dekorována fotbalovým mistrem poprvé před 15 lety. V předposledním kole porazila Baník a už nikdo nemohl titul sebrat. 100 let klubu tak oslavila tím nejlepším možným způsobem. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. A 55 americký ministr zahraničí Marco Rubio. Já přeju dobrý den.
0: Ten den bude vyloženě letní, nicméně, jak už jsem zmiňoval začátkem hodiny, nečekají nás taková vedra jako v posledních dnech, ta maxima jsou kolem 24 stupňů, aktuálně v Praze měříme 17 stupňů Celsia. A jak to vypadá na silnicích, na to se ptám Katky Jelenové.
5: Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď je velká komplikace. Kousek za výjezdem z Lohkovského tunelu. Na 14,5 kilometru vážná nehoda několika osobních vozidel a motorkáře. Na místě policisté, hasiči i vrtulník letecké záchranné služby. Provoz na okruhu z D1 k letišti je tak dočasně zastavený. První část kolony začíná už u Jesenice na 82. kilometru. Počítejte s velkým zdržením. Na okruhu čekejte zdržení i ve směru z letiště k D1 brzdí se za Karlovarskou na 25. kilometru a bezmála půl hodiny se popojíždí k Ořechu na 18. A okruh do Třetice jedete-li směr D7 na Slaný. Čekejte kolonu od sjezdu do Evropské. Do zhruba 10 minut se sune fronta k omezení u letiště. A před vypichem plno v Bělohorské v obou směrech od Karlovarské těsně před křížením s Kukulovou. Navíc pravý pruh blokuje nepojízdná dodávka. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Desátá, posloucháte Rádio Praha a před námi jsou krátké zprávy. Štěpánka Martanová má slovo.
1: Hezké dopoledne. Praha rozšíří nabídku svých sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek. Schválili to tento týden pražští radní. 3 byty magistrát poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou, a to lidem, kterým hrozí ztráta bydlení. Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové doma, a to v programu Nová zelená úsporám Light. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 15 studentek. Několik dalších bylo zraněných. Informuje o tom tamní rozhlasová stanice Capital FM s odkazem na policii. Požár podle ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. A fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit je může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to na svém stadionu v Uherském Hradišti. A dnes bude v hlavním městě jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty se dostanou odpoledne maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Štěpánku Martinovou střídá Katka Jelenová. Katko, jak to vypadá na silnicích?
3: Na Pražském okruhu směrem z D1 k letiště na výjezdu z Lochkovského tunelu na 14,5 kilometrů stále zastavený provoz. U vážné nehody tam zasahuje dokonce i vrtulník letecké záchranné služby. Kolona začíná u Jesenice na 82. kilometru. Na okruhu čekejte dlouhé zdržení i ve směru z letiště k D1. Brzdí se za Karlovarskou na 25. kilometru a bezmála půl hodiny se popojíždí k Ořechu na 18. A ještě se podíváme na magistrálu, ta zůstává ucpaná hlavně ve směru od Holešovic. Velké potíže stále působí omezení před náměstím IP Pavlova. Po havárii vodovodního řadu je tam ze 4 pruhů průjezdný pouze levý. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké ráno, možná skoro až dopoledne, je 9 hodin a 32 minut, posloucháte ranní Prahu. No a cítíte někdy, že život ostatních vypadá dokonalej než ten váš? A právě i o nenaplněných očekáváních a nekonečném hledání štěstí a lásky je nová hra Patrika Hartla Blbka. Světovou premiéru má dnes večer ve studiu 2. Víc v našem vysílání za chvíli, teď zpěvák Sombr. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: O znění vašeho čtvrtečního dopoledne se stará Rádio Praha. Děkujeme, že ladíte 107,1 FM a minutu po tři čtvrtě na 10 další reportáž. V posledních 4 letech jste ho mohli potkat na křtu nových kněha nebo na televizní obrazovce v soutěži Stardance. Teď se Patrik Hartl znovu vrací do režisérského křesla. Ve Studiu 2 představí svou novou hru Blbka. Světovou premiéru má dnes večer.
1: Procházíme hormonálníma změnama, nesmíš ty hormony nechat, aby nás ovládly.
2: Tebe to neděsí, že už tady takhle spolu budeme navždycky? Nechceš poznat třeba ještě nějaký jiný životní obzor?
3: Ta nutkavá touha po něčem nedosažitelným mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat, a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát. No.
4: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
3: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali. Ona totiž blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
4: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
3: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme. Ještě jsem tam nechal postavit výtah, který nám jako bliká a dělá, že jezdí.
4: V inscenaci se představí 5 herců, mezi nimi třeba Saša Rašilo, Sabina Remundová nebo Marika Šoposka.
5: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role Blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat.
4: Říká Marika Šoposka, která v inscenaci zažije třeba i panickou ataku ve výtahu.
6: Vypadá, že se to zaseklo mezi patrama.
7: Počkejte, to mi neříkejte ani ze srandy tohle.
6: No jo, fakt, pardon, zaseklo se to, hele.
7: Já mám klaustrofobii.
6: Fakt jo.
7: No. Můžete to nějak
5: Mě na tom baví ten balanc, že ona vlastně je trošku trapná, ale vlastně má i takový docela hluboký momenty, a vybalancovat tyhle ty dvě věci, aby to nespadlo za tu hranu té trapnosti a zas, aby to nebylo moc tragický, vlastně je docela pro mě výzva.
4: Na jevišti se objeví i postava vědeckého redaktora České televize. Reálný předobraz, ale podle režiséra nemá.
3: Všechno je vymyšlený. Já málo kdy se inspiruju něčím konkrétním. Vymyslel jsem ty postavy tak, aby každá z nich přistupovala k tomu problému z jiného úhlu.
4: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2, a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Čtvrtek 28. května bude v hlavním městě, co se oblohy týče, skoro jasný až jasný. Teploty vyloženě letní 22 až 24 stupňů Celsia, aktuálně měříme 18. No a na silnice nás vezme Katka Jelenová, hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne. Na magistrále v Sokolské směrem z Holešovic o něco lepší situace v omezení před IP Pavlova. Po havárii vodovodu už se projíždí levým i pravým pruhem. Kolona však stále dlouhá, po pojíždí od Hlávkova mostu přes 20 minut. Směrem od D1 nabíráte zdržení od budovy soudu do Lagerovy. K prvním semaforům je to také na více než 20 minut. Před Barandovským mostem čekejte nesouvislou frontu na jižní spojce od nájezdu z Vídeňské. Stále ještě dle potřeby regulují vjezd do Mrázovky. Kolonu tak čekejte i za mostem v Dobříšské. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letiště na výjezdu z Lochkovského tunelu na 14,5 kilometru po nehodě obnovili provoz v obou jízdních pruzích. Vrtulník záchranářů odletěl, následky kolize přesunuli do odstavného pruhu. Regulace vjezdu do obou tunelů ale neskončila, kolona popojíždí od Jesenice z 82. kilometru. A ještě se podíváme na výjezd z metropole směr Ústecká D8, fronta v Cínovecké od sjezdu na Březiněves popojíždí k nehodě těsně před odbočkou na Zděby. Přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
11: Rok je náš.
12: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
11: Rok je náš.
10: Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 28. května Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi Štěpánka Martanová. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Pražský magistrát nabídne 22 městských bytů lidem v nouzi. Spojené státy nejsou ještě podle prezidenta Trumpa spokojené s návrhem dohody s Íránem. Hokejová reprezentace bude hrát v čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. A v Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha rozšíří nabídku sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek. Schválili to pražští radní. 3 byty město poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou lidem ohrožených ztrátou bydlení, jak říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Je opravdu důležité, aby městské byty pomáhaly tam, kde to dává největší smysl. Část z nich půjde lidem se zdravotním omezením a 8 bytů bude sloužit potřebným profesím, jako jsou třeba učitelé nebo zdravotníci.
1: Do charitativního projektu Recykluj mobil se nově zapojí Praha 5. Staré telefony budou moci lidé odevzdávat od června do konce srpna na úřadu městské části ve Štefánikově ulici a také na náměstí 14. října. Z každého mobilu dostane 10 korun jedličku v ústav. Část peněz získá i Pražská zoo na podporu kodelní žených. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle rezortu školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka. Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavu v Íránu.
4: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne ke čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Poslední zápas ve skupině Češi prohráli s Kanadou, ale útočník Lukáš Sedlák říká, že se dá navázat na předvedený výkon.
5: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
1: Dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Teploty odpoledne se dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a situace na silnicích mapuje Katka Jelenová. Hezké dopoledne, Katko, jak to vypadá?
6: Hezké dopoledne i tobě, Vojto. Ve Vilznově směrem z Holešovic se výrazně sklidnil provoz před omezením u IP Pavlova. Celé ráno tam byl kvůli havárii vodovodního řadu průjezdný pouze levý pruh a tvořily se kolony na desítky minut. Aktuálně už se jede i pravým a fronta se zkrátila na svou standardní délku na úroveň hlavního nádraží. A z druhé strany od Pankráce zůstává magistrála plná od sjezdu na Nusle. Na výjezdu z metropole směrem k ústecké dálnici D8 čekejte zdržení v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě před zdiby. Jízdní pruh tam blokují následky srážky nákladního a osobního vozidla. A ještě pohled na dálnici D5 směr z Plzně do Prahy. Kamiony od Loděnice z 9. kilometru sunou se pravým pruhem až na okruh a tím i dál za Ořech směr D1 na 18. kilometr. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 10 hodin a 5 minut, to je aktuální čas a taky čas, kdy na Rádiu Praha začíná dopolední vysílání, které jsme velmi rádi, že posloucháte. Po 10. hodině další muzika zazní Felix Jen a Whitney Houston. Připravený taky zpěvák Terry Swims. No a co bychom se mohli učit od goril? Určitě klid, respekt a život beze spěchu, řekl Rádiu Praha ošetřovatel goril Marek Žďánský. Za chvíli podrobnosti, teď třeba Mark Ember. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1

0: legendární Amy Winehouse jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme. Napadlo vás někdy, co všechno nás spojuje s gorilami? Tito tvorové fascinují vědce i veřejnost už desítky let. A čím déle je lidé pozorují, tím častěji zjišťují, že jejich svět je v mnoha ohledech opravdu blízký tomu našemu. O vztazích mezi gorilami, životě v zoologické zahradě i zkušenostech z Afriky jsem si ve vysílání před pár dny povídal s dlouholetým ošetřovatelem Markem Žďánským, který mi řekl třeba to, že jestli je něco, co bychom od nich měli odkoukat, tak je to určitě klid, respekt a život beze spěchu. Celý rozhovor si můžete už teď poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a nebo na webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá, samozřejmě dál sledujeme a ty čerstvé informace vám přenášíme. Před Vypichem trvá zdržení v Bělohorské v obou směrech, z centra se fronta sune od Kláštera, od Karlovarské se brzdí na Malém Břevnově, těsně před křížením s Kukulovou, navíc pravý pruh stále blokuje, nepojízdná dodávka, na místo už dorazila odtahovka. Před Barandovským mostem je plná jižní spojka od sjezdu na Pankrác, v ulici k Barandovu směrem z centra čekejte zdržení už těsně za sjezdem z mostu před geologickou řeší nehodu. Na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu z hradecké dálnice D11 k Průmyslové a k Belská je plnější v obou směrech mezi Poděbradskou a Novopatskou v Novopatské směrem z Černého mostu. Čekejte silný provoz za sjezdem na Satelice, pomalej se jede až do Belské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Can we make a start? Posloucháte Radio Praha, 10:31, aktuální čas, vysíláme krátké zprávy, slovo má Štěpánka Martanová.
1: Dopoledne. Iniciativa Nula dnes spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze. Zaznamenávat do ní nehody i místa, kde se necítí bezpečně, může kdokoliv. Do webové aplikace se tak dají zanést přechody, křižovatky anebo ulice, kterým se lidé vyhýbají, anebo kam raději nepouštějí děti. Aktuálně je v mapě přes 40 míst. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Dosud stát podpořil na 600 tisíc domácností. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Žerovné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Třeba chemickému průmyslu hutím anebo odvětví čistých technologií hrozí podle něj zničení nekalou čínskou konkurencí. Nová opatření bude Evropská komise projednávat na zvláštním zasedání o Číně tento pátek. A beach volleyball Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na ostravském turnaji Brazilce Evandra s Aturem 22-20 a 21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Dnes se v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích představí i všech 6 dalších domácích párů v hlavní soutěži. A čtvrtek, tak ten bude v Praze jasný nebo skoro jasný a teploty se během dne dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje Katka Jelenová. Jak to vypadá, Katko?
3: Kbelská směrem z Letňan do Hloubětína a fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. V opačném směru se jede pomaleji ve stoupání před Novopatskou až ke sjezdu na Prosek. Mnohem delší zdržení naberete, pokud pokračujete dál směrem k D8 na Ústí. Kolona začíná v Cínovecké už před sjezdem na Čakovice a téměř půl hodiny popojíždí k nehodě před Zdiby. Po kolizi nákladního a osobního vozidla je tam průjezdný pouze jeden pruh. V ulici v Holešovičkách směrem z centra opatrně kousek za mostem Barikádníku. Připojovací pruh z Povltavské blokují následky srážky autobusu a osobního auta. A před Barandovským mostem zůstává hodně plná jižní spojka od nájezdu z Vídeňské. V ulici k Barandovu směrem z centra trvá zdržení od sjezdu z mostu. Před geologickou pokračují s vyšetřováním nehody. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání, děkujeme, že ho posloucháte. Praha podle odborné poroty splňuje mezinárodní standardy v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Hlavní město a pražské nemocnice získaly ocenění od iniciativy Angels. Za chvíli si řekneme víc. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Duo Offenbach doznělo v dopoledním vysílání Rádia Praha. Zástupci Prahy převzali ocenění od mezinárodní organizace Angels. Odborná porota ho uděluje za organizaci péče o lidi s cévní mozkovou příhodou v regionech. Hlavním cílem projektu je celosvětově snížit úmrtí a trvalé následky spojené s takzvanou mrtvicí.
1: I hned doplnit neurologické vyšetření, spolu s radiologem udělat CT mozku, nabrat krev a zvážit, jestli pacient má dostat trombolízu. To všechno musíme stihnout do 20 minut.
2: Říká vedoucí cerebrovaskulárního centra fakultní nemocnice Motol Aleš Tomek a dodává, že zásadní pro léčbu pacienta s mrtvicí je včasný příjezd do nemocnice, ale i celkový zdravotní stav.
1: Buď se nám to podaří a pacient je vyléčen hned na začátku a ta hospitalizace trvá jenom několik málo dní, ale bohužel dost často ten pacient už má nějaké postižení, od kterého nedokážeme zachránit a začíná dlouhá cesta rehabilitace.
2: Kromě motolské nemocnice se do programu zapojila mimo jiné i ústřední vojenská nemocnice, anebo taky záchranná služba. Organizace musely podle konzultanta iniciativy Angels Martina Liptaje splnit několik zásadních požadavků kvality péče.
3: Prvním kritériem je, aby byla dostatečná kvalita záchranné služby. Druhým parametrem je to, že nemocnice nebo ichtová centra musí opět splnit vlastně nějaké indikátory kvality. Třetím parametrem je, že musí na danou populaci kraje, musí být dostatečný počet vlastně těch center jako takových.
2: Organizace Angels vytvořila kampaň pro děti mateřských škol a prvních stupňů základních škol, říká koordinátorka Lucie Pražáková.
4: Její velká síla je v tom, aby o té problematice doma mluvili s rodiči a prarodiči a tím pádem šířili ty důležité informace.
2: A doplňuje, že už se to v Praze minimálně jednou podařilo.
4: Čtyřletá Emička z mateřské školy v Praze povídala doma zážitky z toho vzdělávacího programu rodičům a zanedlouho poté si tatínek všiml právě u svého kolegy v práci, pozoroval na něm nějaké příznaky mrtvice a díky tomu včasnému zásahu bez následku nemoc přečkal.
2: Jen za minulý rok měli pražští záchranáři zhruba 2400 výjezdů k pacientům s cévní mozkovou příhodou. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: No a pojďme taky na silnice, v ulici k Barandovu směrem z centra. Čekejte pomalu jedoucí frontu ve stoupání od teras, zhruba 5 minut se sune k nehodě před geologickou, projíždí se tam pouze jedním pruhem. Na jižní spojce na trase k Barandovskému mostu se brzdí před kolonou u sjezdu na Pankrác, naberete zhruba 10 minut navíc. Jižní spojka se plní i v opačném směru, tedy z Barandovského na Černý most, kratší kolona popojíždí v okolí Spořilova, za čerpací stanicí Shell už se pokračuje v celku plynule a Kbelská směrem z Hloubětína do Letňána zůstává ucpaná od Novopatské až do Cínovecké. Kolona popojíždí k dřívější nehodě před Zdiby. Její následky už se podařilo odklidit. Fronta by se brzy měla začít rozjíždět.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
6: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
7: Praha žije.
8: Dopřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
7: Praha žije.
8: Simple Minds, Live in the City of Angels.
7: Simple Minds,
8: skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018. Simple Minds,
7: Simple Minds,
8: Live in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
7: Na Praze.
5: Praha žije.

0: Je čtvrtek 28. května a Praha vysílá. Aktuální zprávy za minutu bude 11 hodin. Slovo má Štěpánka Martanová. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Na nákup tepelného čerpadla anebo na pořízení systému na zadržování dešťové vody dá letos Praha dotace. Ukrajina v noci čelila náletu téměř 150 ruských dronů. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. A v Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze budou moci využít dotace na pořízení tepelného čerpadla, zelené střechy anebo systémy na zadržování dešťové vody. Rozhodli o tom radní hlavního města, kteří na to vyčlenili 50 milionů korun. O podporu budou moci žádat majitelé rodinných domů, bytů, ale také bytová družstva a společenství vlastníků. Žádosti budou moci podávat od července, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
3: Všichni cítíme, že v létě v Praze jsou ty léta čím dál teplejší a budeme moc rádi, když nám s vylepšováním v ulicích pomohou i sami obyvatelé. Věřím, že díky těmto změnám bude finanční podpora dostupnější a lidi to namotivuje se více zapojit.
1: Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 24 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Nejoblíbenější jména v Česku dnes zveřejnil Český statistický úřad. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí, což je nejméně od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. Stále více dětí se v Česku učí doma s rodiči anebo v komunitních školách, místo těch klasických. Dětí s povolením individuálním vzdělání eviduje ministerstvo školství víc než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti.
4: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
5: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivně než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
4: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
6: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
4: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinjal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa čtvrtfinálový duel s Finskem. Zápas začne v Curychu v 16 hodin a 20 minut a bude ho ovlivňovat i počasí. Podle Jiřího Černocha už ve Friburgu byly podmínky velmi náročné a v Curychu má být venku ještě více teplo.
7: Opravdu člověk byl celý mokrej, rukavice, to by si musel brát každý střídání nový rukavice, protože ty jsou po chvíli mokrý a už to člověk prostě nevysuší během té třetiny. Ty haly tady jsou moderní, jsou na to připravený, ale když máte venku 36 stupňů a vevnitř 80 tisíc lidí, tak můžete dělat, co chcete a ten led utrpí prostě a i ten vzduch prostě je horší. No.
1: Dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích dál sleduje Katka Jelenová, hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 zpozorněte kousek za sjezdem na Opatov. Na druhém kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto. Je zatím označené pouze výstražným trojúhelníkem a dost prudce se vybočuje. Pokud pak pokračujete dál s Pořilovskou na jižní spojku směr Černý most, zbystřete těsně za čerpací stanicí Shell. Pravý pruh blokují následky kolize kamionu a osobního auta. A jedete-li do centra, čekejte zdržení na magistrále za sjezdem na Nusle. Fronta se sune okolo 15 minut k prvním světlům v Legerově. Magistrála je plná i od Holešovic z úrovně Bulhara se popojíždí k muzeu. Pak krátce zpomalíte i před omezením u IP Pavlova. Po havárii vodovodního řadu se tam stále projíždí pouze pravým a levým pruhem. Blokované jsou dva prostřední. A ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína opatrněji před sjezdem do Novopatské. V odbočovacím pruhu stojí kamion a osobní auto po nehodě. Nesouvislá kolona od sjezdu z Cínovecké. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 11 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Už teď je jasné, že nás v Praze opět čeká horký letní den. Teploty kolem 24 stupňů, jak zmínila Štěpánka. Po 11. hodině každopádně další muzika zazní Taylor Swift. Taky Marcela Fidlersky. Jestli máte doma výřečné dítě, tak ho klidně pošlete k nám, konkrétně na dílnu Malého novináře. Už v sobotu si děti budou moci zkusit být rozhlasovými reportéry. Podrobnosti už za chvíli, teď skupina Coldplay. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Zpěvačka Lily Ellen dozněla v dopolední Praze. Vaše ratolesti už jsou nejspíš ve škole a ve školce, nicméně možná i ta dnešní ranní cesta do vzdělávacích institucí byla ze zadní sedačky doprovázena množstvím otázek typu kdy, kde, co, proč a jak. Jestli máte doma výřečné a zvídavé dítě, tak ho klidně pošlete k nám. Už tuto sobotu si totiž děti budou moct vyzkoušet, jaké to je být rozhlasovým reportérem. Český rozhlas zve na dílnu malého novináře, která hravou formou přizpůsobenou věku dětí představí základní principy práce rozhlasového novináře. Workshopem provází Míša Vetešková, rozhlasová novinářka, autorka pohádek a divadelních her pro děti. Program proběhne v galerii Vinohradská 12 v suterénu historické rozhlasové budovy a vstupenky je možné zakoupit třeba po rozkliknutí odkazu v článku na webu irozhlas.cz. Jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 zpozorněte kousek za sjezdem na Opatov. Na druhém kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto, na místo už dorazila hlídka policie. Pokud pak pokračujete dál s Pořilovskou na jižní spojku směr Černý most, tak zbystřete těsně za čerpací stanicí Šel. Pravý pruh blokují následky kolize kamionu a osobního auta. Kolona se tvoří už od podjezdu magistrály směrem od Barandovského mostu. Vekbelské směrem z Letňan do Hloubětína vjedete do kolony už ve sjezdu z Cínovecké. Příčinou zdržení je kolize před sjezdem do Novopatské. V připojovacím pruhu tam stojí havarovaný kamion s osobním vozidlem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: 6.
1: Posloucháte Rádio Praha, za půl minuty bude 11:30. Krátké zprávy a Štěpánka Martanová.
2: Hezký den. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cevrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V Souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, anebo faráře v němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cevrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra, ve které hrál Bedřicha Síru. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zatrženého kvůli žhářské

0: Fotbalisté Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově Palubovce vyhráli 98-87. Ve finále se Východočeši utkají s Nymburkem, obhájce prvenství si v semifinále poradil s Obavou ve 4 zápasech. A dnes bude v Praze jasno anebo skoro jasno, teploty se během odpoledne dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich mapuje Katka Jelenová. Hezké dopoledne, jak to vypadá?
3: Pěkné dopoledne, Vojto, já už jsem nedočkavá. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna se sune fronta kamionů z úrovně Opatova z 2. kilometru. Krokem pokračují i Spořilovskou až na jižní spojku směr Černý most. Na spojce těsně za Spořilovskou navíc stále v pravém pruhu řeší nehodu kamionu a osobního auta. D5 před Prahou směrem z Plzně ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. Jsou to hlavně kamiony sunoucí se pravým pruhem až ke sjezdu na okruh. Na Štěrboholské spojce z Černého mostu čekejte kolonu od Běchovic. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic navíc blokuje nepojízdný kamion. Auta od Počernic mají v celku potíže na spojku najet. Pozor na to. A ještě k Belská směr z Letňan dolů do Hloubětína. Kolona už v Cínovecké před Březiněvsí. Příčinou dlouhého zdržení je kolize před sjezdem do Novopatské. V připojovacím pruhu tam stále stojí havarovaný kamion s osobním vozidlem. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Dobrý den, pokračuje dopolední Praha, 11:33, to je aktuální čas. Naše létající redaktorka Monika je na největší influencer marketing konferenci v pražském Sasazu a za chvíli se nám ozve do vysílání přímo z místa.

0: Skupina One Republic nám na Rádiu Praha odhalila svá tajemství, no a tajemství influencer marketingu teď prozkoumává naše kolegyně. Dnes se v pražských Holešovicích totiž koná největší influencer událost roku, kam vyrazila taky naše létající redaktorka Monika Doležalová. A Moniko, hezké dopoledne, co všechno InfluCon letos nabízí?
1: Pěkné odpoledne. No, letošní InfluCon je opravdu rekordní. Očekává se dvojnásobná návštěvnost a vůbec poprvé je program rozdělen do dvou částí. A to dopolední summit, ten je určen hlavně odborníkům z marketingu, a odpoledne se akce otevírá veřejnosti, studentům a taky začínajícím tvůrcům. Hodně se tu řeší budoucnost influencer marketingu, ale taky samozřejmě umělá inteligence, algoritmy sociálních sítí nebo třeba to, jak se dnes tvůrci budují důvěru u fanoušků.
0: Jaká slavná jména na této události vystoupí?
1: Překvapilo mě, že ze zahraničí dorazili přednášející, kteří patří mezi největší světové odborníky na influencer marketing, ale z těch českých tvůrců je tady třeba Kovy, který mluvil o tom, jestli trendy tvoří influenceři nebo samotná společnost a algoritmy sociálních sítí. Dorazil také podcaster Čestmír Strakatý, který se bude za hodinu věnovat tomu, jak dnes tvůrci vydělávají na obsahu a budují si komunitu těch fanoušků. No a velký zájem je i o hosty z reality show a sociálních sítí, například Eva Podrazová, známá z Hell's Kitchen, nebo Sara Chvu ze show Bachelor. Ty tady budou mluvit o tom, jaké je žít pod tím neustálým dohledem internetu a všech těch lidí a jak je těžké oddělit soukromí od toho online světa. Organizátoři chtějí letos ukázat, že influencer marketing už není jenom o hezkých fotkách na Instagramu, ale o obrovském biznesu, který ovlivňuje média, reklamu, ale i společnost.
0: Do pražského Sasazu nás přenesla kolegyně Monika Doležalová. Právě tam se totiž koná největší influencer marketing konference a jménem InfluCon. Moniko, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, kousek za Spořilovskou a čerpací stanicí Šele, po nehodě kamionu a osobního auta neprůjezdní pravý pruh. Kolona od podjezdu magistrály je na čtvrt hodiny. Ucpává se i Spořilovská, předtím i Brněnská od Opatova z druhého kilometru. Krokem jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu se sune fronta od Běchovic. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic stojí nepojízdný kamion. Částečně zasahuje i do pravého pruhu, hlavně nákladní vozidla tak vybočují. A potíže mají i auta najíždějící na spojku od Počernic z ulice Národních hrdinů. No a Vekbelské z Letňan dolů do Hloubětí na odbočovacím pruhu do Novopatské stále překáží havarovaný kamion s osobním autem. Nesouvislá kolona na bezmála půl hodiny začíná už na D8 u Zdib. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, vysíláme polední zprávy, bylo 12 hodin, slovo má Štěpánka Martanová.
1: Krásné čtvrteční poledne. Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat nový územní plán. Američani by podle šéfa české diplomacie mohli u Iránu použít české sledovací zařízení. Hokejová reprezentace bude hrát v čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku a v Praze bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé projednají nový metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Lidé a zástupci městských částí k němu v minulých měsících poslali přes 78 tisíc připomínek. Dnešní program jednání schválili zastupitelé před malou chvílí. Metropolitní plán mají řešit jako první bod.
3: Dokument počítá například s výstavbou okružního metra O, nových železničních tratí nebo bytových čtvrtí. Podle vedení města by mohl umožnit výstavbu až 350 tisíc bytů. Opozice se shoduje, že je důležité plán schválit, kritizuje ale některé části dokumentu i rychlost jeho projednávání. Výhrady má třeba také občanské sdružení Arnika, podle kterého plán nedostatečně chrání zeleň. Pokud zastupitelé plán dnes schválí, začne platit od 1. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Pražští kriminalisté pátrají po čtyřech mladých mužích, kteří posprejovali zeď v Letenských sadech. V památkově chráněném území na ní nasprejovali několik nápisů o délce téměř 15 metrů a podle předběžného odhadu způsobili škodu 1 milion korun. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký a nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použité v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
4: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
5: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
4: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne ke čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Zápas startuje v 16 hodin a 20 minut. Poslední utkání ve skupině. Češi prohráli s Kanadou, ale útočník Lukáš Sedlák říká, že se dá navázat na předvedený výkon.
6: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
1: Dnes tedy ve čtvrtek bude v Praze jasno nebo skoro jasno a odpoledne se teploty dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na to se ptám Katky Jelenové.
7: Na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu se kolona prodlužuje, aktuálně se brzdí už před sjezdem na Běchovice a přibližně 15 minut se popojíždí k odbočce na Dolní Počernice. Připojovací pruh stále blokuje nepojízdný kamion, teď i nákladní vozidlo lehce zasahují do pravého, některá vozidla vybočují. Z druhé strany od Barandovského mostu trvají potíže na jižní spojce, kousek za Spořilovem a Šelkou zůstává po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Od podjezdu magistrály ztratíte 15 minut, fronta hlavně kamion. regionu se sune i Spořilovskou, předtím i Brněnskou od D1 přibližně ze 4. kilometru. A komplikace neustávají ani na příjezdu do Prahy ústeckou dálnicí D8. Do Kolony vjedete před Zdiby a téměř půl hodiny se budete nesouvisle sunout do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. V připojovacím pruhu řeší kolizi kamionu a osobního auta. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 6:15 po 12. hodině posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to, děkujeme, že nás ladíte, a to ať už na 107,1 FM, v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Řeč bude v následující hodině o několika tématech. Dvojitý narozeninový koncert, nový klip i to, jak fungují dva frontmeni v jedné kapele. Mými dnešními hosty totiž budou Honza Kopečný a Petr Ryšavý z kapely Botox. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Kapela Botox letos oslaví narozeniny hned dvěma koncerty v pražském Levels na střeše obchodního domu Mai. Jeden z večerů navíc spojí i s křtem nového videoklipu. Proč si vedle muzikálů potřebovali vytvořit vlastní kapelu? Jak fungují dva frontmeni v jednom projektu? A nebo proč dnes podle nich nestačí jen dobře zpívat, ale člověk prostě musí obstát i v době sociálních sítí a algoritmů? Na to se budu ptát zpěváka Jana Kopečného. Ahoj Honzo.
1: Já vás všechny zdravím, ahoj.
0: A zpěváka Petra Ryšavého, ahoj Petře.
2: Taky zdravím, ahoj, ahoj všem.
0: Panové, my jsme teďka slyšeli píseň Pyžamo a ta píseň vlastně zanedlouho oslaví rok od svého vydání, pokud se nepletu. Jak se na ní zpětně koukáte, jak ji zpětně vnímáte, když přijdete na rozhovor, první, co slyšíte, je vaše písnička, teďka rok stará.
3: Je to hrozně milý a hlavně je pro nás taková hezká satisfakce, to, že vlastně jsme to slyšeli, tu písničku před tím rokem, správně jak říkáš, když jsme to finalizovali na tu desku, tak jsme to měli hodně intenzivní. Fakt člověk má tu písničku od toho skládání, po ty nahrávání, mixy, masteringy, vydání hrozně jako poslouchanou. A pak už ji vlastně člověk hraje jenom na živém hraní a teď ji po dlouhý době slyším a konkrétně tady u vás v krásném studiu a se to tady dobře hraje, tak mám radost, že jsme tu práci, co jsme tomu věnovali, takže to je hezký a že to hraje, že to funguje a hlavně to na rádiu, takže já jsem hrozně nadšený, že to takhle funguje, díky.
0: Já si říkám, že když ta písnička vycházela, tak to bylo vlastně taky v době, kdy jste chystali narozeninový koncert, pokud se nepletu, že to vlastně byly dvě dost souběžné události, tak jaké to bylo finišovat vlastně docela zásadní píseň vaší kapely, a protože zrovna Pyžamo se s vámi hodně spojuju a zároveň chystat velkou akci, tradiční už pro vás.
1: My už asi jsme na to zvyklí, že vždycky vlastně ten pík vlastně toho roku jsou naše jako narozeniny, nějaký s tím spojený koncert, ale samozřejmě nějaký vydání, což znamená, tohle byl zrovna single a ještě se to spojilo s deskou, kterou nám křtěla Lucka Bílá, což i vlastně dát dohromady i takovouhle osobnost s termínem, který jsme měli doladit do tohoto vydání. To všechno bylo poměrně náročné. A ještě jsme si upletli na sebe další bič, kdy jsme vlastně k této písnice vydávali i klip, což byl taky takový poměrně netradiční, protože my jsme prostě, to bylo opravdu ze dne na den. Jsme si řekli, no ale my potřebujeme klip. Jenže ve chvíli, kdy jsme vlastně to vydávali, tak nebylo hezký počasí. Bylo fakt jako hnusně, byla zima, říkáme to jo, ale co budeme dělat, jak to uděláme. Tak pojedeme do Itálie. Mm-hmm. Takže my opravdu ze dne na den jsme se rozhodli, naskákali jsme všichni do naší kapelní dodávky a jeli jsme prostě do Benátek, do Itálie a tam jsme šli točit. A to byla opravdu jako otázka hodin.
0: A
1: jako,
0: původně se ten klip měl točit kde?
1: No původně jsme ho chtěli točit doma v Čechách, že jo? Tak jako,
0: no ale kde konkrétně?
1: No my jsme chtěli nějaký hezký prostředí, chtěli jsme prostě venek, chtěli jsme sluníčko, chtěli jsme, aby to bylo pozitivní, protože ta písnička prostě pozitivní je. A nechtěli jsme ji točit úplně, a tady ještě pomalu byla ještě obleva, takže.
3: No měli to takový jako tolky Prahou, právě Karlův most v pyžamu s nástrojem a takovej ten basking, prostě, že si to natočíme, jenže tady fakt bylo hnusně a jedeme někam k moři, tak jdem do Benátek. No tak jo, tak jsme vyrazili a ten výsledek z toho je super, je to hrozně.
1: Vypadli jsme v Benátkách, tam jsme natočili tenhle klip, připadli jsme se trošku jak hvězdy, protože si nás samozřejmě natáčeli jako různí turisti, protože jsme tam chodili po městě v pyžamech a natáčeli samozřejmě. A i samozřejmě na těch nejfrekventovanějších místech a o to bylo samozřejmě i pro nás zábavný, takže jako, ale je to hezká vzpomínka.
0: Říkám si, pánové, to Pyžamo, ty už se to Honzo zmiňoval, je taková vlastně feel good věc. Máte vědomě potřebu dělat lidem radost, anebo je to prostě vaše přirozená poloha, která z vás tak jako automaticky jde?
3: My jsme oba vyrostli v prostředí divadla, respektive jsme se věnovali vlastně posledních pár let hlavně muzikálům a divadlu. A tam člověk prostě předává emoce. Jestli ta emoce je, jakoby, jak říkáš, prostě šťastná, milá, nebo je naopak taková jako zkroušená a dramatická, už je vlastně jedno, ale zkrátka jsme na to nějak naučení. A vlastně v nás nějaký asi zakořeněný, že prostě člověk tou hudbou nebo tím naším projevem předává nějaký emoce. Ale vyrostli jsme oba dva na normálních českých kapelách, jako jsou Činasky, jako je Kabát, ale i tam jsou ty emoce, tím pádem my jsme vlastně spojili takový to takový to naučený z toho mládí a převedli jsme to do své tvorby. A jestli ta písnička je šťastná, nebo je naopak, jak říkám, prostě nějaká dramatičtější, nebo nějaká jako zamilovanější, už je vlastně jedno, ale jde tam o tu emoci, kterou my předáváme nejen v těch deskách, v těch písničkách, ale hlavně i na tom živém hraní. A na tom si zakládáme, protože ta živá muzika dneska je podle mě strašně důležitá. A je jí čím dál tím méně a my za to bojujeme a ti je čím dál tím více.
0: A k té živé muzice se už za chvíli dostaneme, protože to je samozřejmě zásadní téma těchto dnů pro kapelu Botox a její frontmeni Petr Ryšavý a Honza Kopečný jsou dnes mými hosty, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu se kolona prodlužuje. Aktuálně se brzdí už před sjezdem na Běchovice a zhruba 20 minut se popojíždí k odbočce na Dolní Počernice. Připojovací pruh stále blokuje nepojízdný kamion, lehce ale zasahuje i do pravého a některá vozidla proto vybočují. Z druhé strany od Barandovského mostu trvají potíže na jižní spojce, kousek za Spořilovem a Šelkou. Zůstává po nehodě neprůjezdný pravý pruh od podjezdu magistrály, tratíte asi 15 minut. Fronta hlavně kamionů se sune i Spořilovskou, předtím i Brněnskou od D1 zhruba ze 4. kilometru. A komplikace neustávají ani na příjezdu do Prahy, ústeckou dálnicí D8, do Kolony, vyjedete před Zdiby a téměř půl hodiny se budete nesouvisle sunout do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. V připojovacím pruhu řeší kolizi kamionu s osobním autem.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rozvod?
6: Rozvod.
5: Dobře, bez rukavic.
6: Ano, bez rukavic.
7: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha. Mými dnešními hosty jsou Petr Ryšavý a Honza Kopečný z kapely Botox, zpěváci, herci. Pánové, my jsme v tom předchozím vstupu zmiňovali to živé hraní, ty živé koncerty. Pokud jsem to správně pochopil, Petře, tak pro tebe je to velké gro toho muzikantství. A právě dva velké koncerty vás čekají zítra a dnes. Tento rozhovor vysíláme živě 28. května a 29. a 30. pokud se nepletu, jsou pro vás opravdu dva důležité termíny, protože se na střeše obchodního domu Máj odehrají dva vaše narozeninové koncerty. A vlastně i to, že jsou dva, je dost specifické pro ten letošní ročník. Jak se to stalo, že jsou dva?
1: Jsme si řekli, že první večer odspívám já, druhý odspívá Honza. Já dělám si legraci. My jsme v tomhletom takový, jak říká Honza, to slovo novátorský, že my si prostě na sebe vždycky upleteme nějaký bič a chceme něco jako změnit, aby jsme těm faninkám a fanouškům vždycky dali něco novýho. Zkoušíme nový prostory teď máme konkrétně klub Levels, kde je výborný support, co se týká techniky, světel, fakt ten klub je super. A myslím si, že opět budeme moct nabídnout něco víc. Nás to baví nejenom po té stránce, jak jsi sám zmínil, že to mám rád, tu živou hudbu, ale baví nás to i po té technické. To znamená, baví nás se vrtat ve světlech, aby na danou dobu se rozsvítilo dané světlo, aby za náma, když je nějaký LED panel, aby to správně zafungovalo. Jo. Takže různě propojím tady ty technické věci. Máme na to už super vytvořený tým za těch několik let, co prostě působíme na té scéně. Takže jsme si vyzkoušeli prostě některé profese a už máme ten tým fakt tak jako velký a zkušený, že nás to baví, dělá nám to radost a dělá nám to dobře na duši, když to všechno klapne. Zkrátka ta písnička začne a skončí tak, jak má, a odehraje se tam to, co jsme si vymysleli, tak ty naše vzdušní zámky, které jsou vždycky zatím jenom v hlavách, tak se opravdu jako zhmotněj. Takže nás baví i tato jakoby problematika. Je to super.
0: Když říkáš tým, tak kolik tak lidí stojí za takovou show?
1: Když se mě na to ptal někdo, a když opravdu vezmu i třeba holky, který se nám starají o merch, jo, opravdu a veškerý techniky, tak je tam někde kolem nějakých 12-13 lidí.
0: Hezky.
1: A je to prostě jako stabilní práce a přípravy trvají, ono se to nezdá, ten večer bude trvat třeba 2 hodiny, ale ty přípravy trvají dlouho už jenom po té technické stránce, pak to všechno vymyslet, vstupenky se prodávají, zvou se hosti a tak dále, takže to opravdu zabere toho času spoustu.
0: A když zmiňuješ ty hosty, tak v minulosti jste tam měli třeba Jiřinu Bohdalovou, Martina Dejdara, Lucii Bílou nebo Aleše Hámu. Nehrozí trošku, že potom fanoušci každý rok čekají větší a větší překvapení?
2: Já si myslím, že už vlastně moc větších jmen není, který bychom tam dokázali dostat, a hlavně jako opravdu to nejnáročnější je skloubit ty kalendáře. My tentokrát ten hlavní koncert jsme měli mít vlastně v sobotu, ten pátek jsme přidávali z důvodu právě toho prodeje, a vlastně jsme trošku narazili, protože my jsme vždycky dělali třeba středu, čtvrtek, a vždycky to byla prostě Lucerna. Byla to tradice, která fungovala tady, nebo funguje už, já nevím, možná 30 let, možná i víc. A my jsme si právě vzali tohleto gro od kapel, jak už bylo zmíněno, třeba Činasky, který tam jako začínali, a řekli jsme si, jo, jasně, tak my chceme taky. A vlastně náš první koncert byl právě tam. Pak nás napadlo to obměnit, no a k tomu přišla třeba Spirála, kde jsme měli koncert vlastně v 360 stupňů, jsme se točili a lidi byli okolo. A tak jsme si řekli, že chceme zase něco novýho, a proto Levels. Ale tady přišel právě ten problém, a to ale je ten víkend, protože prostě všichni mají práci.
0: A nebo jsou na chalupách.
2: A nebo jsou, což věříme, že by za náma přijeli. Nemyslím fanoušci, ty určitě přijedou, ale právě tyhle ty osobnosti. A jakoby stoupat výš, my to bereme tak, že Jiřina Bohdalová úplně nekřtila nikdy nikomu v Lucerně cerečko, takže už tohle je pro nás obrovský prvenství. Lucie Bílá je samozřejmě obrovská ikona. A jako stoupat, my máme pocit, že už není kam, takže spíš to chceme udržet v tom, aby ty fanoušci si užili ten koncert jako takovej. My si zakládáme na tom, že má být vždycky energický, a možná se vracím zpátky úplně k té tvojí první otázce. My prostě máme rádi, když ty lidi odchází spokojený a nabitý nějakou energií. To je možná to jako naše gro, to je možná to, proč jsme dva, proč té energie je o to víc, a máme pocit, že vlastně to je vlastně to důležitý, co chceme předávat a co ty fanoušci prostě mají rádi.
0: říká Honza Kopečný, také Petr Ryšavý je dnes mým hostem. Oba pánové jsou z kapely Botox a právě kapelu Botox si teď pustíme i ve vysílání. Tady jsou my dva.

0: Posloucháte Rádio Praha, mými dnešními hosty jsou členové kapely Botox, Petr Ryšavý a Honza Kopečný. Pánové, teď jsme ve vysílání slyšeli píseň My dva. Já vím, že ta píseň není o tom, že jste dva frontmeni v jedné kapele, ale můžu to použít jako krásný oslí můstek. Vy jste dva frontmeni v jedné kapele totiž.
1: Ano, ano.
0: Co je na tom nejlepší a co je na tom největším kamenem úrazu?
2: Já začnu na tom, co je nejlepší.
1: Jenom se mi hrozně líbí, že jsi hned v úvodu nás tak představil a řekl si, že co je na tom vlastně, že jsou ty dva frontmeni. Hrozně hezký, tak povídej.
0: Děkuju.
2: Hele, já jsem přesvědčený, že nejlepší na tomto přátelství. To je prostě věc, kterou jako si nekoupíš. Druhá věc je ty nápady, protože jsou to dvě hlavy. Jo, prostě je potom prostě větší barevnost vlastně v vůbec té kreativitě. Dobrý je to, že se vlastně jako doplňujeme, což znamená, že třeba já trošku víc řeším texty, Peťa vyloženě jako

0: situaci, když člověk řeší, řekněme tomu, nějaký stav svůj, ať už je to rodinný, psychický, pracovní, tak se samozřejmě převádí logicky i tady do té kapely a tím pádem ten člověk už na to nemůže koukat jako na kolegu z kapely, ale jako na přátel, jako na kamaráda. Totiž někdy je to i jako kámen úrazu. No
1: počkej, tak to řekni to, jak to je.
0: No prostě se potká hezká holka.
1: Ne, prostě se hádáme. Prostě se hádáme.
0: Hádáme
1: se strašně moc.
0: My jsme dostali strašně moc krát jakoby otázku, jestli jsme na sebe tak jako navázaný, že prostě už ten náš vztah prostě trvá tak dlouho. A my říkáme, že ne, že jsme normálně jako chlap s ženskou. Nikdo z nás není chlap ženská, prostě to je takový jako vztah. A opravdu se hádáme a hádáme se často, ale vždycky rádi říkáme, že jsme takový vztah, že se pohádáme a hned si ty věci řekneme, což právě mezi ženskou a mužem dost často není, že se tam jedním z nich zůstane nějaký zasetej, nějaký popel, který pak prostě bolí do budoucna, ale my to máme tak, že si ty věci řekneme a tím pádem je to super. A ano, i se mlátíme. A ano, i se vyhrožujeme.
2: Ne, já si právě říkám, nechci samozřejmě vůbec kapelu Botox přirovnávat k biznesu, protože to tak jako biznes vůbec nevnímám, ale co si budem, občas se stává, že když jdou dva přátelé spolu do nějakého biznesu, tak to na to přátelství potom má ohromný vliv.
3: Ale u nás vlastně tohle je to asi ta nejsilnější stránka. My vlastně jsme s tím šli úplně s čistým štítem, jak jeden, tak druhý. A měli jsme společnou vizi a to bylo prostě udělat kapelu, udělat českou kapelu s českýma písničkama a teď to budu opakovat s písničkama. A to je vlastně asi to gro toho celého. A to, že jsme oba přesvědčení o tom, že to nějakým způsobem děláme dobře, že nás to baví, že nás to naplňuje, což nám dokazují ty fanoušci. A hlavně jsme i vlastně díky tomu se naučili spoustu věcí, vlastně ze začátku, samozřejmě to vývoj, to i třeba té skladby, jako takový těch písní, protože ze začátku vlastně jsme sami nevěděli, jako jestli na to máme, nebo nemáme, jestli to děláme dobře, nebo neděláme, ale to je vlastně ta naše odměna. A v neposlední řadě je to takový patos, jo? Nebo bude to vypadat jako, že je jak připravená fráze, ale prostě já si myslím, že ať to naše přátelství i to, že prostě spolu tady máme takovýhle projekt a není jediný, máme toho vlastně spousta, tak je to vlastně takový já bych to neřekl snad vztah, já bych řekl, že to je manželství, ale manželství, který v podstatě nemá v budoucnu žádný rozvod, protože to ani nejde, neumíme si to ani nepředstavit,
2: ale já, by se ten druhý nedoplatil.
3: Ale vlastně nejvíc na tom je stěžení to, že nám to, že vlastně lidi ani skoro nechápou, že spolu takhle vycházíme,
0: což do toho jdeme po hlavě a nemáme předmanželskou smlouvu.
2: Protože se prostě odvážné.
0: Musíme si, přesně, je to odvážný krok, ale musíme si v tom o to víc věřit, že ten výsledek chceme oba stejný, tím, že jsme opravdu oba vyrostli na stejných kapelách. Dneska možná v moderní muzice a moderním světě, kdo řekl, vy děláte jenom písničky, není tam jako jestli vlastně starý, a my říkáme ne, my to děláme tak, jak to cítíme, a proto Honza říkal, že si myslíme, že to v jistou chvíli ty naši fanoušci takhle berou a je to dobře.
2: Petr Ryšavý a Honza Kopečník z kapely Botox jsou dnes mými hosty, za chvíli pokračujeme.
4: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: No a pojďme ještě na pražské silnice, situaci na nich sleduje kolega Lukáš Miller. Hezké poledne.
5: Hezké popoledne, tak v Praze stále překáží nehoda ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou. Tam se srazilo osobní auto s kamionem, stojí oba v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu už z dálnice D8 moc jezdu na Zdiby, zdržení celkově asi 25 minut. Bouralo se v Praze také na jižní spojce směrem na Černý most, za nájezdem od Spořilová kousek za čerpací stanicí Shell, tam stojí auto v pravém pruhu, kolona je kvůli tomu už z D1 od Průhonic, stojí hlavně kamiony. Na pražském okruhu pak čekejte kolony směrem z letiště k dálnici D1 a to před sjezdem na Ořech. Ty kolony začínají už na plzeňské dálnici D5 u Rudné, celkově to asi na 20 minut. Plní se pak také Vilzenová, to je magistrála od Florence k muzeu, čekejte asi 20 minut navíc, 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra před Legerovou, anebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René Dá.

0: Posloucháte Radio Praha, děkujeme za to a děkuju také za to, že mými dnešními hosty jsou Honza Kopečný a Petr Ryšavý, zpěváci a herci. Pánové, ještě jednou dobrý den, ahoj Honzo.
1: Krásný den všem.
0: Ahoj Petře.
1: Ahoj.
0: Honzo, ty jsi v tom minulém vstupu zmiňoval a díky za to, že kapela Botox není jediný váš projekt, který společně děláte, jsou tady třeba ještě muzikály Na ruby. Zajímá mě, vy v muzikálech Na ruby pracujete s repertoárem, který lidi znají, který lidi už dopředu milují. Nicméně v případě Botoxu, v případě kapely Botox, si tu vazbu musíte vybudovat sami, co je těžší. Asi ta druhá možnost,
1: co? Už jsi odpověděl sám, je to stokrát těžší, je to naprostej nepoměr, ale o to větší radost je samozřejmě z toho úspěchu, že? Když se to povede a někdo, a takhle, my jsme zažili, což musím, věřím, že můžu mluvit za oba, jeden z nejhezčích momentů byla druhá Lucerna. Druhá Lucerna v náš druhý rok, naše druhý narozeniny, kdy my jsme vlastně na té první ještě neměli ani tolik písniček a vlastně jsme třeba hráli i nějaký covery a podobně, ale druhá Lucerna byly jenom naše písně. My jsme předtím vydali nějakých, já nevím, měsíc předtím jsme vydali desku a tam, že ji pokřtíme. A my jsme tam přišli a začali jsme hrát druhou písničku a jelikož zpíváme, hrajeme na inýry, tak jsme takhle mindali ty sluchátka, protože říkáme, tady je takový nějaký divný hluk. Tak jsme takhle mindali a my vlastně jako všichni, nebo ta plná Lucerna zpívala nějakou tu naší písničku. A my jsme zase jako zastavili. Kapela hrála, my jsme oba prostě na sebe čuměli na ně, nechápali jsme, co se děje. A to je právě, to byl asi ten nejsilnější moment, kdy nás to vlastně ale úplně koplo, kdy jsme si řekli, to je neskutečný. A to byla ta odměna, což samozřejmě kdekoliv jinde, kde jsme byli, vyrůstali a zpívali jsme s různýma kapelama a s orchestrama a tak dále. Tam to člověk tohle nezažije. Užije si třeba tu nádhernou píseň, kterou někdo složil a tak dále, ale tohle tam samozřejmě není.
0: Honzo, ty jsi v nějakém rozhovoru říkal, že u nové desky víc než dřív jste si nenechávali tolik radit a udělali jste ji po svém. Říkám si, v čem konkrétně je ta deska, což je loňská deska, pokud se nepletu, víc vaše než ty předchozí.
1: Ono to nese i v tom názvu, prostě je víc než dřív. je to víc než to, co
0: víc vaše než dřív.
1: Je to tak, no. Protože, ale to je možná, zase se vracím na začátek, že jsme se hledali i v rámci toho žánru. Já si doufám říct, že jsme taková jako poproková kapela, nám se líbí ty rokovější věci, ale zároveň nehrajeme si tady na žádný tvrdáky ani nic podobného. My prostě máme rádi, když ty písničky jsou zpěvný, když si lidi pamatujou, když je baví, když mají tu pozitivní energii. A to je možná to víc než dřív, to je možná to, proč najednou to bylo za nás. A taky je to tím, že to autorství bylo 100% naše. Předtím jsme zkoušeli i různý jako skladatele, různý textaře a tak dále. A zkoušeli jsme to prostě, jestli se v tom nenajdeme, a je to nějaký vývoj. Tím ale neříkáme, že třeba když by za námi někdo přišel a měl super text nebo super hudbu, že bychom to nevzali za svý. To rozhodně možný je, ale spíš je to o té už interpretaci těch písní a vlastně to gro té kapely jako takový.
0: No, tak ty si ostatně, Petře, v nějakém rozhovoru říkal, že Botox vznikl i proto, abyste netvořili jen na zadání, ale předali kus sebe.
2: Přesně tak.
0: To zadání, tím je myšleno nějaký scénář v muzikálu?
2: Přesně
0: nebo?
2: Tak. Člověk, když dostane nějakou roli, ať už je to role, která už tady byla světově odehraná, odpremiérovaná, odrepetizovaná několikrát, jako třeba West Side Story, je to super, je to krásný titul. Na druhou stranu, když pak člověk dělá něco, co je vysloveně jeho a ty jeho kuličky, myšleno noty a ty jeho písmenka, myšleno texty, pak zhmotníme do toho, že to prostě ty lidi znají, tak je to ta největší odměna. A co si budem, ačkoliv obrva máme divadlo strašně rádi, i seriály jsme točili, baví nás to, ale to, že si ty lidi vlastně potom zpívají ty tvoje písně, je hrozně hezký. Honza tady mluvil o té Lucerně. Pro mě třeba nejsilnější zážitek byl to, když jsme byli s klukama na kapelní vodě, tak jsme seděli u táboráku s cizími lidmi, cizí parta lidí, holky, kluci. Dali jsme písničky Nedvědy, hráli jsme prostě cokoliv, činasky, olympiky a oni řekli z ničeho nic, kluci, se zadejte něco vašeho. A my jsme se zase podívali, to není možný, jako, a řekli, nemá název skladby, tenkrát snad Komplex, jedna z prvních písní. A my jsme ty cizí partie, nejenom holkám, jo, prosím vás, ale i klukům zahrali naší písničku, prostě ten E-dur, jo, a bylo to tak hezký, tak silný, že jsme se samozřejmě to potom zákonitě oslavili. Ale ten moment byl fakt,
0: musel být velký.
2: Moment byl pro nás strašně, strašně hezký a tím pádem člověk řekne, aha, ono to má smysl dělat.
0: Petr Ryšavý a Honza Kopečný jsou dnes mými hosty.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme ještě na pražské silnice. V Praze stále překáží nehoda ve Kbelské směrem do Hloubětína. U nájezdu na Novopatskou se srazilo osobní auto s kamionem, překáží v pravém pruhu a kolona je už z dálnice D8 od Zděb. Celkově asi na 25 minut. Bouralo se také na jižní spojce směr Černý most, za nájezdem od Spořilová, za čerpací stanicí Šel. Stojí auto v pravém pruhu, kolona už z D1 od Průhonic, stojí hlavně kamiony. Na pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnice D1, před sjezdem na Ořech jsou kolony plzeňské dálnice D5 od Rudné, celkově přes 20 minut a plní se taky Vilzonová, tedy magistrála od Florence k muzeu, čekejte 20 minut navíc, 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra a také věčné z Karlova náměstí na náměstí IP Pavlova.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Praha žije.
7: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
6: Praha žije.
8: Simple Minds. Life in the City of Angels.
6: Simple Minds.
7: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
8: Simple Minds.
6: Simple Minds.
8: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.
6: Na Praze.
3: Praha žije.
9: Seberem si spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaj času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha, mými dnešními hosty a moc za to děkuju, jsou zpěváci a herci Honza Kopečný a Petr Ryšavý. Bavíme se primárně o jejich kapele Botox, o jednom z jejich společných projektů. Pánové, vy máte v Botoxu pověst kapely, která je hodně kontaktní s těmi fanoušky. Taková trošku otázka, možná i doslova na tělo, ale to jako tak vůbec nemyslím, ale kde je hranice mezi blízkostí s fanoušky a tím, co už je trošku za hranou?
1: Není.
0: Není?
1: Podle mě není. Podle mě není, dokud je to ve smyslu toho, že to baví i nás, i ty diváky, nebo ty fanoušky, tak je to dobrý. V případě, že děláš třeba něco, co už jako vidíš, že to není jako na místě, tak to je jako pomyslná hranice, ale že bych si řekl, že na ně nesmím šáhnout, nebo že jim nesmím nabídnout pivo, nebo se naopak od nich nenapít jejich piva, za mě to neexistuje.
0: Tak to ostatně dokazuje i to, jak jste velkolepě oslavili v tom kempu na té vodě
1: ano,
0: s těmi vašimi fanoušky, ano, že se vás zeptali na vaši
1: vlastní
0: pivo. Takhle to vypadalo.
2: Robbie Williams se s fanouškama líbal při jedné písnice. To jsme ještě neudělali.
1: Ano.
0: Zatím. Líbí se mi, že si Honzo použil slovo ještě.
1: Zatím ne, ale my si necháme prostě, když třeba máme hlad na tom koncertu, tak si prostě řekneme, že chceme bramborák a už nám opravdu stalo, že nám přines prostě sympaťák, chlap velký, prostě s manželkou přišli jako pár,
0: hezky.
1: Dali nám na stage bramborák a my jsme ten bramborák prostě snědli během toho koncertu.
2: Takže, taky originální. Takže... A to je výhoda, že jsme dva.
1: No, ano.
2: Zpíval hrát.
1: A zase to je výhoda a nevýhoda. Já bych chtěl snět sám, ale on mi půlku snět, jo. To je to, co to prostě ty lidi musí prostě brát
0: v jedné kapele. Prostě v tomhle to může nedělat dobrotu. Pánové, jedna z posledních otázek. Co by podle vás Botox nikdy neměl ztratit a nikdy by hrál třeba mnohem větší sály typu O2 Arena? Co byste si chtěli vždycky v té kapele udržet?
1: Entuziasmus a drive, protože jak už Honza nastínil to, že ty lidi za náma chodí, si myslím, že nebo si myslíme, že z velké části i kvůli tomu, že máme na té stage nebo na tom pódium energii a to je za mě to zásadní energie.
2: No a budu to opakovat asi neustále až do konce života. Prostě to jsou ty písničky. Nebudeme si hrát na to, že jsme nějak extrémně trendy, nebudeme si hrát na to, že naše písničky v tu chvíli jako jdou, nebo skládáme za to, aby byly úspěšní. My jsme nikdy nic takového neudělali, my je skládáme kvůli tomu, že nám se líbí, přijdou nám fajn, mají nějaký poselství, mají nějaký text, mají nějaký příběh a to je za nás to prostě extrémně důležité. A věříme, že právě to v tom hledají i ty fanoušci, faninky, že prostě když tu písničku slyšejí, stejně tak, jak prostě jsme to měli my, že když jsme slyšeli prostě nějaký písničky. A to je vlastně ono. A to, že se z toho stane úspěšná píseň Vis Pyžamo, nebo Popelářská hymna, nebo x další, ne, Nadechnout a tak dále, tak to jsou prostě věci, nebo písničky, které prostě tam se to povedlo a o to víc nás samozřejmě těší, že se to dostalo i k širší veřejnosti a uvidíme, jak to bude z My dva.
0: Petr Ryšavý a Honza Kopečný, herci, zpěváci a členové kapely Botox byli mými dnešními hosty. Pánové, moc děkuji za rozhovor, ať se vám podaří vaše narozeninové koncerty.
1: Děkuji moc a choďte na živou hudbu.
2: Mějte se krásně.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a s námi je také Štěpánka Martanová, protože ta přišla do studia se zprávami. Vítej, Štěpánko.
1: Je to tak, krásné odpoledne.

0: V Letenských sadech v Praze způsobili sprejeři škodu za 1 milion korun. Globální teploty se budou v příštích 5 letech držet u rekordních hodnot. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. A v Praze bude odpoledne jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští kriminalisté pátrají po čtyřech mladých mužích, kteří poničili zeď v Letenských sadech. V památkově chráněném území na ně nasprejovali několik nápisů o délce téměř 15 metrů. Podle předběžného odhadu tím způsobili škodu až 1 milion korun, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
2: Mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až 3letý pobyt za mřížemi.
0: Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorie rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených holčiček. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Následuje Matyáš a Jan. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hrabita. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
3: A teď se skočil z koně.
4: Jan Hrabita si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
3: A největší spisovatel je Jirásek.
5: On byl pořád přirození, jakoby nehrál.
4: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
5: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
4: Dlouhá léta vystupoval Jan Hrabita také společně s Miloněm Čepelkou.
6: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
4: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hrabita stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot. V Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a britské meteorologické služby. Ta obsahuje předpovědi teplot a srážek pro světové regiony na roky 2026 až 30. V těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíž zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období let 1850 až 1900. Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa čtvrtfinálový duel s Finskem. Zápas začne v Curychu v 16 hodin a 20 minut a bude ho ovlivňovat i počasí. Podle Jiřího Černocha už ve Friburgu byly podmínky velmi náročné a v Curychu má být venku ještě teplej.
7: Opravdu člověk byl celý mokrej, rukavice, to by si musel brát každý střídání nový rukavice, protože ty jsou po chvíli mokrý a už to člověk prostě nevysuší během té třetiny. Ty haly tady jsou moderní, jsou na to připravený, ale když máte venku 36 stupňů a vevnitř 80 tisíc lidí, tak můžete dělat, co chcete a ten led utrpí prostě a i ten vzduch prostě je horší. No.
0: Čtvrteční odpoledne bude v Praze jasné nebo skoro jasné a teploty se dostanou maximálně na 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Poměrně dost rozžavené silnice, i když je venku ochlazení, jak nám prognostikovali meteorologové. No a my se na ty silnice právě teď podíváme. Lukáš Miller nám řekne, kudy raději nejezdit. Lukáši, vítej.
9: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace ve Kbelské směrem do Hloubětína. Nehoda u Novopatské nepřekáží, kolona z dálnice D8 z nějakého 5. kilometru se rozjíždí. Stále ale řeší nehodu na jižní spojice směr Černý most, a to za nájezdem od Spořilova. Stojí tam auto v pravém pruhu, kolona je z D1 od Průhonic, jsou to hlavně kamiony. Plní se na magistrále Vilzenova ulice od Florence do omezení u náměstí IP Pavlova. Tam opravují prasklý vodovod, čekejte asi 20 minut navíc. Pardubic. 10 minut se zdržíte pak na Nuselském mostě do centra a také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Radlické od Motorletu nebo i v Plzeňské od Klamovky. Kolony na 10 minut pak čekejte v Bělohorské před Vypichem obou směrně. Na Pražském okruhu jsou pak kolony směrem z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech. Ty kolony začínají už na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Nádherné odpoledne, je po 13. hodině, venku skvělé počasí, trošku fouká vítr, takže není tak úplně horko. No a s námi budou taková jména jako Sam Fender a Olivia Dean. Užít odpoledne s námi si můžete i s Amy McDonald's. Dál třeba i Thomas Robin.

0: Why don't you get a job a Offspring s dotekem 90 u nás na rádiu Praha je 13 hodin a 16 minut. No ale ten dotek 90 je v podstatě na poslední chvíli, protože tenhle single vyšel 15. března v roce 1999 a stal se celosvětovým hitem. Možná i proto, že právě tahle píseň přitáhla pozornost celé řady hudebních autorů pro svoji podobnost s písní Obladí obladá od Beatles z roku 68. Slyšeli jste to tam taky? No a co se týče hitparádových úspěchů, tak slavili do první desítky v mnohých hitparádách, ale na jedničku se dostali pouze na třech místech na světě. Konkrétně to bylo v Litvě, ve Skotsku a také v britské hitparádě, ale rock metal v té britské singlové byly nejlépe na druhé pozici, ale i tady v Čechách jsme si ji užili jako právě teď na Rádiu Praha. Pojďme se podívat na dopravu. V Praze je lepší situace v Ekbelské do Hloubětína, nehoda u Novopatské už nepřekáží a kolona z D8 se rozjíždí. Bouralo se i na jižní spojce směr Černý most za nájezdem. Od Spořilova stojí auto v pravém pruhu a kolona je už z D1 od Průhonice, stojí tam hlavně kamiony. Plní se také Wilsonova od Florence do omezení u náměstí IP Pavlova, tady čekejte 20 minut. 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě do centra i v Ječné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují i průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické, v Motorletu a také v Plzeňské. Kolony na 10 minut jsou v Bělohorské obou směrně před Vypichem, na okruhu jsou směrem z letiště, kde je jedničce před jezdem na Ořech a se brzdí na plzeňské D5 v oblasti Rudné. Na D1 ještě pozor na za výjezdem z Prahy do Brna před jezdem na Velké Popovice, 12,5 km tady je nehoda dvou aut v levém pruhu a zpomaluje se tu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. 13 hodin, téměř 30 minut. Máme pro vás zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Pohodové odpoledne. Nezávislá iniciativa Nula představila interaktivní mapu dopravních nehod a nebezpečných míst v Praze. Lidé můžou do webové aplikace zaznamenávat například přechody, křižovatky anebo ulice, kde se necítí bezpečně. Nová mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v hlavním městě. Letos se za první čtvrtletí stalo v Praze 135 nehod s účastí chodců a polovinu případů zavinili právě chodci. V Česku v uplynulém týdnu zdražil benzin a zlevněla nafta. Litr benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevněla o 56 haléřů, litr teď řidiči natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. A nejdražší pohonné hmoty jsou tradičně v Praze. Útočník pobodal 3 lidi na vlakovém nádraží ve švýcarském městě Winterthur, nedaleko Curychu. Stav jednoho ze zraněných je vážný. Tamní policie uvedla, že útočníka zadržela a jde o 31-letého Švýcara. Motiv jeho činu zatím není známý. A beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji v Ostravě Brazilce Evandra s Arturem 22-20 a 21-18. Ve svém úvodním utkání ve skupině tak zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. To Tadeáš Trousil a David Schweiner i na úvod prohráli s americkým párem Pelton Show 20-22 a 16-21. Odpoledne bude v naší metropoli jasné anebo skoro jasné a nejvyšší teploty se dostanou na 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Na letiště za sjezdem na Barrandov na 17. kilometru se srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona je od Lochkovského tunelu asi na čtvrt hodiny. Plní se stále na magistrále Vilzenova ulice, a to od Florence až do omezení u náměstí IP Pavlova. Čekejte celkově asi 20 minut navíc směr Nuselský most, 10 minut se pak zdržíte i na Nuselském mostě pro změnu do centra, také Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Radlické od Motorletu nebo také v Plzeňské od Klamovky. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště na D1, před sjezdem na Ořech pomalu se jede už z plzeňské dálnice D5 od Loděnice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13.33 je čtvrtek, filmové premiéry, no a někdo třeba rád nakoukne do světa hororů a dá si nějaký opravdu pořádný. Tak na takový pořádný vás pozveme už za 10 minut.

0: Kiss from Rose, s námi Seal na rádiu Praha, je 13 hodin a 45 minut. Dovedete si představit, že se ocitnete v labirintu, kde neplatní běžné fyzikální zákony? Horor Backrooms vás právě do takového prostředí zavede. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: Snímek vypráví příběh psychoterapeutky, která se vydává zachránit svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru, ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem. Žena ale při pátrání propadne mimo běžnou realitu do nekonečného bludiště. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, času a možnosti úniku. V nekonečných chodbách se stírá hranice mezi skutečností a iluzí. Hrdinka musí čelit nejen podivným úkazům a nebezpečným entitám, ale i vlastním traumatům a strachům. Snímek staví na tísnivé atmosféře prázdných prostorů, takzvaných liminal spaces, které v lidech vyvolávají přirozenou úzkost z neznáma. Horor Backrooms produkuje známé studio A24 a režie se ujal teprve 20-letý Kane Parsons, na YouTube známý jako Kane Pixels. Právě on v roce 2022 odstartoval celosvětový virální hit se svou sérií krátkých videí z tísnivého prostředí.
0: Pojďme se podívat na to, co se děje na silnicích. Lukáš Miller nám řekne, kde jsou nehody a kde jsou kolony. Začneme tím, že v Praze stále překáží nehoda na jižní spojce směrem na Černý most. Za nájezdem od Spořilova stojí auto v pravém pruhu a kolona je už od D1. Od Průhonic stojí hlavně kamiony. Nehoda nově překáží i na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Za sjezdem na Barandov na 17. kilometru srazila se tam dvě auta v levém pruhu a kolona je od Lohkovského tunelu na 15 minut. Plní se také Wilsonova od Florence do omezení u náměstí IP Pavlova, tady čekejte 20 minut navíc. 10 minut se zdrží i na Nuselském mostě do centra i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují i průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské. No a na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště, kde je jedničce před sjezdem na Ořech a jsou až z plzeňské dálnice D5 od Loděnice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Dospěli jsme pomalu ke 14. hodině. Mirek Kasan už je ve studiu a připravené má zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Aldo, hezké odpoledne. Praha letos poskytne dotace na nákup tepelného čerpadla nebo na pořízení systému na zadržování dešťové vody. Praha 5 se zapojí do projektu na recyklaci mobilních telefonů, podpoří tím Jedličkův v ústav a Gorli v zoo. Společnost Temu dostala od Evropské komise pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. A bude slunečno dnes s teplotami do 24, zítra do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze budou moci využít dotace na pořízení tepelného čerpadla, zelené střechy nebo systému na zadržování dešťové vody. Rozhodli o tom radní hlavního města, kteří na to vyčlenili 50 milionů korun. O podporu budou moci žádat majitelé rodinných domů, bytů, ale také bytová družstva a společenství vlastníků. Žádosti budou moci podávat od července, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
3: Všichni cítíme, že v létě v Praze jsou ty léta čím dál teplejší a budeme moc rádi, když nám s vylepšováním v ulicích pomohou i sami obyvatelé. Věřím, že díky těmto změnám bude finanční podpora dostupnější a lidi to namotivuje se více zapojit.
1: Do charitativního projektu Recykluj mobil se nově zapojí Praha 5. Staré mobilní telefony budou moci lidé odevzdávat od června do konce srpna na úřadu 5. městské části ve Štefánikově ulici a na náměstí 14. října. Z každého mobilu dostane 10 korun Jedličků v ústav a část peněz získá i pražská zoo na podporu gorilních žinných. Uvedla to radní Prahy 5 Savina Finardy z TOP 09.
4: Hlavním cílem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka. Díky efektivnímu systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení jejich životnosti. Považujeme to za důležité a zároveň v tomto chceme být inspirací i pro ostatní.
1: Osiřelé mládě rysa Ostrovida se vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v Česku, kdy se ochráncům podařilo zachránit rysí kotě bez kontaktu s lidmi. Odborníci doufají, že by mladá samice mohla v budoucnu pomoci vytvořit stabilní populaci rysů v Brdech, říká vedoucí oddělení HKO Brdy Bohumil Fischer.
5: Je to v podstatě ze zkušeností možnost, jak pomoci okrajové části populace.
1: Pokutu 200 milionů eur, v přepočtu skoro 5 miliard korun, dostala čínská společnost Temu od Evropské komise za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky. Hokejisté Caroliny se přiblížili účasti ve finále Stanleyova poháru. V semifinálové sérii s Montrealem vedou 3-1 na zápasy. V posledním duelu vyhrála Carolina na ledě soupeře 4-0. Montrealu nepomohlo ani 39 úspěšných zákroků českého brankáře Jakuba Dobeše. Čeští hokejisté dnes odpoledne zabojují v Curychu o postup do semifinále mistrovství světa. Otazník stále visí nad brankářem Josefem Kořenářem, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy. Zápas národního týmu s Finskem začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 22 a 24 stupni Celsia. Zítra naměříme až 28 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jestliže jste za volantem, bude vás zajímat, co má na srdci Lukáš Miller. Lukáši?
6: Hezké odpoledne, začneme na Pražském okruhu, protože tam jsou teď komplikace obou směrně, konkrétně nehody u sjezdu na Barrandov. Bouralo se na 17. kilometru, a to jak směrem na letiště, tak i na D1. Kolony na letiště jsou od Lhokovského tunelu na 15 minut. Směrem na D1 je to zdržení výrazně delší. Už z plzeňské D5 od Loděnice se stojí osobním autem asi 40 minut. Stále překáží nehoda v Praze i na jižní spojice směr Černý most, a to za nájezdem od Spořilova. Stojí tam auto v pravém pruhu, čeká na odtahovou službu. Kolona kvůli tomu je z D1 zhruba od Průhonic, tam jsou to hlavně kamiony. Plní se stále Vilzenova ulice, a to od Florence do omezení, které je u náměstí IP Pavlova. Opravují tam poškozený parovod a čekejte 20 minut navíc. 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě na příjezdu do centra. Plná je tradičně Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Pomalu se teď už jede i po Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, je to na 15 minut, a kolony asi na 10 minut jsou v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné a slunečné a taky velmi příjemné odpoledne. Je něco po 14. hodině a s námi budou Pink. Nebo Ema Drobná. A nebo právě teď Miles Smith a Neil Horan. Ať se vám dnešní odpoledne opravdu podaří.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, 14 hodin a 14 minut. Je tady čtvrtek 28. května a pojďme se teď zaměřit také na pondělní vinylové hlasování, respektive hlasování na pondělní vinyl. Proti sobě stojí Pink Floyd a Queen. Obě dvě skvělé desky z 80. let. Pink Floyd Momentary Lapse of Reason z roku 1987 a Queen The Game z roku 1980. No a jak to aktuálně vypadá? Vypadá to, že zatím jsou na tom určitě lepší Queeni. No a jedou to o nějaké dva body. Tak uvidíme, jestli ten náskok vydrží nebo nevydrží, nebo jestli Pink Floyd půjdou ještě před Queeni. Bude záležet jen a jen na vás, na vašem hlasování. Hlasujte na našem Facebooku. A my se podíváme do ulic. Na okruhu jsou teď nehody obou směrně u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru. Bouralo se jak směrem na letiště, tak i na D1. Kolony na letiště od Lochovského tunelu jsou na 15 minut. Směrem na D1 je zdržení výrazně delší už z plzeňské D5 od Loděnice na 40 minut. Stále překáží nehoda na jižní spojice směr Černý most za nájezdem od Spořilova. Stojí tam auto v pravém pruhu a kolona je už od D1 od Průhonic. Stojí tam hlavně kamiony. Plní se Wilsonova od Florence do omezení u IP Pavlova, čekejte tady 20 minut navíc. 10 minut pak je zdržení na Nusselském mostě do centra i věčné skalované náměstí na IP Pavlovu. Pomalu pojedete po Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, 15 minut, a kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské obou směrně před Vypichem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René D.

0: Jenny a 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: Tears for Fears nás přivedli na rádiu Praha ke zprávám ve 14.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu bude moct podle rozhodnutí ministerstva financí stát maximálně 43 koruny a 58 haléřů. Naftu budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 26 haléřů za litr. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržený je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i v zahraničí dohromady 11 lidí. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Sejourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Třeba chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí podle komisaře Sejourného zničení nekalou čínskou konkurencí. Beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupili do elitního turnaje v Ostravě porážkou. Americkému páru Parten Show podlehli 0-2 na sety. Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem stejným poměrem naopak zvítězili, a to nad Brazilci Evandrem a Arturem. Po zbytek odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až 28 stupňů a bude slunečno. Večer začne přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne všem řidičům. Co se děje na silnicích, nám řekne teď aktuálně Lukáš Miller.
3: Je to tak, jsem tady, hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu jsou teď mimořádně velké komplikace směrem z letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Barandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu.

0: 20 minut. 10 minut se stojí jak na Nuselském mostě, tak také na Ječné Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A ucpává se třeba i Štěrboholská spojka, tam jsou teď kolony od Černého mostu Průmyslové, čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Krásný 28. květnový den, 14 hodin 33 minut, už jsme se dostali přes polovinu a je to velmi příjemný den. A co příjemného přinesl v historii, to se dozvíme od Petra Jungmana už za 10 minut v našem vysílání.

0: too short.
1: Bernýden, Rádia Praha. Bernýden.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Můj Vilém Peče.
5: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. To je složení na dvou slov. Vůle a Helma. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Karl Marx komunu označil za příklad diktatury proletariátu. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Plzeňská Viktorka byla dekorována fotbalovým mistrem poprvé před 15 lety. V předposledním kole porazila Baník a už nikdo nemohl titul sebrat. 100 let klubu tak oslavila tím nejlepším možným způsobem. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. A 55 americký ministr zahraničí Marco Rubio. Já přeju dobrý den.
6: A jak je to na silnicích? Na okruhu jsou velké komplikace směrem z letiště, kde jedničce před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je na okruhu od karlovarské D6 na 50 minut. Plná je i plzeňská D5 od Loděnice na okruh. Na okruhu je pak kolona i směrem na letiště od Lokovského tunelu k nehodě v protisměru, je to na 15 minut. Stále překáží nehoda na jižní spojice směr Černý most za nájezdem od Pořilova, stojí auto v pravém pruhu a kolona je už zde jedničky od Průhonic a stojí tady hlavně kamiony. Plní se Vilzonova od Florence do omezení u náměstí IP Pavlova, tedy čekejte 20 minut navíc a pomalu se jede po Štěrbohlovské spojce od Černého mostu k Průmyslové, zdrží vás 120 minut. Regulují průjezdy, tunely a kolony jsou v Radlické z Jinonic, v Plzeňské Sklamovky a plodní se i Patočkova na Břevnově nebo ulice v Holešovičkách od Bulovky. 15 minut postojíte i v Průmyslové od Spalovny k jižní spojce. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se.

0: I've been thinking about you. Podívali jsme se do 90. dokonce na jejich počátek se skupinou London Beat. No a teď se podíváme na novinky s Mirkem Kasanem ve zprávách.
1: Dobré odpoledne. Pražský magistrát nabídne 22 městských bytů lidem v nouzi. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Švédsko pošle Ukrajině 16 stíhaček Gripen, dalších 20 si Kyjev objednal. A nadále bude slunečno, dnes naměříme nejvýš 24, zítra 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha rozšíří nabídku sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek. Schválili to pražští radní. 3 byty město poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou lidem ohroženým ztrátou bydlení. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Je opravdu důležité, aby městské byty pomáhaly tam, kde to dává největší smysl. Část z nich půjde lidem se zdravotním omezením a 8 bytů bude sloužit potřebným profesím, jako jsou třeba učitelé nebo zdravotníci.
1: Chodníky a silnice v pražských satelicích bude nově čistit užitkový elektromobil a díky vyměnitelné přední nástavbě umožní celoroční údržbu včetně odklízení sněhu v zimě. Radnice za něj zaplatila víc než 2 miliony korun, z toho 450 tisíc činila evropská dotace. Elektrický pohon vozidla má zajistit snížení emisí i nízkou hlučnost, říká starostka Prahy satelic Milada Voborská z Hnutí STAN.
4: Městská část tímto krokem pokračuje v modernizaci komunální techniky a podpoře ekologických řešení ve veřejném prostoru. Díky elektrickému pohonu je vozidlo šetrnější k životnímu prostředí i k obyvatelům městské části.
1: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie ho stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman Půta od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
5: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
1: Podle Kateřiny Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Ukrajina dostane další stíhačky Gripen. Na společném jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve švédské Uppsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 letounů staršího typu. Další modernější si Kyjev objednal.
6: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: České hokejisty dnes na světovém šampionátu ve Švýcarsku čeká čtvrtfinále proti Finsku. Zápas začne v Curychu zhruba za hodinu a čtvrt v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ve stejný čas se ve Friburgu utkají Spojené státy s Kanadou. Večer jsou pak na programu zbývající dvě čtvrtfinále šampionátu. Švýcarsko se utká se Švédskem a Norsko s Lotyšskem. Po zbytek odpoledne bude v Praze jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 28 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu čas také pro Lukáše Millera, který přináší aktuální dopravní informace.
7: Je to tak, hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu stále čekejte velké komplikace z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je na okruhu už od Karlovarské dálnice D6, je to zhruba na hodinu a více než hodinu se stojí i na příjezdu do Prahy z Plzně od Loděnice právě na okruh. Na okruhu pak čekejte kolonu i směr letiště od Lukovského tunelu k nehodě v protisměru, je to na 15 minut. Komplikace jsou v Praze ve Strahovském tunelu směr Troja, na začátku tunelu za nájezdem z Anděla stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu, tunely tak musí regulovat, takže kolony jsou třeba v Radlické Zinonice, v Plzeňské od Klamovky, po pojíždí i Patočkova na Břevnově, ulice v Holešovičkách od Bulovky nebo také Dobřížská ulice od Barrandovského mostu. Problémy jsou i ve Kbelské směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké stojí nepojízdný kamion, kolony z Hloubětína jsou na 20 minut. Stále překáží i nehoda na jižní spojce směr Černý most za nájezdem od Spořilová, osobní auto v pravém pruhu, kolona je zde jedničky od Chodova. A plní se pak Vilzenova od Florence do omezení na náměstí IP Pavlova, čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 15. hodině s rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No aby bylo opravdu báječné, o to se stará jak počasí, tak se o to postará i muzika a hlavně muzikanti. Přijdou Činasky. Taky Lady Gaga. A LP. A další skvělá jména, ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Královna popu Madonna s námi v 15 hodin a 17 minut na rádiu Praha. No a letos v únoru uběhlo přesně 20 let od té doby, co vydala Madonna právě tenhle single Sorry. Bylo to konkrétně 6. února 2006 a najdete ho na jedinečném albu Confessions on a Dance Floor, které bylo velmi kladně hodnoceno, dokonce bylo považováno za jedno z nejlepších od Madony. No a právě tahle píseň sklízela také úspěchy. První byla v hitparádách Německa, Řecka, Maďarska, také Itálie, v Americe, v Rumunsku, ovšem americký Billboard, to nebyl ten singlový, tam byla dokonce až 58. Ale taneční kluby, taneční singly a mixové show suverénně první místo. Madonna, tedy Sorry. No a pokud byste chtěli nové album od Madony, tak má vyjít letos. Má to být konkrétně 3. července, dokonce už zveřejnila i část té úvodní skladby. No a má být vlastně návazností právě na to původní album Confessions on a Dance Floor a to je stejně úspěšné jako třeba Like a Prayer. No a my se na tohle album tedy můžeme těšit, jestli skutečně Madonna od roku 2019, kdy vydala to poslední, přijde s něčím úplně převratným. A co se děje na silnicích, na to už se teď ptám Lukáše Millera.
1: Dneska odpoledne tak hodně se bourá, hodně se stojí. Třeba na Pražském okruhu, tam jsou ty komplikace asi největší. Směrem z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru řeší větší nehodu v pravém pruhu a v koloně se jede na okruhu od Karlovarské D6. Je to na více než hodinu. A další hodinu naberete i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 od Loděnice právě k okruhu. Komplikace jsou také ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Za nájezdem z Anděla překáží nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Průjezd tunely tak musí regulovat, takže kolony tradičně v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově, v Holešovičkách a hodně zaplněná je třeba i Dobřížská ulice od Barrandovského mostu právě do tunelů. Problémy jsou i ve Kbelské směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké ulice překáží nepojízdný kamion, ty kolony jsou kvůli tomu zhloubětí na asi na 20 minut. Stále řeší i nehodu na jižní spojice směr Černý most a to za nájezdem od Spořilova, tam stojí auto osobní v pravém pruhu, kolona je z D1 od Chodova. A ucpané jsou obvyklé místa Vilzenova od Florence do omezení u IP Pavlova, to je na 20 minut a 20 minut naberete i na Štěrboholské spojice od Černého mostu Průmyslové. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Viny. Zpátky do 80. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987, Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: LP One Last Time, s vámi Rádio Praha. Je tu čas na zprávy v 15.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Řidiči zítra nejspíš ušetří za pohonné hmoty. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes, konkrétně 43 koruny a 58 haléřů za litr. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moci pumpy prodávat nejvýš za 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Nezávislá iniciativa Nula dnes spustila interaktivní mapu dopravně nebezpečných míst v Praze. Kdokoliv do ní může zaznamenávat nehody nebo místa, kde se necítí bezpečně. Do internetové aplikace se tak dají zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se lidé vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Aktuálně je v mapě přes 40 míst. Požár střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně způsobil

0: Kvěva právě bojuje na Roland Garros o postup do třetího kola se Španělem Martinem Landelusem. První set získal český tenista hladce poměrem 6-1, druhý před malou chvílí vyhrál 6-2. V Praze bude po zbytek odpoledne slunečno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až 28 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Lukáš Miller teď kouká na kamery a monitory a řekne nám, kde je to nejucpanější.
3: Dneska odpoledne tak jednoznačně na Pražském okruhu, tam je to hodně ucpané směrem z letiště k dálnici D1, nicméně lepší situace je před sjezdem na Barrandov na 17. kilometru. Už nehoda nepřekáží, je v odstavném pruhu, ale zdržení na tom okruhu od letiště je stále extrémně dlouhé. Kolona je od karlovarské D6 na skoro hodinu a plná je i plzeňská D5 na příjezdu od Loděnice právě na okruh. Komplikace zůstávají v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem od Anděla překáží nepojízdná dodávka, blokuje pravý pruh. Tunely také musí regulovat kvůli tomu, no a kolony jsou v Radlické, v Plzeňské, plní se třeba i Patočková nebo ulice v Holešovičkách a hodně ucpaná je kvůli té nepojízdné dodávce právě i Dobřížská ulice od Barrandovského mostu do tunelu. Problémy zůstávají ve Kbelské, směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké překáží nepojízdný kamion, tam ty kolony z Hloubětína jsou na 25 minut. Stále překáží i nehoda na jižní spojice směr Černý most za nájezdem od Spořilová v pravém pruhu osobní auto po kolizi, kolona od magistrály je na 15 minut a 15 minut se stojí i na D1 odchodova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Lenny, Maroon 5 nebo Sting. Převleky, milostná touha i melancholie. Tohle všechno po 20 letech na prknech Národního divadla. Premiéru tam dnes má komedie režiséra Jana Nebeského Večer tří králový. A my vás pozveme za 10 minut.

0: Englishman in New York a Sting s námi na rádiu Praha. Právě teď, kdy je 15 hodin a 45 minut. No a mimochodem, Sting už se těší do Čech za pár dní nebo za pár týdnů. Se můžeme těšit na jeho koncert. Co se může stát, když se zamilujete do člověka, který není tím, za koho se vydával? Tak už tuhle otázku otevřel slavný Shakespeare ve Večeru tří královem. Dnes má premiéru ve Stavovském divadle, a to v režii Jana Nebeského.
1: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
2: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal Shakespeare na zakázku už před 400 lety.
1: Ale je třeba také zmínit, že Shakespeare už když tu hru psal, tak vědomě používal zábavné a osvědčené principy a některé dějové linky. Takže už od doby svého vzniku to byla velice populární záležitost a jak je vidět, přitahuje lidi dál a dál.
2: Divadelní hra plná převleků vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
1: Na pobřeží Ilírie moře vyplaví dva trosečníky, dvojčata Violu a Sebastiana. Nevědí o sobě, že byli vyplaveni šťastně a přežili neštěstí na moři. Viola, kurážná dívka, veselá, s optimistickou myslí, se rozhodne začít v Ilírii nový život pod identitou chlapce Cezária a vstoupí do služby k vévodovi Orsinovi, což je místní vládce. A tím se vlastně zamotá do různých milostných propletenců, které v této hře figurují.
2: V roli Violy se představí Denisa Barešová, postavu vévody Orsina stvární Vladimír Javorský a správce Malvolia si zahraje David Trachař.
3: Všechny ty postavy jsou tam zakomponovaný, ale ten Malvolio je z toho nějak vytažený. To je takový solitér, takový úplně člověk mimo tu společnost.
2: A popisuje, jak se na jevišti pracuje s nezvyklými rekvizitami.
3: Mimochodem Dragan, který tam dělá scenografii, tak já už mě dával do rakve, já jsem si to zkoušel ležet v rakvi, pak budu přikrytej v té rakvi a ptal jsem se ho, jestli by nemohla být větší, jestli by to v dílnách nemohli tu rakev zvětšit a on řekl, že ta je z pohřebního ústavu ta rakev, tak to jsem se vylekal, ale řekl, že v tom nikdo přede mnou neležel.
2: David Prachař ještě připomíná, že součástí představení jsou i zhudebněné pasáže s originálními texty Aleše Březiny.
3: Budeme zpívat, já mám jednu písničku, jinak každý rád zpívá z herců, takže tam bude poměrně dost písní. A bude tam taky pět muzikantů, bude tam živá hudba, což tedy jako je zážitek, protože Stavovské divadlo je podle mýho nejkrásnější, nejakustičtější divadlo v Praze, možná i v Evropě a na světě.
2: První reprízu bude mít večer Tříkrálový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: A Lukáš Miller nám řekne, na co se připravit na silnicích.
4: No, na nehody a kolony. Hezké odpoledne. Komplikace jsou ve Strahovském tunelu směr Troja. Na začátku tunelu za nájezdem z Anděla stále překáží stojící dodávka v pravém pruhu. Tunely tak musí regulovat, takže kolony čekají de facto na všech vjezdech do tunelů. V Radlické, Plzeňské, v Patočkově, v Holešovička. Hodně ucpaná je i Dobřížská od Barandovského mostu do tunelu, to je na 20 minut. Nehoda je nově také v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. V prostředním pruhu se tam srazila dvě auta, také i kvůli tomu je regulace. Problémy čekejte ve Kbelské dole v nájezdu do Cínovecké v Letňanech, tam překáží nepojízdný kamion, kolony z Hloubětína jsou na 25 minut, plní se už ale i Novopatská ulice, právě ke Kbelské. Nehoda stále překáží na jižní spojice směr Černý most za nájezdem od Spořilova, tam stojí auto po dopolední nehodě v pravém pruhu, v koloně od magistrály se jede čtvrt hodiny a plní se i D1 od Chodova. Na Pražském okruhu se pak začíná rozjíždět kolona z letiště na D1, u sjezdu na Barandov na 17. kilometru už nehoda nepřekáží. Kolona je ale velmi dlouhá, více než hodinu se jede od karlovarské dálnice D6. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte.

0: BB Rexa Fadeless, New Relation s námi na rádiu Praha v 16 hodin, hit číslo 1 našeho hitu týdne. Jestliže jste nehlasovali, určitě hlasujte na našich stránkách praha.rozhlas.cz. Teď jdeme na zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2 milionovou bezúročnou půjčku. Sídlo České obce Sokolské v Praze zdoví nová malba, připomíná první cvičení žen na sletu. Zemřel člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, ještě v neděli odehrál představení. A taky zítra bude slunečno a proti dnešku se oteplí, naměříme až 28 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci požádat nízkopříjmové domácnosti, kterým rezort na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
3: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
1: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku požádat od 25. června do 31. října. Nová malba zdobí zeď Tyršova domu na Pražském Újezdě, kde sídlí Česká obec Sokolská. Hlavními motivy jsou ženská tvář a gymnastky cvičící z kužely. Malba má připomínat 125 let od prvního vystoupení žen na všesokolském sletu. Pokračuje mluvčí České obce Sokolské Jana Taušova.
4: V roce 1901 bylo veřejné cvičení žen naprostá senzace. Tehdy ve společnosti přetrvávaly ještě předsudky proti cvičení žen a většina ženských odborů v Sokole fungovala jen krátce.
1: Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let, v divadle působil od roku 1978, nejdřív rok jako osvětlovač, pak se začal objevovat i na pódiu. Proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe, Varela Frištenského v dobytí severního pólu nebo faráře v němém Bobšovi. Jeden ze zakladatelů divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
5: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
1: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Jan Hraběta naposledy ještě v neděli. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Šéf Bílého domu tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale ustoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Čeští hokejisté rozehrají zhruba za čtvrt hodiny čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu nastoupí proti Finsku s gólmanem Josefem Kořenářem, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy. Mimo sestavu zůstali vedle turnajové brankářské trojky Petra Kváči taky útočníci Michal Kovařčík a Jan Mandát. Čtvrtfinále světového šampionátu odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme kolem 7 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: 15-minutové, ale dokonce i 25-minutové zdržení je teď v pražské dopravě, ale Lukáš Müller začne, no řekněme, lepšími zprávami.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu směrem do Troje, nepojízdná dodávka za nájezdem od Anděla už je odtažená a lepší situace je také v tunelu Mrázovka v opačném směru, směr Barandovský most, tam byla v prostředním pruhu nehoda, ta už také nepřekáží, ty kolony se postupně dávají do pohybu, stále ale čekejte regulaci tunelů kvůli těmto dvěma i událostem a kolony jsou stále v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově, v Holešovičkách, stále ucpaná je i Dobřížská od Barandovského mostu. Problémy ale zůstávají ve Kbelské směr Letňany v nájezdu do Cínovecké ulice, překáží nepojízdný kamion, kolony jsou z Hloubětína na 25 minut. Překáží i nehoda na jižní spojice směr Černý most, za nájezdem od Spořilova, tam překáží auto v pravém pruhu, kolony od magistrály na 15 minut, i zde jedničky od Chodova. A na pražském okruhu čekejte pomalý provoz, letiště k dálnici D1 před sjezdem na Barandov řeší nehodu v odstavném pruhu a zdržení je stále dlouhé od karlovarské D6 skoro na 50 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16 hodin a 6 minut. Takový je aktuální čas. No a své hity pro nás přinesou Bruno Mars. Taky Journey. Nebo Chapel Roan. Odpoledne 28. květnové je báječné, tak ať to tak zůstane.
2: Odpolední Praha
4: a Olda Burda.
7: Just like my favorite song going round and round my head.

0: Last Friday Night Katy Perry, která koncertovala v Praze koncem minulého roku, bylo to v říjnu. Teď je 16:17, s vámi je Rádio Praha a máme pro vás také možnost hlasování na pondělní vinyl Pink Floyd nebo Queen. Která deska z osmdesátek se vám bude líbit víc? Momentary Lapse of Reason právě od Pink Floyd, anebo Queen The Game z roku 1980. Jak momentálně vaše hlasování vypadá? Tak k víni ne. V tuhle tu chvíli to vypadá, že Pink Floyd vedou o nějakých 5 hlasů. Tak bude záležet jen a jen na vás, jak to dopadne v pondělí a koho si po 21. hodině zahrajeme.
1: Praha je nej. Je dominantou Prahy, symbolem české historie a taky sídlem prezidenta republiky. To je Pražský hrad. Největší hradní komplex na světě a taky srdce našeho národa. Místo, kde vládly králové, kde se psaly dějiny a odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Věděli jste, že tajné tunely pod hradem vedou až na Malou Stranu? Nebo že největší zvon Zikmund v

0: Pěkné odpoledne všem řidičům. Lukáš Miller je tady s aktuální dopravou. Lukáši.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou opět nově komplikace ve Strahovském tunelu směr Barrandovský most. Zhruba v polovině tunelu je hromadná nehoda, celkově 8 aut v levém pruhu. Je to větší nehoda, průjezd tunely je tak opět výrazně regulován. Kolony před vjezdy do tunelu čekejte dlouhé v Radlické, Plzeňské, Patočkově, Povltavské, v Holešovičkách i v Liberecké, tam se stojí od sjezdu na Prosek. Problémy zůstávají ve Kbelské směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké na dálnici D8 stále překáží nepojízdný kamion, už je ale odtahová služba na místě. Kolony z Hloubětína jsou asi na půl hodiny. Stále překáží nehoda i na jižní spojice směr Černý most. Za nájezdem od Spořilova stojí auto v pravém pruhu, kolona od magistrály je na 15 minut. Na Pražském okruhu popojíždí dlouhá kolona z letiště k dálnici D1, a to od Karlovarské D6 k Ořechu, je to asi na 45 minut. A kolony jsou i na jižní spojice od magistrály k Barrandovskému mostu na 20 minut. 30 minut se stojí v koloně i na magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova a 20-minutové zdržení je na Štěrboholské spojice od Černého mostu Průmyslové. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: The Subway, Chaperone s námi na rádiu Praha. Teď jsou tu zprávy v 16.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu bude moci podle rozhodnutí ministerstva financí stát maximálně 43 koruny a 58 haléřů. Naftu budou smět čerpací stanice prodávat nejvíc za 40 korun a 26 haléřů za litr. Nejoblíbenější dívčí jméno roku 2025 v Česku je Viktorie, uvádí to Český statistický úřad. Rodiče tímto jménem pojmenovali skoro 1200 novorozenat a po 13 letech tak skončilo prvenství Elišek. Mezi chlapci stále vedou Jakubové. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Unijní ministři průmyslu a obchodu v Bruselu schválili nové sankce proti násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Česko na schůzce zastupoval ministr Karel Havlíček z Hnutí ANO. Na sankční listině Evropské unie jsou taky další členové palestinského radikálního hnutí Hamas. Čeští hokejisté před necelou čtvrthodinou v Curychu rozehráli čtvrtfinále světového šampionátu.

0: 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A Lukáš Miller nám ještě řekne, co se děje na silnicích.
3: Hezké odpoledne, tak hodně se stojí. V Praze zůstávají výrazné komplikace ve Strahovském tunelu směrem k Barrandovskému mostu. Zhruba v polovině tunelu je hromadná nehoda, celkově 8 aut blokován je levý pruh. Policisté už jsou na místě a průjezd tunely tak je opět výrazně regulován. Kolony před vjezdy do tunelů čekejte dlouhé v Radlické, v Plzeňské, Patočkově, v Povltavské, také v Holešovičkách i v Liberecké od sjezdu na Prosek. Ucpaná je třeba i oblast Davids nebo Letné směr tunely. Problémy přetrvávají ve Kbelské směrem do Letňan v nájezdu do Cínovecké ulice. Odtahují nepojízdný kamion, kolony z Hloubětína jsou na 25 minut a plní se i Novopatská osjezdu na Satalice do Kbelské. Na jižní spojce směr Černý most stále čekejte kolony, za nájezdem od Spořilova překáží auto v pravém pruhu po dopolední nehodě, kolona je od magistrály na 15 minut, i zde jedničky odchodová také asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu skoro hodinová kolona z letiště k dálnici D1, pomalu se jede od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, tam byla nehoda už mimo jízdní pruhy. 30 minut postojíte v koloně i na magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova a plný je i Nuselský most do Legerovy nebo Ječná na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Hostem pořadu K věci bude ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová. Štěpánka Duchková se jí zeptá na kontroly ve školních jídelnách nebo příměstských táborech.
5: K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý čtvrteční den v 16 hodin a 35 minut. Ano, s vámi Rádio Praha, také Niko Santos nebo Fergie, anebo Ed Sheeran. No a také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Hity, doprava, informace, s námi Ed Sheeran na Rádiu Praha. No a teď se podíváme také na pražské typy Jirky Štefla.
1: Praha v pátek a v sobotu ožije hudbou. Ulice, náměstí, parky, ale i vnitrobloky budou patřit muzikantům nejrůznějších žánrů. Baskeři rozezní pod širým nebem v malých pouličních stanech i na chodnících 20 míst nejen v centru metropole. Zaposlouchat se můžete do popu, rocku, jazzu, rapu, beatboxu a uvidíte taky krátká divadelní vystoupení nebo slam poetry. Kompletní a velmi bohatý program najdete na webu prahažijehudbou.cz. V Radlické kulturní sportovně zase odstartují letní sezónu a v pátek večer tam vystoupí Paulie Garant. Těšit se tam můžete i na DJské sety. A v pátek bude taky noc kostelů. Farnosti si pro vás připravili nejen prohlídky, ale taky koncerty, výstavy nebo přednášky. V Praze se můžete vydat třeba na Vyšehrad nebo do kostela na Karlínském náměstí. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Kde jsou v Praze komplikace, tak to teď mapuje Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak největší komplikace zůstávají ve Strahovském tunelu směrem Stroje na Barandovský most. Zhruba v polovině tunelu řeší hromadnou nehodu celkově 8 osobních aut, blokován je levý pruh a průjezd tunely tak musí výrazně regulovat. Kolony před vjezdy do tunelu tak čekejte v Radlické, Plzeňské, Patočkové, Povltavské, v Holešovičkách, také v Liberecké odjezdu na prosek. To zdržení před vjezdy do tunelu právě často na desítky minut. Problémy zůstávají ve Kbelské do Letňan v nájezdu do Cínovecké na dálnici D8, stále překáží jízdní kamion, kolony jsou z hloubětí na asi na 25 minut, plní se i Novopatská od Satalické sjezdu do Kbelské. Na jižní spojce směr Černý most stále překáží nehoda za sjezdem od Spořilova, tam stojí auto v pravém pruhu po dopolední nehodě, od magistrály se jede v koloně 15 minut. Na Pražském okruhu stále čekejte takřka hodinovou kolonu z letiště k dálnici D1, pomalu se jede před sjezdem na Ořech a to už od Karlovarské dálnice D6. Půlhodinovou kolonu pak čekejte na magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova a plný je pak třeba i Nuselský most do Legerovy nebo Ječna na příjezdu k magistrále. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Praha žije.
5: Dobřejte si legendy, které jinde neuslyšíte.
4: Praha žije.
6: Simple Minds. Life in the City of Angels.
4: Simple Minds.
5: Skotský rock band a jeho nejslavnější hity živě z roku 2018.
6: Simple Minds.
4: Simple Minds.
6: Life in the City of Angels. Ve čtvrtek na Praze.

0: Fireground, Mick Hucknall a Simply Red nás přivedli k 17. hodině na rádiu Praha. No a to znamená také ke zprávám s Mirkem Kasanem, který je připravený ve studiu. Vítej.
1: Díky, Oldo, hezké odpoledne. Praha letos poskytne dotace na nákup tepelného čerpadla nebo na pořízení systému k zadržování dešťové vody. Škodu za 1 000 000 korun způsobili sprejeři v Letenských sadech v Praze. Čínská společnost Temu musí podle Evropské komise zaplatit pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. A zítra bude slunečno s teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze budou moci využít dotace na pořízení tepelného čerpadla, zelené střechy nebo systému na zadržování dešťové vody. Rozhodli o tom radní hlavního města, kteří na to vyčlenili 50 milionů korun. O podporu budou moci žádat majitelé rodinných domů, bytů, ale taky bytová družstva a společenství vlastníků. Žádosti budou moci podávat od července, pokračuje náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
3: Všichni cítíme, že v létě v Praze jsou ty léta čím dál teplejší a budeme moc rádi, když nám s vylepšováním v ulicích pomohou i sami obyvatelé. Věřím, že díky těmto změnám bude finanční podpora dostupnější a lidi to namotivuje se více zapojit.
1: Pražští kriminalisté pátrají po 4 mladících, kteří poničili zeď v Letenských sadech. V památkově chráněném území na ně nasprejovali několik nápisů o délce téměř 15 metrů. Podle předběžného odhadu tím způsobili škodu až 1 milion korun, uvedl to mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
4: Mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až 3letý pobyt za mřížemi.
1: V budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 tisíc dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkoušejí práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách s levnými produkty se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
5: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
6: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
5: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Za nezákonné nakládání s osobními daty nebo otrockou práci dětí v tamních továrnách firmu v minulosti kritizovala například i Česká bezpečnostní informační služba. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté budou muset ve zbytku čtvrtfinále světového šampionátu proti Finsku dotahovat skóre. Finové vedou v Curychu po první 20-minutovce 2-0. V souběžně hraném čtvrtfinálovém duelu ve Friburgu vede Kanada nad Spojenými státy 1-0. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme kolem 7 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď už doprava a Lukáš Miller. Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu směrem k Barandovskému mostu. Zhruba v polovině tunelu už hromadná nehoda nepřekáží, stále ale regulují průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do tunelů jsou stále třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově a hodně i na severu Prahy, třeba v Povltavské a v Holešovičkách a v Liberecké, tam se stojí od sjezdu na Prosek. Ty kolony se ale teď snad začínají zkracovat. Lepší situace je ve Kbelské ulici směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké už je nepojízdný kamion odklidili, také kolona z Hloubětína se začíná dávat do pohybu. Na jižní spojice směr Barandovský Černý most stále čekejte kolony směrem od Barandovského mostu. Za nájezdem od Spořilova překáží v pravém pruhu auto po dopolední nehodě. Kolona je tam od magistrály na 15 minut a také z D1 od Chodova. Na Pražském okruhu stále čekejte velkou kolonu z letiště k dálnici D1. Krokem se jede od Karlovarské D6 k Ořechu, to zdržení je asi 50 minut. Kolona na 15 minut je pak i na Pražském okruhu směr letiště od Lochovského tunelu ke sjezdu na Barandov. Půl hodiny pak naberete v koloně na magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova a 20 minut se popojíždí i v Průmyslové od Českobrodské k jižní spojice. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: A to už je nabídka muziky po páté odpolední. Holly Humberstone. Vesna a Kateřina Marie Tichá. A nebo DNCE. A já jsem Petr Zajíček, zdravím vás ze studia Rádia Praha, přeji příjemné odpoledne.

0: Tak to byly britští Oasis, kteří nedávno stali, dá se říct, jak Fénix z popela a opět se dali dohromady, když už to svého času vypadalo, že se bratři Gallagherové nikdy v životě dohromady nedají. No a rozjeli celé světové turné velice úspěšně. Pojďme se ale podívat na naše hlasování na Facebook Rádia Praha, tam stále můžete přidat svůj hlas o tom, co budeme hrát po víkendu, tedy už 1. června v pondělí večer po 21. hodině v pořadu Vinyl. Jakou desku si dáme tentokrát? Tak bude to určitě zahraniční muzika a určitě muzika britská a určitě muzika z 80. A na výběr tedy je 8. album skupiny Queen z roku 1980 The Game anebo 13. album skupiny Pink Floyd z roku 1987 a to má název A Momentary Lapse of Reason. Takže je to na vás, hlasujte, čas na hlasování ještě máte až do pondělí 12. hodiny. No a teď už je tady doprava, jak to vypadá momentálně v Praze, řekne Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne tak v Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu směrem k Barandovskému mostu. Zhruba v polovině tunelu byla hromadná nehoda, ta už je ale odklizená, takže ty kolony se pozvolna rozjíždí stále, ale vinou odpolední špičky probíhá regulace tunelů, takže kolony před vjezdy do nich stále jsou v Radlické, tam je to třeba od Motorletu, v Plzeňské, od Klamovky, v Patočkově se stojí od Kláštera a hodně ucpaných sever Prahy, třeba Povltavská a Holešovičky a Liberecká, tam se tvoří kolona od sjezdu na Prosek, respektive od Bulovky. Lepší situace je ve Kbelské směr Letňany, v nájezdu do Cínovecké, tam nepojízdný kamion odklidili a také ty kolony z Hloubětína se postupně dávají do pohybu. Na jižní spojce směr Černý most, ale stále čekejte komplikace, za nájezdem od Spořilova překáží v pravém pruhu auto po nehodě, kolona od magistrály asi na 15 minut. Na Pražském okruhu stále asi hodinová kolona z letiště k dálnici D1, v koloně se jede od Karlovarské D6 k Ořechu, na vině je dřívější nehoda, čtvrt hodiny pak naberete také na Pražském okruhu směr letiště a to od Lohkovského tunelu ke sjezdu na Barandov. A půl hodiny postojíte i na magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Je přesně 17:30, čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Nezávislá iniciativa Nula představila interaktivní mapu dopravních nehod a nebezpečných míst v Praze. Lidé můžou do internetové aplikace zaznamenávat například přechody, křižovatky nebo ulice, kde se necítí bezpečně. Nová mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v hlavním městě. Letos za první čtvrtletí se v Praze stalo 135 nehod s účastí chodců, kteří polovinu případů zavinili sami. Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru v Pardubicích zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. Požár střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně způsobil loni v listopadu svářeč. Oznámila to policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že muž při opravě porušil předpisy. Požár a následné hasební práce způsobily škodu zhruba 15 milionů korun. Svářeči kvůli tomu hrozí 2 roky až 8 let vězení. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Zjourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Třeba chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí podle komisaře Zjourného zničení nekalou čínskou konkurencí. Čeští hokejisté prohrávají v polovině čtvrtfinálového utkání na světovém šampionátu s Finskem 0-3. Kanaďané v souběžně hraném duelu vedou nad Američany 2-0. V Praze bude večer a v noci jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme kolem 7 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí k 26 až 28 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je velmi silný provoz na hlavních tazích, a to třeba na jižní a štěrboholské spojice. Tam jsou kolony obou směrně před sjezdem do Průmyslové, a to od Hradecké dálnice D11 a také v opačném směru od Spořilovské. Je to vždy na 20 minut. Pomalu se jede i ve Kbelské směr Letňany, zdržení asi 15 minut z Hloubětína. Regulují stále průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte v Radlické z Jinonic, v Plzeňské od Kotlářky, také v Patočkově na Břevnově. Hodně ucpaná je také Povltavská a spojovací, de facto se stojí od Jarova kolem Bulovky až do tunelu Blanka, a také v Liberecké, tam jsou kolony od sjezdu na Prosek do tunelu. A plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále, jako od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy, a na Pražském okruhu je velká kolona směrem z letiště k dálnici D1, ty kolony jsou od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, celkově zdržení asi 50 minut směr D1. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Cítíte někdy, že život ostatních vypadá dokonalej než ten váš? Právě o nenaplněných očekáváních a nekonečném hledání štěstí a lásky je nová hra Patrika Hartla Blbka. Premiéru má dnes večer ve studiu 2 a více se dozvíte už za pár minut.

0: posledních 4 letech jste ho mohli potkávat na křtech nových knih nebo třeba na televizní obrazovce v soutěži Stardance. Teď se Patrik Hartl opět vrací do režisérského křesla. Ve Studiu 2 představí svou novou hru Blbka. Premiéru bude mít dnes večer.
1: Procházíme hormonálníma změnama, nesmíš ty hormony nechat, aby nás ovládly.
2: Tebe to neděsí, že už tady takhle spolu budeme navždycky? Nechceš poznat třeba ještě nějaký jiný životní obzor?
3: Ta nutkavá touha po něčem nedosažitelným mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat, a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát. No.
4: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
3: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali. Ona totiž blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
4: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
3: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme. Ještě jsem tam nechal postavit výtah, který nám jako bliká a dělá, že jezdí.
4: Inscenaci se představí 5 herců, mezi nimi třeba Saša Rašilo, Sabina Remundová nebo Marika Šoboska.
5: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role Blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat.
4: Říká Marika Šoboska, která v inscenaci zažije třeba i panickou ataku ve výtahu.
6: Vypadá, že se to zaseklo mezi patrama.
7: Počkejte, to mi neříkejte,
6: mi zesrátí
7: tohle.
6: No jo, fakt, pardon, zaseklo se to, hele.
7: Já mám klaustrofobii.
6: Fakt?
7: No.
5: Mě na tom baví ten balanc, že ona vlastně je trošku trapná, ale vlastně má i takový docela hluboký momenty, a vybalancovat tyhle ty 2 věci, aby to nespadlo za tu hranu té trapnosti a zas, aby to nebylo moc tragický, vlastně je docela pro mě výzva.
4: Na jevišti se objeví i postava vědeckého redaktora České televize. Reálný předobraz, ale podle režiséra nemá.
3: Všechno je vymýšlený. Já málo kdy se inspiruju něčím konkrétním. Vymyslel jsem ty postavy tak, aby každá z nich přistupovala k tomu problému z jiného úhlu.
4: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2, a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Praha žije kulturou.
0: A jak to vypadá po 15 minutách v dopravě, popíše Lukáš Miller.
9: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte velmi silný provoz, a to jak na jižní, tak také Štěrboholské spojice. Tam ty kolony jsou obou směrně na příjezdech k Průmyslové, od Hradecké dálnice i od Spořilovské je to vždy na 20 minut. Regulují stále průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické od Jinonice, také v Plzeňské se stojí od Kotlářky, také Patočkova na Břevnově je ucpaná. Ucpaná je i Povltavská, de facto od Jarova a spojovací, a také v Liberecké, tam se jede pomalu od sjezdu na Prosek až právě do tunelu Blanka. A stále dost zaplněná je třeba také oblast Libně nebo Letné i David směrem z centra Prahy. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále od Florence do omezení u IP Pavlova. Je to na 15 minut, 10 minut naberete v koloně i na Nuselské mostě nebo také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu stále velmi dlouhá kolona směrem z letiště k dálnici D1. Ta kolona je skoro od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Na vině dřívější nehoda, kterou už ale odklidili. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Baví vás rok?
11: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
12: Rok je náš.
13: Rok je náš.
10: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
12: Rok je náš.
11: Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to bylo Phil Collins na Rádiu Praha, je právě 18 hodin, čas na další dnešní zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký slunečný podvečer. Pražský magistrát nabídne 22 městských bytů lidem v nouzi. Praha 5 se zapojí do projektu na recyklaci mobilních telefonů, podpoří tím Jedličkův ústav a gorily v zoo. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších stíhaček Gripen, 20 novějších jí pak prodá. A taky zítra bude slunečno a proti dnešku se oteplí, naměříme až 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha rozšíří nabídku sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek, odsouhlasili to pražští radní. Tři byty město poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou lidem ohroženým ztrátou bydlení. Uvedla to náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
3: Je opravdu důležité, aby městské byty pomáhaly tam, kde to dává největší smysl. Část z nich půjde lidem se zdravotním omezením a 8 bytů bude sloužit potřebným profesím, jako jsou třeba učitelé nebo zdravotníci.
1: Do charitativního projektu Recykluj mobil se nově zapojí Praha 5. Staré mobilní telefony budou moci lidé odevzdávat od června do konce srpna na úřadu 5. městské části ve Štefánikově ulici a na náměstí 14. října. Z každého mobilu dostane 10 korun Jedličků v ústav a část peněz získá i pražská zoo na podporu goril nížinných. Uvedla to radní Prahy 5 Savina Finardi z TOP 09.
4: Hlavním cílem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka díky efektivnímu systému sběru a využití mobilních telefonů po skončení jejich životnosti. Považujeme to za důležité a zároveň v tomto chceme být inspirací i pro ostatní.
1: Řidiči v Česku zítra nejspíš ušetří za pohonné hmoty. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 43 koruny a 58 haléřů za litr. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moci řidiči nakoupit nejvýš za 40 korun a 26 haléřů. Informoval o tom dnes Ministerstvo financí. Ukrajina dostane od švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších Gripenů dostane Ukrajina v příštím roce. Po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev Gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté prohrávají s Finskem i po druhé třetině čtvrtfinále světového šampionátu o 2 góly. Finové ve druhé 20-minutovce zvýšili na 3-0, národní tým pak snížil na 1-3, gólem Filipa Hronka při přesilovce 5-3. Kanada vede v souběžně hraném čtvrtfinálovém duelu nad Spojenými státy po dvou třetinách 2-0. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme kolem 7 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze stále čekejte silný provoz na hlavních tazích, pomalu se třeba jede po jižní a také po Štěrboholské spojice, vždy na příjezdu k Průmyslové, kolony jsou jako z Bořilovské, tak také od Běchovic, je to vždy asi na 15-20 minut. Stále regulován je průjezd tunely Blanka, to znamená, že kolony jsou třeba v Radlické Zinonice, plní se také Plzeňská, de facto od Kavalírky, kolony jsou i v Patočkově na Břevnově, nebo také v ulici Povltavská, a to od Prosecké k Bulovce, vždy směr tunely. Ucpávají se i příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Florence do omezení u IP Pavlova, tak také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Plné jsou třeba oblasti Libně směrem z centra, nebo také Letné. Hodně ucpaný je Letenský tunel, teď obousměrně mezi Letenským náměstím a muzeem. Zdržení je také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Od Břevnovského kláštera je to asi na čtvrt hodiny. A půl hodiny se zdržíte i na Pražském okruhu z letiště k dálnici D1. Kolony jsou od Zlíčína až ke sjezdu na Ořech, celkově asi na 30 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A jaká tady bude náplň toho dnešního pražského updateu? Praha podle odborné poroty splňuje mezinárodní standardy v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Dozvíte se podrobnosti. Čtvrtfinálový zápas našich hokejistů proti Finsku sledují fanoušci například i v Rígrových sadech. Atmosféru přiblížíme asi tak za 15 minut. A už za pár okamžiků se nám do vysílání ozve náš reportér, který sleduje jednání pražského zastupitelstva. A téma je velmi zásadní. Nový metropolitní plán. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný čtvrteční večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
9: Pražský update.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
9: Pražský update.

0: Na pražském magistrátu jednají zastupitelé hlavního města. Prvním bodem schváleného programu je návrh metropolitního plánu. Ten bude určovat pravidla pro výstavbu a rozvoj města přes 20 let. Jednání celé odpoledne sleduje náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Zastupitelé stále diskutují. Když se podívám na tabuli, tak teď je přihlášeno 5 řečníků. Zastupitelky Eva Tylová za Piráty a Hana Kordová-Marvanová za ODS navrhovaly, aby zastupitelstvo dnes plán neprojednávalo, protože podle nich neměli dost času na seznámení se s dokumentem. Podpořila je i náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů, která pro schválení plánu nehlasovala ani na jednání rady. Naopak, náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN už dříve řekl, že Praha nový plán potřebuje. Současný starý územní plán může bez změny zákona platit maximálně do roku 2028.
0: Na jednání přišla vyjádřit svůj názor i veřejnost, co lidem vadí.
1: Zazněly tady mimo jiné výhrady nájemců k tomu, že by územní plán měl zrušit zahrádkářské osady v pražském Karlíně. Plán kritizuje taky organizace Arnika, podle které je v něm málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. S tím tvůrci plánu nesouhlasí a říkají, že kapacita zařízení bude dostatečná. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit, buď ho vrátí k přepracování, nebo ho schválí. Pak by začal platit 1. září.
0: A ještě se zeptám, kde bude podle plánu v Praze možná nová výstavba?
1: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany nebo v lokalitě Nové Bubny. Nejvyšší až 100-metrové budovy by podle plánu mohly být například mezi Libeňskou arénou a rezidencí Eliška nebo taky u stadionu Eden ve Vršovicích. Vedení města počítá s tím, že dokument umožní výstavbu až 350 tisíc bytů. V plánu je taky vyznačené, kudy povedou nové trasy hromadné dopravy, například metro D nebo tramvajové tratě, jako třeba ta do Suchdola.
0: Tolik přímo z jednání pražského zastupitelstva náš reportér Petr Kastner. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. A jak to vypadá v pražské dopravě, to nám zase řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále ještě čekejte. Silný provoz na hlavních tazích, třeba na jižní Štěrboholské spojce, pomalu se jede obousměrně před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské vždy na 15 minut. Kolona asi na 15 minut je pak i v samotné Průmyslové, a to od Českobrodské směr Hostivář právě k nájezdu na spojku. Stále čekejte regulaci tunelu Blanka, teď zejména na severu metropole. Kolony jsou tak třeba v Povltavské ulici, stojí se od Prosecké, nebo také v Liberecké ulici, tam je kolona od sjezdu na Prosek až dolů do Blanky. Plní se i příjezdy do centra po magistrále, a to jak na Nuselském mostě od kongresového centra, tak také ve Vilzenově, tam je fronta od Florence do omezení u IP Pavlova, čekejte 20 minut navíc. 10 minut naberete pak i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. Ucpává se poměrně dost Bělohorská z centra, kolona je teď už z Patočkovy ulice až k křižovatce Vypich, je to asi na 20 minut. A 30 minut stále naberete na Pražské okruhu z letiště na D1 od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Tak čeští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Finsku. Jde o rozhodující čtvrtfinálový zápas. Kromě diváků na stadionu ve švýcarském Curychu ho sledují také tisíce fanoušků po celém Česku. Přímý přenos utkání promítají na velkou obrazovku třeba i v pražských Riegerových sadech. Jaká je tam atmosféra, tak to už nám popíše náš reportér Josef Beneda. Já tě zdravím, dobrý den.
2: Hezký den. Nálada tady v Riegerových sadech se ještě před pár minutami zhoršovala s každým finským gólem. Český tým ale v posledních minutách zvýšil tempo a to namotivovalo i fanoušky, kteří každou chvíli skandují a podporují české hokejisty. Utkání tady v Riegerových sadech sleduje i legendární hokejový útočník Jakub Voráček, kterému se ale duel prý sleduje těžce, protože Čechům se nedaří překonat finskou obranu a to i přes jejich velké nasazení. Respektive zatím se jim to podařilo jen jednou ve druhé třetině. Chvíli na to ale Finové dali třetí gól a v tuhle chvíli vedou 3-1. Zápasy sledují lidé na velké obrazovce, před kterou jsou rozmístěné dřevěné lavice. Samozřejmě tady jsou i stánky s občerstvením a lidé se můžou zahrát různé hry, třeba kvíz, anebo si vyzkoušet střelbu na branku. Podle organizátorů sem dorazilo až 700 lidí.
1: Zápas českých hokejistů proti Finsku na mistrovství světa ledním hokeji sleduje společně s fanoušky v Riegerových sadech v Praze reportér Josef Beneda, který nám zprostředkoval atmosféru od průběhu utkání. Já jenom připomínám, že momentálně je to třetí třetina, 10 minut do konce přesně a Finové nás přehrávají 3-1.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. It's Friday then.

0: Posloucháte čtvrteční pražský update, no a v rámci něj už je připravený přehled dnešních pražských zpráv s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. I přes apely některých pirátských zastupitelů, spolků a zástupců městských částí bude dnes pražské zastupitelstvo schvalovat nový územní plán metropole. Po asi dvouhodinové diskusi plénum nevyhovilo návrhům na odložení projednání metropolitního plánu a schválilo program, ve kterém ho ponechalo. Chodníky a silnice v pražských satelicích bude nově čistit užitkový elektromobil a díky vyměnitelné přední nástavbě umožní celoroční údržbu, včetně odklízení sněhu. Radnice za něj zaplatila víc než 2 miliony korun, z toho 450 tisíc činila evropská dotace. Elektrický pohon vozidla má zajistit snížení emisí i nízkou hlučnost. Ve věku 86 let zemřel v noci na dnešek dlouholetý člen pražského divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Diváci si ho pamatují třeba jako krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou v divadle herecky debutoval v roce 1979. Rok předtím v divadle Járy Cimrmana působil jako osvětlovač. Stvárnil i hostinského v hospodě na Mítince nebo praotce Čecha ve hře České nebe. Nová malba zdobí zeď Tyršova domu na Pražském újezdě, kde sídlí česká obec Sokolská. Hlavními motivy jsou ženská tvář a gymnastky cvičící z kužely. Murál má připomínat 125 let od prvního vystoupení žen na všesokolském sletu v roce 1901. Vytvořila ho street artová umělkyně, malířka a ilustrátorka, vystupující pod jménem Toybox. Fotbalisté pražské Slavie získali pro novou sezónu čtvrtou posilu. Úřadující mistři ligy koupili z ukrajinského týmu Karpaty Lvov Nazara Domčaka. 19-letý brankář podepsal v Edenu pětiletou smlouvu. Podle médií se může přestupová částka vyšplhat až na 121 milionů korun. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno. Postupně se ochladí na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích metropole naměříme kolem 7 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů a stoupá bohužel i skóre ve Švýcarsku, ale řekne vám to Petr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak já před dopravními informacemi tady ještě řeknu, bohužel nepřidali jsme druhý gól, Finové přidali další čtvrtý, takže momentálně těsně před koncem utkání už naše reprezentace ve švýcarském Curychu prohrává 1-4. No a teď už doprava a tady má informace Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze už provoz postupně slábne, kolony se zpravidla zkracují, pomalej se jede po jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou, pomalu se jede jak od Běchovic, tak také ze Spořilovské, zdržení se zkrátilo asi na 10 minut. Stále ještě dobíhá regulace průjezdů tunely Blanka, kolony jsou teď hlavně na severu metropole, v Povltavské, tam jsou kolony od Prosecké nebo v Liberecké, se jede pomalu od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a do Blanky. Zdržení čekejte v Bělohorské ulici z centra, před Vypichem čekejte frontu asi na 15 minut, 10 minut se pojíždí v letenském tunelu obousměrně mezi letenským náměstím a nábřežím. Plné jsou příjezdy po magistrále do centra, a to od Florence do omezení u IP Pavlova, a 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě do Legerovy. A na pražském okruhu stále výrazná kolona z letiště na D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu, čekejte asi 30 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Viny. Každé pondělí jedině na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha. Viny.
2: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987. Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: A je definitivní konec našim nadějím na postup ze čtvrtfinále na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Právě teď bylo dohráno utkání čtvrtfinálové mezi naším národním týmem a Finskem. Finsko nás ve finále rozdrtilo 4-1. Máme 28. května, na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. To je složení na dvou slov. Vůle a Helma. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Karl Marx komunu označil za příklad diktatury proletariátu. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Plzeňská Viktorka byla dekorována fotbalovým mistrem poprvé před 15 lety. V předposledním kole porazila Baník a už nikdo nemohl titul sebrat. 100 let klubu tak oslavila tím nejlepším možným způsobem. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. A 55 americký ministr zahraničí Marco Rubio. Já přeju dobrý den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Update.
1: Zástupci Prahy převzali ocenění od mezinárodní organizace Angels. Odborná porota ho uděluje za organizaci péče o lidi s cévní mozkovou příhodou v regionech. Hlavním cílem projektu je celosvětově snížit úmrtí a trvalé následky spojené s takzvanou mrtvicí.
2: V nemocnici je naprosto klíčové být připraven i hned doplnit neurologické vyšetření, spolu s radiologem udělat CT mozku, nabrat krev a zvážit, jestli pacient má dostat trombolízu. To všechno musíme stihnout do 20 minut a většinou to tak je.
3: Říká vedoucí cerebrovaskulárního centra fakultní nemocnice Motol Aleš Tomek a dodává, že zásadní pro léčbu pacienta s mrtvicí je včasný příjezd do nemocnice, ale i celkový zdravotní stav.
2: No a pak začíná ta dlouhá cesta toho pacienta. Buď se nám to podaří a pacient je vyléčen hned na začátku a ta hospitalizace trvá jenom několik málo dní. Ale bohužel dost často ten pacient už má nějaké postižení, od kterého nedokážeme zachránit a začíná dlouhá cesta rehabilitace, která může trvat u některých pacientů i měsíce.
3: Kromě motolské nemocnice se do programu zapojila mimo jiné i ústřední vojenská nemocnice, anebo taky záchranná služba. Organizace musely podle konzultanta iniciativy Angels Martina Liptaje splnit několik zásadních požadavků kvality péče.
4: Prvním kritériem je, aby byla dostatečná kvalita záchranné služby. Druhým parametrem je to, že nemocnice nebo ichtová centra musí opět splnit vlastně nějaké indikátory kvality. Třetím parametrem je, že musí na danou populaci kraje, musí být dostatečný počet vlastně těch center jako takových.
3: Organizace Angels vytvořila kampaň pro děti mateřských škol a prvních stupňů základních škol, říká koordinátorka Lucie Pražáková.
5: Její velká síla je v tom, že neklade nárok na ty děti, aby uměli třeba poskytovat bezprostřední první pomoc, ale aby o té problematice doma mluvili s rodiči a prarodiči a tím pádem šířili ty důležité informace i do rodin.
3: A doplňuje, že už se to v Praze minimálně jednou podařilo.
5: Čtyřletá Emička z mateřské školy v Praze povídala doma zážitky z toho vzdělávacího programu rodičům a zanedlouho poté si tatínek všiml právě u svého kolegy v práci, pozoroval na něm nějaké příznaky mrtvice a díky tomu včasnému zásahu z následku nemoc přečkal.
3: Jen za minulý rok měli pražští záchranáři zhruba 2400 výjezdů k pacientům s cévní mozkovou příhodou. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. No teď pražská doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz výrazně zeslábl. Největší zdržení je teď na Nuselském mostě směrem do centra, je to asi na 10 minut před Legerovou. 10 minut se popojíždí také ve Velzenově od Bulhara do omezení, které je u IP Pavlova. A kolona asi na 10 minut je pak také věčné z Karlova náměstí nahoru na magistrálu, také k IP Pavlova. Zdržení je také v Bělohorské směrem z centra, fronta před Vypichem je asi na 10 minut a silný provoz přetrvává na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 asi 10 minut. Se pomalu jede od plzeňské D5 k Ořechu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: A pojďme se ještě v pražském obritu podívat na počasí. V noci i zítra by mělo být stále jasno, teploty v noci poklesnou na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích města až na 6 stupňů. No a zítra, tedy v pátek, poslední květnový pátek, budou po menším propadu teploty opět letní. 25 až 27 stupňů, podobné o víkendu, ale zase o víkendu v sobotu i neděli by už snad konečně mělo zapršet.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Do nové webové aplikace můžou Pražané zaznamenávat dopravní nehody nebo nebezpečná místa v metropoli. Škodu za 1 000 000 korun způsobili sprejeři v pražských Letenských sadech. Pro české hokejisty skončilo mistrovství světa. Ve čtvrtfinále prohráli s Finskem. A zítra bude slunečno s teplotami do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nezávislá iniciativa Nula dnes představila interaktivní mapu dopravních nehod a nebezpečných míst v Praze. Lidé můžou do webové aplikace zaznamenávat například přechody, křižovatky nebo ulice, kde se necítí bezpečně. Nová mapa má upozornit politiky a úřady na problematická místa v hlavním městě. Pokračuje Anna Kociánová ze spolku Automat.
2: My bychom chtěli především komunikovat s městskými částmi a s magistrátem, aby se vyřešila ta konkrétní místa a některé podněty, které ať už budou třeba nejčastější nebo nejvážnější, tak jsou to i podněty pro nás, abychom nějak zpracovali odborně a navrhli konkrétní řešení.
0: Letos se za první čtvrtletí stalo v Praze 135 nehod s účastí chodců. Polovinu případů zavinili právě chodci. Zemřel jeden člověk, 17 lidí bylo zraněno těžce a 105 lehce. Pražští kriminalisté pátrají po 4 mladících, kteří poničili zeď v Letenských sadech. V památkově chráněném území na ně nasprejovali několik nápisů o délce téměř 15 metrů. Podle předběžného odhadu tím způsobili škodu až 1 000 000 korun. Jakým hrozí postih, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
3: Mladí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až 3letý pobyt za mřížemi.
0: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci požádat nízkopříjmové domácnosti, kterým rezort na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 000 000 korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku požádat od 25. června do 31. října. Tři židovští osadníci a 2 organizace ze západního břehu Jordánu jsou podle informací Českého rozhlasu nově na sankčním seznamu Evropské unie v oblasti lidských práv. Postihy dnes formálně v Bruselu schválili unijní ministři průmyslu. Nové sankce uvalili také na 10 členů radikálního hnutí Hamas.
5: Sankce členské státy schvalují jednomyslně a podpořilo je tak i Česko, jak uvedl vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Tento balík sankcí my podporujeme to opatrně, protože víte, že Česká republika patří mezi největší spojence Izraele vůbec na světě. Na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s tím detailem, tak se nám zdá toto schůdné.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů minulý týden uvedl, že Česká republika nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči Izraeli, i kdyby je měla blokovat jako jediná. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. S Finskem v Curychu prohráli 1-4. Jediný gól našeho týmu dal v polovině zápasu při přesilové hře 5-3 Filip Hronek. Skončila tak reprezentační kariéra kouče Radima Rulíka, který v novém ročníku převezme extraligové Kladno. Loňské zlato ze Stockholmu na světovém šampionátu neobhájí hokejisté Spojených států. V souběžně hraném utkání ve Friburgu podlehli Kanadě jednoznačně 0-4. O zbylých 2 semifinalistech rozhodnou večerní duely Norska s Lotyšskem a domácího Švýcarska se Švédskem. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Na okrajích města se ochladí až na 6 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A ještě přidáme dopravní informace s Lukášem Millerem. Hezký večer, tak v Praze ten provoz zeslábl, ale jsou hlášeny nehody, třeba komplikace jsou v Troji, v Nové Povltavské kousek za výjezdem z tunelu Blanka se srazila dvě auta, blokují levý pruh a kolona je už od tunelu. Kolona asi na 15 minut je pak ve Vlzonově od Florence k muzeu, ve Vlzonově pak jsou navíc komplikace i směrem do Holešovic, u hotelu Hilton je hlášená nehoda osobní auto s motorkou, zdržení 10 minut. 10 minut naberete také na Nuselském mostě do centra nebo i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Pomalu se jede i v Bělohorské směrem z centra, tam je fronta před Vypichem asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Calvin Harris a Tom Grennan. Pak třeba Joel Corey a Manny Kay. A bude tady Alex Warren. Tak tolik muzika a už za pár okamžiků vás pozveme do kina na nový film režiséra Jana Svěráka. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Look at me, tak to byla Jerry Halliwell na rádiu Praha. Teď už pozvánka do kina. Komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících. Tak shrnuje režisér Jan Cvirák svou novou hvězdně obsazenou komedii Pět švestek. Pozvánku pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Věra žije sama a už ji v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy jezdila s přáteli na moře. Teď jsou to seniori a není jisté, jestli by takové dobrodružství v jejich věku vůbec zvládli.
2: Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Já bych chtěl chodit zase.
1: Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude věk ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti. Ty totiž nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
2: Když je člověk mladý, tak touží po dětech a netuší, že jim tím vlastně zavaří.
1: Námět podle režiséra Jana Svěráka vznikl z osobních úvah o tom, jak to s ním a jeho přáteli jednou bude. A tak vznikl příběh party seniorů, kteří na společné plavbě zkoumají, co znamená stáří, přátelství i svoboda.
4: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupe?
5: Já do ní taky čurám.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
6: Jo.
1: Film se točil v Česku a 3 týdny také v Řecku, přímo na Plachetnici. Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí další výrazné herecké osobnosti. Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Sislová a Petr Kostka. Pět švestek je podle tvůrců dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě.
7: Praha žije filmy.
8: Praha žije filmy.
9: Somewhere in space.
10: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René Dá.

0: Jenny a 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

Tak to nek Paramor na rádiu Praha. Teď už připomínám, jaké nás čeká dál počasí. V noci i zítra by mělo být stále zatím jasno. Teploty v noci poklesnou na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města může být jenom 6 stupňů nad nulou. No a zítra v pátek budou po menším teplotním propadu teploty opět letní, takže zítra se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni Celsia. Podobné by měly být v sobotu a neděli. V sobotu a neděli navíc meteorologové předpokládají, že by mohlo zapršet.

0: Tak to byly Color Me Bad na Rádiu Praha, teď už jsou tady pravidelné metropolitní tepy a s nimi Jirka Štefl.
1: Praha v pátek a v sobotu ožije hudbou, ulice, náměstí, parky, ale i vnitrobloky budou patřit muzikantům nejrůznějších žánrů. Baskeři rozezní pod širým nebem v malých pouličních stanech i na chodnicích 20 míst nejen v centru metropole. Zaposlouchat se můžete do popu, rocku, jazzu, rapu, beatboxu a uvidíte taky krátká divadelní vystoupení nebo slam poetry. Kompletní a velmi bohatý program najdete na webu prahažijehudbou.cz. V Radlické kulturní sportovně zase odstartují letní sezónu a v pátek večer tam vystoupí Paulí Garant. Těšit se tam můžete i na DJské sety. A v pátek bude taky noc kostelů. Farnosti si pro vás připravili nejen prohlídky, ale taky koncerty, výstavy nebo přednášky. V Praze se můžete vydat třeba na Vyšehrad nebo do kostela na Karlínském náměstí. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tak to byly společně Martin Garrix, Bono a The Edge z YouTube. Teď už jsou tady zprávy na 20. hodinu a ty připravil do vysílání opět kolega Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer. Končící protidrogový koordinátor BEM se má zítra setkat s premiérem Babišem. Pražský arcibiskup Přibyl udělí českolipským policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Evropské země dál sužují vedra. V Portugalsku padl čtvrtstoletí starý teplotní rekord. A taky zítra bude slunečno a proti dnešku se oteplí. Naměříme až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Řekl to dnes v Českém rozhlasu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Z toho se má protidrogová agenda od července přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Pavla Béma nahradí Dita Protopopová, která bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Pavel Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
3: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
1: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Majitelé rodinných domů můžou na jejich renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotace. Program. To ale odmítá ex-ministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl udělí za záchranu lebky svaté Zdislavy z Lemberka českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí letoměřické diecéze Jiří Nývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném Podještědí ji policie vrátí církvi. A bude to také naposledy, co lebku svaté Zdislavy spatří veřejnost. Pak bude pohřbena vedle zbylých ostatků světice. Evropské země se dál potýkají s vlnami veder. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před horkem pro Řím, Florencii, Boloňu, Brešu a Turín. Meteorologové ve Španělsku varují před vedrem na severu a severovýchodě země, kde očekávají až 37 stupňů Celsia. Portugalsko včera zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Ve městě Mora ve středu země vystoupala teplota na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2001 činil 40 stupňů. Historicky nejteplejší naměřené květnové dny zaznamenaly od začátku týdne taky Británie a Francie. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. Radim Rulík u národního týmu končí a míří do extraligového Kladna. Jeho práci převezmou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Druhým postupujícím do semifinále šampionátu je Kanada, která vyhrála nad obhájci zlata ze Stockholmu Američany 4-0. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace, tak v Praze se ještě zdržíte na magistrále ve Vilzonově ulici a pozor, je to ve směru na Holešovice. Auta brzdí už u muzea, a to kvůli nehodě u sjezdu na Florence, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Zdržení je tam kolem 20 minut, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je nabídka muziky po 20. hodině. Miles Smith. Tata Boys.
5: Je to jasný, továrna na sny, tak už hasni.
0: A třeba Ray Dalton. Tak tolik k muzice, no a ještě téma za pár minut, domácí vzdělávání. V Česku láme rekordy, volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vypadá, uslyšíte už za chvíli.

0: Tak to byla Leanne Rimes na Rádiu Praha a ještě než probereme další avizované téma našeho vysílání, tak tady mám jednu horkou aktualitu. Praha má nový územní, chcete-li metropolitní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Metropolitní plán před pár okamžiky schválili pražští zastupitelé. Tak tolik aktuality z Prahy. Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu, individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v celém Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, to jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
2: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká. Na první pohled působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče je ale místo výuky doma dali do komunitní školy, kam navíc nemusí docházet každý den.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
2: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Výuka je velmi individuální, v menších skupinách nebo i samostatně.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
2: Dodává jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Domácí vzdělávání má jasná pravidla. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a součástí žádosti je i vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty ale platí, že pokud rodiče zajistí vhodné podmínky, poradny tomu obvykle nebrání.
5: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně, a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
2: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Viny. Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.
7: Akce, kamera, jede.

Tak to byly Red Hot Chili Peppers, no a na Rádiu Praha už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady pro vás budeme mít náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha žije. Tentokrát druhá část skvělého živáku skotské kapely Simple Minds, která už za rok nebo za dva necelé roky oslaví 50 let činnosti. Tak tato skotská kapela, která byla nejpopulárnější v 80. a pak částečně v 90. letech, je pořád aktivní koncertně a jejich koncerty, které samozřejmě většinou naplňují posluchače, diváky těmi nejstaršími hity té kapely, to znamená právě z těch osmdesátek, tak jsou skvělé, jsou prostě opravdu úžasné. Kapela se obměnila za tu dobu těch necelých 50 let. V tom základu už je vlastně jenom zpěvák z kapely Jimmy Carr a kytarista kapely, ale tím právě, jak tito dva zásadní členové tam zůstali a zase se obklopili mladšími, tak prostě to tak občas bývá, to měl třeba kdysi Radim Hladík skvěle takhle nastavené a jiní, tak prostě pořád je to živě nádhera. Takže doporučuji druhou část, první jste mohli slyšet minulý týden, minulý čtvrtek, tak druhá část z koncertu z Los Angeles, skotské kapely.

0: Naše letající redaktorka Monika Doleželová si šla zahrát paintball, akorát, že bez barev. V této hře se říká ribol. A o čem je, to se právě teď dozvíme.
1: Ribol je ve zkratce úplně to stejný jako paintball, s jedním rozdílem, a to ten, že se používají gumové kuličky namísto barevní. Takže tady se hráči musí víc přiznávat při zásahu. A co je výhoda oproti paintballu v ribolu, je to, že když vám dojdou kuličky, tak se je můžete sbírat.
2: Vysvětlil mi rozdíl Martin Ondříček, vedoucí provozu ribolu ve Fan Aréně. Jde o adrenalinový sport, který vyžaduje rychlost, cílu a taky fyzickou kondici. Proto jednu hru hrajete maximálně 5 minut. Záleží vždy na hráčích, jak jsou ve hře akční. Zajímalo mě, jaká je povinná výbava každého účastníka.
1: Tak to máme overall celotělový, kdy máme i našitý chránič na krk, pak jsou rukavice a maska.
3: Ale překvapuje mě, že je přesto dobře i vidět teda. To je tak, kdybych měla lyžařský brýle.
1: Většinou se potom vejdou i brýle.
3: A co teda ta zbraň?
1: Zbraň, tak to je taková malá paintballka, lehčí.
2: V aréně na Chodově mají 2 hřiště, kde si můžete zahrát.
1: Černobyl, tak podle názvu automaticky se snažíme přiblížit vizuálně k Černobylu, kde první část toho hřiště, tak jsou skladovací prostory, máme tu nějaký sudy, bedny a v druhé části, tak už máme právě tu řídící místnost, která je skoro 1:1 Černobylu.
3: A tady jsme teda v District, se to jmenuje?
1: Neurotic District, je to inspirovaný Iriou 51, kdy první část jsou právě laboratoře, nějaký výzkumný plochy a druhá část jsou nějaký skoterský doupata. Máme tu vlastně i 2 auta. Výhoda tohohle hřiště je i ta, že tu máme několik baráčků a hlavně tady se může i dopatrat.
2: Zásah kuličkou bolí méně ve hře, když vám v těle funguje adrenalin. Já si ale ten zásah zkusila jen tak.
1: Hele, já tě trefím jenom do vesty, jo?
3: Já se bojím.
1: Že jo? Připravená?
3: Ježiši, jo. Tak a teď do těla?
1: Chceš do těla? Tak jo. Ale víš co? Teď si jdem zahrát, jo? Takže 3, 2, 1, hra!
3: Jsem mrtvá.
1: Tak co, bolelo to?
3: Bolelo to míň.
1: Že jo?
3: Super.
2: Tato hra je ideální také na team building pro stmelení kolektivu. Monika Doleželová, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem. Žije sportem.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.
4: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: Tak to byly společně Lady Gaga a Ariana Grande. Teď jsou tady zprávy na 21. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, příjemný čtvrteční večer.
1: Hezký večer, Petře. Praha má nový územní plán, začne platit 1. září. Sídlo České obce Sokolské v Praze zdobí nová malba, připomíná první cvičení žen na sletu před 125 lety. Izrael zaútočil na Bejrut, během příměří je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. A zítra bude slunečno s teplotami do 27 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: Zastupitelé hlavního města schválili metropolitní plán. Pro hlasovalo 50 z 65 zastupitelů. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje například výšku nových budov, vyznačuje taky prostor pro tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Kritici ale namítají, že už v současnosti v Praze chybí občanská vybavenost, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení, a metropolitní plán s nimi do budoucna efektivně nepočítá. Na prostudování finálního návrhu bylo prý navíc málo času a upřednostňuje developery před občany. Nová malba zdobí zeď Tyršova domu na Pražském Újezdě, kde sídlí Česká obec Sokolská. Hlavními motivy jsou ženská tvář a gymnastky cvičící z kužely. Murál má připomínat 125 let od 1. vystoupení žen na všesokolském sletu. Vytvořila ho street artová umělkyně, malířka a ilustrátorka, vystupující pod jménem Toybox. Pokračuje mluvčí České obce Sokolské Jana Taušova.
3: V roce 1901 bylo veřejné cvičení žen naprostá senzace. Tehdy ve společnosti přetrvávaly ještě předsudky proti cvičení žen a většina ženských odborů v Sokole fungovala jen krátce.
1: Zemřel herec Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Tou taky jako herec v divadle Járy Cimrmana debutoval. Původně se živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svirák.
4: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
1: Naposledy Jan Hraběta vystoupil v divadle ještě minulou neděli. Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrut. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. Cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří, platné od půlky dubna, provázejí sílící boje.
5: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hosein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Čeští hokejisté vypadli na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4, když skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony našeho národního týmu na celém turnaji zhodnotil obránce Tomáš Galvas.
6: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
1: Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

Simple Minds, druhá část koncertu Live in the City of Angels. To je přesně to, co nás čeká v dalších více jak 60 minutách na Praze. A jestli vás první půlka koncertu zaujala, těšit se můžete na tu druhou po okraj narvanou tím nejslavnějším, co skotský band za svoji kariéru vytvořil. Show se konalo v rámci turné k albu Walk Between Worlds z roku 2018. Tehdy také vyjeli v nové sedmičlenné sestavě se třemi ženami, zpěvačkami Sarah Brown, Catherine Ed a také výtečnou hráčkou na bicí Charisse Osei. Tu je radost při práci pozorovat, ale hlavně poslouchat je docela jako stroj. Jinak zpěváka Jima Kera byste klidně mohli potkat během dovolené na Sicílii. Žije ve městečku Taormina se svojí japonskou partnerkou Yumi a vlastní hotel Villa Angela s nádherným výhledem na Etnu. Jeho hudební dvojče, kytarista Charlie Burchill, žije v irském Dublinu a miluje fotbal. A právě o něj stojí za tou hromadou krásných songů a desek skupiny Simple Minds. Dneska si je dejte po druhé živě. Energická She's a River, úchvatná Hypnotized, mistrovská Someone Somewhere in Summertime, výtečná Seed Lights, legendární Don't You Forget About Me, ikonická Alive and Kickin' a další slavné songy na vás teď čekají ve strhujícím živém provedení z října 2018 města Andělů. Simple Minds, Live in the City of Angels, druhá část na Praze. Dobře se bavte.

0: Blaži. Dvě novinky a novou jedničku přineslo nejnovější vydání čátu Rádia Praha. První novinka začíná na skvělém pátém místě. Holly Humberstone, Cruel World. Z prvního na čtvrté spadla Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trojku drží Dracula, Tame Impala a Jenny. Nejlepší novinku a novou dvojku má René Dank, Dealer. A jednička? Poprvé BB Rexa a Faithless, New Religion. Tak dopadlo 21. vydání a už se rodí to 22.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Který song bude v neděli nejlepší?
3: Hit týdne. Je 22 hodin. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Magistrát nabídne lidem v nouzi 22 pražských městských bytů. Praha letos poskytne dotace na nákup tepelného čerpadla nebo na pořízení systému na zadržování dešťové vody. Zítra bude slunečno a naměříme až 27 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Například organizace Arnika kritizuje, že v plánu je málo prostoru pro školy, školky a zdravotní a sociální zařízení. Praha rozšíří nabídku sociálních bytů. Celkem nabídne 22 jednotek. Schválili to pražští radní. 3 byty město poskytne ve spolupráci s organizací Cestou necestou lidem ohroženým ztrátou bydlení. Pokračuje náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Je opravdu důležité, aby městské byty pomáhaly tam, kde to dává největší smysl. Část z nich půjde lidem se zdravotním omezením a 8 bytů bude sloužit potřebným profesím, jako jsou třeba učitelé nebo zdravotníci.
3: Lidé v Praze budou moci využít dotace na pořízení tepelného čerpadla, zelené střechy nebo systému na zadržování dešťové vody. Rozhodli o tom radní hlavního města, kteří na to vyčlenili 50 milionů korun. O podporu budou moci žádat majitelé rodinných domů, bytů, ale taky bytová družstva a společenství vlastníků. Žádosti budou moci podávat od července, říká náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů.
6: Všichni cítíme, že v létě v Praze jsou ty léta čím dál teplejší a budeme moc rádi, když nám s vylepšováním v ulicích pomohou i sami obyvatelé. Věřím, že díky těmto změnám bude finanční podpora dostupnější a lidi to namotivuje se více zapojit.
3: V budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 tisíc dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkoušejí práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách s levnými produkty se podle úřadů prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
7: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
2: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
7: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle TEMu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Na nezákonné nakládání s osobními daty nebo otrockou práci dětí ve firemních továrnách v minulosti upozorňovala například i Česká bezpečnostní informační služba. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Kromě Finů postoupili do semifinále i Kanaďané, kteří porazili Spojené státy 4-0. První tenista světa Ital Jannik Sinner senzačně vypadl z Roland Garros ve druhém kole. V pětisetové bitvě podlehl Argentinci Serundolovi, nad kterým vedl už 2-0 na sety a ve třetí sadě 5-1. Po stejném průběhu skončil na pařížském Grand Slamu i Vít Kopřiva, když prohrál se Španělem Landelusem 0-6 v závěrečné páté sadě. Večer a v noci bude v Praze jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů. Na okrajích města se ochladí až na 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Rádio Praha.

0: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodil se do cirkusové rodiny. Spolu se svým bratrem dvojčetem vystudoval taneční konzervatoř a záhy odešel do hamburské státní opery, kde se brzy stal solistou. Během své kariéry pak působil na mnoha dalších světoznámých scénách a získal řadu prestižních ocenění. V červnu v Praze uvede první ročník Mezinárodního baletního festivalu Prague on Point. Naším hostem bude už za chvíli tanečník a choreograf Jiří Bubeníček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Jiří Bubeníček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se tu scházíme vlastně tak zhruba měsíc před tím, než v Praze vypukne obří baletní festival. Co to bude?
2: Přesně tak. Já si tedy netroufám říct, že to je obří. Je to poprvé, je to vlastně první ročník a vlastně jakoby začínáme. Ale co je velice prestižní, je to gala, který je vlastně třetí ročník a je součástí tohoto festivalu. Je to mezinárodní International Ballet Gala a přijedou fakt jako hvězdy ze zahraničí, z Holandska, z Amsterdamu, z La Scaly a nebude jenom tanec, ale bude i zpěv. Ester Pavlů zaspívá a možná, že malinko si s ní zatančím. To ale uvidím, jestli budu mít čas dostat zase do kondice. Ale moc se na to těším. Je to v Karlíně, je to nádherný divadlo. Já jsem nevěděl, že je tak krásný vevnitř, že zvenku vypadá jako taková normální hezká budova, ale vevnitř to je opravdu nádherný, snad nejhezčí vůbec v Praze. Takže jsem strašně moc rád, že vlastně vedení mi šlo vstříc a podařilo se zorganizovat 17. a 18. června tyto dvě prestižní gala.
1: Jak dlouho se to celé rodilo?
2: To se většinou rodí rok. Takže na tom vlastně začal jsem pracovat v létě, už minulý rok a je to strašně moc práce, organizace, jak zajistit divadlo. Samozřejmě my tančníci potřebujeme zvláštní podlahu, to je taková jakoby spring floor, taková zvláštní podlaha, která je rovná, protože děvčata nebo slečny tančí na špičkách, tak to musí mít rovný. Baletizo, to si půjču z Národního divadla, protože Karlín, tam se balet nedělá. Potom samozřejmě musím kontaktovat ty hosty ze zahraničí, tam je dobrý, že se známe, že to pomáhá, ale přece jenom jednou někdo napíše, že jeho ředitel nepustil, to se mi stalo zrovna předevčírem a musí se hledat strašně rychle alternace. Já taky vlastně dělám takové věci, jako že organizuju ten hotel a letenky, ano všechno prostě, kostýmy, práva na tu choreografii. Ve večeru uvidíte některé části z mých choreografie, například z Doktora Živága, to je nádherný příběh, který teď měl jakoby obnovenou premiéru v Národním divadle v Lubiani, takže jsem pozval ty dva hosty, ale jsou tam taky jakoby choreografie od jiných světových choreografií, jako William Forsythe a tak dále, tak dále. Takže to je dennodenní práce, můžu u toho počítače být 24 hodin.
1: A z toho, co jste říkal, vyplývá, že to představení bude taková baletní mozaika, kde si každý něco najde. Jak to bude?
2: Přesně tak, to je ty gala, to je tak jako, myslím, atraktivní pro diváky, protože jsou to kratší kusy a je to buď, když máte ráda takový ty klasický krásný balety, Padede, Tanec ve dvou a variace, tak to přijedou opravdový hvězdy, jeden z nejlepších vůbec Dutch National Ballet, což je z Amsterdamu. To je fakt jeden kluk, Georgi se jmenuje, ten skáče, on je takový chlap, nejvyšší takový veliký, svalnatý a ten když vyskočí, tak prostě to je efekt. Takže jsem strašně rád, že ho pustili, protože taky mi najednou napsal, že ho umělecký ředitel nepustil, že prostě měl nějaký jiný představení a nakonec to dopadlo tak, že mi asi předeště zase napsal, že může, to jsem strašně moc rád. Takže mám z toho radost, že přijedou dobrý lidi a ty věci jsou moderní, klasický, zpěv. Já mám rád ty gala taky dělat jako pestrý, takže tam vždycky je živá hudba nebo zpěv a nejenom tanec.
1: Když takhle těm lidem do zahraničí voláte, říkáte jim, přijeďte do Prahy. Jak se na to většinou tváří? Jaký má Praha v tom baletním světě zvuk?
2: Spíš většinou lidi znají Prahu. Všichni říkají, že to je nádherný město. Já s tím můžu jenom souhlasit. A tanec, bylo pár lidí, bylo nás asi jenom 6-7 z té mý generace a potom nějaký malinko mladší taky, který ten český tanec v zahraničí proslavili. A to byla jako Daria Klimentová, já a brácha Otto, Lukáš Slavický, i Václav Kuneš a další, který jsme se vlastně zasloužili po té revoluci, že jsme odešli do zahraničí a najednou se o českém umění začal hodně, hodně mluvit. Jestli je Národní divadlo nebo soubor baletní na té úrovni, že se o tom mluví, o tom souboru jako o třeba o pařížské opeře, to ještě není, ale může se to stát.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
1: Na Rádiu Praha.
2: Říkal jste český tanec. Dá se mluvit o něčem jako o české baletní škole? Je něco pro nás opravdu tak specifického, co třeba jinde není?
3: Když já jsem studoval, což už je kolik, asi 35 let zpátky, myslím, naše generace nebo naše třída měla jakoby štěstí, že jsme měli výborní profesory. A byl to takový ten ruský styl. My jsme měli pana profesora Halase ze Slovenska, který učil Tarasova. To je technika pro muže, že točíte, skáčete, všechny technické cviky se hodně dělají. A doopravdy, když jsem šel do zahraničí, tak jsme uměli jako v té technice toho tance o hodně víc než ty ostatní na západě. Takže to nám hodně pomohlo se prosadit s bráchou ze začátku. Ale já jsem se strašně moc zamiloval do francouzské školy, kterou proslavil Rudolf Nureyev v Paříži a mně se podařilo jako jedinému Čechovi vlastně dostat pozvání a hostovat s pařížskou operou. Několik let jsem tam cestoval a tančil, dokonce s nima i vyjel do Japonska, do Tokia. Takže já miluju tu francouzskou školu. Takže říct, co má naše škola, jakou techniku, já bych se na to rád strašně moc teď podíval, jak se ta škola vyvíjí, protože si myslím, že v mý éry vychovávala obrovský umělce a chci se na to podívat, jestli to pořád je, anebo se to někde zaseklo a potřebuju trošičku pomoct.
2: Lákalo vás někdy třeba učit?
3: Já učím. Vytvářím mistrovský kurzy a já nabízím moje zkušenosti a mám tu možnost pozvat si svoje lidi, který chci, aby něco prostě tomu umění dali a pozývám si právě třeba profesory nebo umělce z pařížské opery a to je tomu i tento rok. Přijede Jean-Guillaume Bard, který já ho viděl na jevišti v pařížské opeře, když tančil a ten měl nádhernou techniku, jako prostě jsem neviděl kluka, který také má takovou perfektní čistou techniku, takovou tu francouzskou. A nebo jsem si pozval prima balerinu, která ještě tančí v Londýně v Royal Ballet.
2: Mají mladí lidé zájem o ten tanec, o to učení se?
3: Když vlastně vznikly mobily, tak se ten svět strašně moc zvětšil, protože vlastně všichni se teď známe, ten tanec se strašně moc proslavil díky tým sociálním sítím, ale já si pamatuju, že za mý éry tyhle ty telefony nebyly, nebylo YouTube, nebylo nic a my jsme z toho možná baletu viděli víc než v dnešní době ty tanečníci. Že je tolik informací, že oni třeba, teda to je moje domněnka, že se nepodívá na ten balet nebo na nějakého toho umělce a trošičku mám strach, že umění, ten kumš toho umělce se trošku ztrácí. A že to je možná tou školou, možná, že je to tím internetem, nevím, ale já jsem herec, který se vyjadřuje tancem, herectvím, protože pracuji v divadle a divadlo pro mě je prostě živý umění a prostě je to příběh a ten tanec to může dát tomu divákovi a můžeme cestovat po celém světě a všichni nám rozumějí. Takže tohle to by byla strašná škola, kdyby se to vytratilo a byla by jenom ta technika, jenom nějaký jednoduchý kostým, jenom se tam člověk hejbe a to už je potom sportovní gymnastika. Což já mám rád, moje dcerka dělá sportovní gymnastiku a teď byla zrovna na mistrovství světa a ve své kategorii byla druhá. Takže jsem strašně rád. Takže jako já miluju sport, my máme k tomu strašně blízko, ale my jsme umělci a my vyjadřujeme věci od srdce, od duše a od té lásky, je to o té lásce.
2: Možná jsme trošku zamluvili ten zájem těch mladých lidí. V čem je to jako jiné díky těm moderním technologiím? Chybí tam ta chuť nebo je ta motivace jiná?
3: To je strašně těžká otázka, ani na to nedovedu odpovědět, ale určitě jsou to ty technologie. Ale já se jako taky ptám sám sebe, čím to je. My jsme do toho byli strašně moc jakoby zažraný. Pro nás nic jiného neexistovalo. Jenom to prostě to umění, tanec. Já jsem na tom sále, když mi bylo 18-20, já jsem skočil 6 hodin zkoušku jako repertoár v divadle a byl jsem tam třeba do 10 sám a zkoušel jsem si věci, prostě jsem to miloval. A někdy se mi zdá, že ty mladí umělci ten čas tomu tolik nevěnují. A možná je to tím, že prostě je tolik informací, že ani to ten mozek už nepobere.
2: Je takový přetlak všeho.
3: Možná, možná. Ale zase je to možná taková jakoby doba a něco jsme si zkusili a teď vím, že se třeba už zakazují mobily ve školách, což je dobrý nápad, protože proč do toho koukat prostě. A zase možná potřebujeme něco změnit a nějak se s těma technologiemi naučit pracovat.
2: Říká Jiří Bubeníček.
0: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
1: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Queen nebo Pink Floyd? Rok 1980. Queen, The Game. Nebo rok 1987? Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Queen nebo Pink Floyd? Těžká volba. Vaše odpověď u nás na Facebooku.

0: na dřeň.
1: Mluvili jsme o tom zájmu mladých lidí o to tančit. Jaký je zájem lidí o to se na tanec dívat? Má ještě jinými slovy balet co říct dnešnímu divákovi, který je možná opravdu přehlcený vším, co mu ty moderní technologie a všechny možné vysílací platformy nabízejí?
2: Tak já vím, tady u nás v Praze lidi mají rádi balet, je to tradice, chodí na balet, v Národním divadle ty představení jsou vždycky vyprodaný a balet má určitě co říct. A když ten balet je výborně vytvořený, ta choreografie, každý krok něco znázorňuje, je to o něčem, má to děj, má to začátek, prostředek a konec, tak toho diváka to nezasáhne tak, jakože jde domů a zapomene na to, a zasáhne ho to u těch kořenů, té duše, a potom vás to může ovlivnit. Jako já občas jsem dostával e-maily, když jsem ještě tancoval, jak prostě lidi třeba nemohli, když jsem tancoval Nižinskýho v baletu Nižinský, tak jak lidi třeba nemohli ještě potom vůbec večer mluvit. Takže když to umění vás takhle může zasáhnout a je to tanec, tak to má smysl. Jenom je třeba, aby taky vlastně byla možnost dávat choreografům možnosti tvořit, možnosti i něco pokazit, protože každý se nějak vyvíjí a zlepšuje a je třeba to umění propagovat a pomáhat tomu, dávat šance, protože bez té šancí by třeba neexistovali Jiří Kilián ani Forsyth, protože ty byli ty všichni tanečníci v souboru ve Stuttgartu a tam byl John Kranko, který dává šance tyhle tým mladým choreografům, až se z nich stali vlastně legendy. No.
1: Jak dlouho se vlastně rodí taková choreografie? A jak to vy jako choreograf máte? Pustíte si nějakou hudbu, nebo si ji třeba jenom přečtete z not a už vidíte, co se bude dít, nebo je to dlouhý proces, kreslíte si to, jak to vypadá, ta práce choreografa?
2: To je práce taková jakoby velice složitá a musíte poslouchat svoji intuici a co vás napadne jít si za tím. Musíte jakoby popřít to svoje ego, protože ta malá opička vám furt v té hlavě říká, no to nedělej, to je špatný, nebo to není dobrý, nebo co si budou myslet. A to člověk musí jakoby zapomenout a nechat na sebe jakoby proudit ten kumšt a ono to jakoby jde samo. Jo? Mm-hmm. Já třeba teď momentálně jsem dělal choreografii celovečerní balet Korzár, to je velice klasický krásný balet a já jsem z toho teď udělal jakoby neoklasický balet, úplně nový kroky, úplně nová verze pro Národní divadlo v Košicích. A tam jsem dostal malou šatnu a ty zdi slyšíte všechno. Takže tam byl obrovský orchestr, který zkoušel nějakou operu. Tady jeden kluk hrál na piano, pianista, něco jiného a já jsem se snažil v té místnosti něco vytvářet. Takže já jsem si vždycky něco napsal, myšlenky, dramaturgii, co ty role, jak se vyvíjejí, kam jdou. Pustil jsem si počítač a pouštím si hudbu a já se strašně rád, než jdu na ten sál nebo na ten baletní sál, připravuji. Takže já stávám se velice brzo a jsem na 3-4 hodiny v té malé šatně a ty kroky si vymýšlím. A někdy to jde úplně samo a úplně se divím, když se to natočím a prostě se to stane, nevím ani jak. A pak jdu teprve na ten sál a tam se s ním na tom velkém sále docela hodně hodin a něco jim tam ukážu, co jsem si připravil, pak to třeba změním, pak to třeba vyhodím, pak to třeba zruším, pak to třeba předělám. A protože každému se hodí něco jiného, vám krásný růží sako, mě třeba ještě diví, takže proč bych vám dal moje velký, takže to vždycky přizpůsobuju na ty tanečníky. A pak to jenom vznikne, ne, to tam je. Je to strašně zvláštní. Je to 2,5 hodiny tance, což je, já nevím, kolik milionů kroků. A vždycky mám z toho strašný strach, když ten papír je úplně prázdný. A nejenom za 2 měsíce je to plný a je to docela fajn. Nevím, jak se to stane.
1: Jak moc je vlastně ta choreografie týmová? Teď jste říkal, že vlastně si něco nachystáte, ale pak jdete na ten sál a tam se to stvoří s těmi tanečníky. Ale je to o tom, že vy se na ně díváte, posloucháte tu hudbu a říkáte jim, co přesně mají dělat? A nebo jste i přístupný tomu, že vám řeknou, tak já bych zkusil třeba tohleto a ono to cvakne a jde to.
2: Tak většinou choreograf vždycky, to je práce tvoření, kreace, ale taky zápas s časem. Takže vy máte premiéru a prostě basta, do té premiéry to musíte stihnout. Proto se já taky připravuju, aby to šlo rychle. Ale jsem nakloněný k tomu, když vidím, že tom tanečníku nepasuje, tak to změním, ptám se ho, jestli má i svoje nějaký nápady. Je to vlastně spolupráce, i když jsem na to hodně připravený. Mám rád, když ty tanečníci jsou takový, a to jsou třeba například v zahraničí více vychovaný, že jsou kreativní, že to třeba i říkali, já měl obrovské štěstí, že měl výborný tanečníky, který mu tu choreografii skoro tvořili sami. A to není tím, že se nějak třeba ulejval nebo takhle, ale je to tím, že ta práce musí být kreativní z obou stran. To mají rádi třeba herci. Hned vám nabídnou na tuhle tu scénku, kde kam by mohli, co by mohli říct, jak by to mohli, jak to vidět, jak to cítí. A to mám rád, když tanečníci jsou taky takhle kreativní. A to třeba já mám nějaké zkušenosti, že některý ty tanečníci jsou stydliví, anebo že vůbec řekněte, já jsem se zasek, můžeš mi vymyslet jeden krok tady a nevymyslej nic. A to je potom strašně složitá práce, protože vlastně musíte všechno vymyslet od kroku, od začátku až do konce vy jako choreograf.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: To jsme možná zase zpátky u té školy, jestli jsou ti tanečníci vedení k tomu, aby něco sami vymýšleli, nebo aby byli jenom těmi v uvozovkách nástroji toho choreografa.
2: No já jsem třeba studoval magistr umění na Palukašule v Drážďanech 3 roky a tam jsem taky dělal pár choreografií a tam jsou strašně vedení k tomu, aby byli kreativní. Takže s nima, když jsem dělal choreografii, to bylo nádherný pracovat. Prostě jsem něco vymyslel, ten kluk něco přidal, ta holka něco přidala. Já jsem řekl, takhle schytně. Tam se třeba stala nějaká chyba, oni se chytli jinak a bylo to víc zajímavější, než já jsem si představil, prostě to odsejpalo. To mám strašně rád a dá se k tomu víct. Nevím, jestli tady na konzervatoři učí třeba improvizaci nebo takovýhle věci, ale je to strašně důležitý, protože jako tanečník chcete mít práci a chcete být na jevišti a chcete mít ty role a chcete prostě růst. A když si vás vybere choreograf, zjistí, že nejste kreativní, tak si vybere příště někoho jiného. Takže ta škola musí připravovat i na takovýhle věci, aby ten tanečník byl šťastný.
1: Choreografa děláte už léta letoucí. A jak složité pro vás bylo rozhodování, že už opravdu slezete z toho pódia a sednete si do toho hlediště a budete to řídit, místo abyste tam tančil?
2: Já jsem měl štěstí, že jsem začal choreografovat. Já nevím, už je to 30 let, už ještě jsem vlastně tancoval a už jsem si vymýšlel nějaký choreografie nebo duety, takže to byla taková jako průběžná pomalá cesta, že jsem neskončil tancování, nejednou jsem nevěděl, co mám dělat. Já jsem měl vždycky tu inspiraci z pařížské opery a tam ty étoile nebo první solisti mají vlastně ve smlouvě, že můžou jít do nějakých 42 let, možná malinko víc nebo méně někteří, ale pak tak smlouva končí a tu šatnu, kde jste byla třeba 10 let, musíte vyklidit a přijde novej. A já jsem si říkal, že když 42 není špatný, protože pak člověk už stárne, už přece jenom je to jakoby ten sport v uvozovkách a už na to nemá. A v těch nejlepších letech jsem prostě skončil. Samozřejmě to nebylo lehký, ale prostě nechtěl jsem být nějaký starý tanečník, který ještě se někde producíruje. Prostě jsem si řekl, teď mi to ještě šlo, konec 42.
1: Ale už jste to i sám naznačil, že i teď občas tančíte. To lákadlo tam být musí být obrovské pro vás.
2: Není to o tom se ukazovat divákům a získat ten potlesk, ale je to přece jenom o tom, že když jste se jednou jakoby narodil a já jsem tomu věnoval od 10 let celý život, takže to jako je v mým DNA a prostě já ten pohyb miluju. Být fyzický a já miluju hudbu, když třeba choreografuji, tak se snažím, aby ta choreografie, aby ty kroky byly hodně muzikální, hudební, aby to do té hudby pasovalo a mě prostě ta hudba vždycky zvedne z té židle a chci se hýbat. No. Já to umění mám rád.
1: A jak vlastně tu hudbu a ten tanec prožíváte na tom jevišti? Co člověk cítí? Je to soustředění na správnost těch pohybů a kroků? Nebo v té hlavě běží příběh, který hrajete? Co se tam děje?
2: Já mám takovou jakoby, možná i, a to má hodně lidí, jakože já si něco pustím a jede mi to furt v hlavě, ta hudba, furt dokola. Jo, takže pro mě je to hudba na prvním místě a potom samozřejmě, když stvárňuji nějakou roli, nějaký charakter, tak tam už musíte nejvyšší zapomenout, že jste se učili nějaký kroky, nebo jestli ta kombinace začíná odleva doprava, to už je za vámi. Ta práce už byla hotová, nebo měla by být hotová, nějaká dvouměsíční třeba práce, když začíná to od začátku se učit něco nového. A nejvyšší je to automatický ten pohyb, a vy se soustředíte jenom na ty emoce a hlavně taky říct ten příběh a o čem ten charakter, nebo tu roli, co stvárňujete, o čem to je. Já to furt vracím k tomu umění, k té činnosti, že protože je to divadlo a pro mě to je příběh. A já už nechoreografuji nějaký krátký balety o něčem, pro mě to je vždycky příběh, pro mě to je vždycky nějaká krásná novela, román, kniha, nebo jsem si vzal třeba i Kafku, proces jsem vytvořil, prostě i psychologické věci, které já mám rád a rád se o tom zamyslím a vytvořím z toho potom nějaký balet nebo moderní soudobý tanec.
0: Poprvé na vrcholu jsou BB Rexa a Faithless. Nejlepší novinku má na druhém místě René Dá.

0: dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: na dřeň.
1: Říkal jste, že je důležité dávat šanci novým, mladým choreografům a nechávat je dělat chyby, protože říká se to naprosto správně, že právě těmi chybami se člověk nejvíc učí. Na čem třeba vy jste si vylámal zuby? Co byla taková vaše chyba, která vás hodně posunula?
2: Možná ze začátku, když jsem přišel do zahraničí, tak my jsme furt měli takový něco, že jsme z toho východu, že jsme z malého Československa, že se musíme omlouvat nebo něco takového. A pak jsem si vlastně časem po pár letech zjistil, že já přece umím víc než i ten kluk z té pařížské opery a vlastně jsem si uvědomil, že se nemáme za co stydět. Jo? Takže ze začátku takový to, že člověk je jakoby menší, to bylo úplně zbytečný a možná, kdybych si věřil od začátku, tak by ta kariéra byla třeba i jiná, jo. Já jsem dostal i nabídky třeba být prvním solistou v ABT, v American Ballet Theatre v New Yorku, což je jeden z nejlepších souborů ve světě, ale tenkrát jsem si říkal, no já nevím, prostě to nevím. A škoda, možná třeba, kdybych řekl, jo, já jsem taky dobrý jako ty ostatní, tak bych třeba dneska byl, já jsem se teda do toho New Yorku vrátil, jsem tam dělal choreografii, ne pro ABT, ale pro New York City Ballet, takže jsem tam potom i jako hodně taky byl, takže ničeho nelituju.
1: Jako tanečníka nejspíš teď i jako choreograf prožíváte spoustu emocí během jak těch příprav, tak během i toho představení. Jak jste to dělal dřív? A možná i jak to děláte teď? Jak o sebe pečujete, aby všechny ty emoce vás nelikvidovali, aby vás to posilovalo, aby vám to pomáhalo vydat něco dobrého, ale aby jste se v tom jakoby nerozpustil, nerozplynul, aby to zkrátka nebylo moc.
2: Tam vlastně jdete, dáte všechno a za ty 2 hodiny, to je jak maraton, co úplně tak vyčerpáte, jak fyzicky, tak emocionálně a všechno z vás jakoby spadne a máte klid po to představení, to bylo vždycky nejhezčí, nejlepší, tak dát si pivo a úplně všechno v klidu, jo. Teď je důležitý, protože už netančím a tak jako nějak už tohoto nemám, si umět udělat pauzu nebo prostě zajet k tomu moři, vypnout, meditovat, něco si přečíst, něco si poslechnout a věnovat i ten čas nejenom všem ostatním, ale i sobě a vážit si sama sebe taky. Je strašně důležitý.
1: Měl jste někdy nějakou krizi, že byste si říkal, že už to prostě nejde dál, že vás to najednou třeba nenaplňuje, nebo to zkrátka nejde?
2: To je skoro po každý, když tvoříte nový balet, to je vždycky, jak začít z toho bílého papíru, pak to najednou jde, pak je třeba období, že si říkáte, no ježiš, já už to dělám naposledy, to fakt jako nevím, jak to vůbec se zvládnu a už je jenom pár týdnu a vůbec to prostě, a pak najednou to vznikne, pak je najednou premiéra. A když se to povede, tak máte krásný pocity. A nebo já mám takový rád ten pocit, když už jakoby to je vymyšlený a pak se to začne měnit a čistit a dávat do kostýmu a dělat tomu světla, to je vlastně další kreace, jak vymyslet, vlastně dáte to z toho sálu najednou na jeviště a to je úplně jiný svět. Já miluji dělat světla, to je jak malíř, to můžete všechno udělat krásný, ještě lepší, než to bylo, alebo všechno pokazit může to taky, no. Takže tam těch jakoby vrstev té kreace je strašně moc. Vybrat si správný lidi na kostýmy, na to jeviště, světla, vůbec mít dobrý rozvrh, kolik těch zkoušek na jevišti je. No, tam to je strašně moc, co se dá udělat krásně nebo všechno pokazit.
1: Jak se srovnáváte s tím, když třeba něco opravdu pokazíte?
2: No, tak to se většinou stává, třeba když se nejenom obnoví nějaká premiéra a jedu tam a podívám se na to třeba o pár let později a říkám si, no tak to jsem byl asi mladý, nebo jsem myslel jinak a snažím se nekritizovat, protože člověk vlastně dělá vždycky to nejlíp, co může, ale snažím se to vidět taky jako novýma očima a když vidím, že to potřebuje nějakou změnu, tak to změním. A nebo když třeba na sále zrovna dělám novou choreografii a druhý den přijdu a co jsem vymyslel včera se mi nelíbí, tak to změním. Protože není nic špatného něco změnit. Nebo není nic špatného si říct, dobře, nevyšlo to. Ale člověk musí reagovat, nestydět se za to a pokračovat dál. A to je moje takový motto, jakože vždycky to můžu

0: změnit. Teda do té premiéry, no. Pak většinou odjedu, už je to jenom jejich, potom ten balet, nebo to dílo, patří tomu divadlu na pár let.
1: A to musí být docela těžký pocit, jako pustit to a říct to, si, no. už ne?
0: Je to, vy jste taky máma, ne? Jste říkal, no. 3 děti máte, 4?
1: 4.
0: 4. A to je jak dítě, no. Je to doopravdy jak vaše dítě, protože vy tomu věnujete nejenom ty 2 poslední intenzivní měsíce, ty intenzivní práce na sále, ale ty přípravy, někdy to trvá rok, nebo například proces od Kafky jsem připravoval 3 roky, jo, do té premiéry. Takže tomu věnujete strašně moc času, vybíráte ty lidi, jak vůbec ty kostýmy budou vypadat, jak dramaticky to je dohromady, aby to bylo kreativně, ale aby tomu i lidi rozuměli. A najednou je premiéra a najednou z vás to spadne, jo. Najednou jedu třeba zpátky do Drážďan nebo domů a najednou jste unavená a najednou zjistíte, že fakt jste do toho dali všechno a že potřebujete najednou ten organismus, potřebuje prostě odpočinek. Protože když děláte novou kreaci, tak já jsem na tom sále jako chrodav celou dobu. Mně se měnějí tanečníci, solisti, pak končej, přijdou sbor, pak končej a já jsem tam ale furt. Pro mě třeba těch 5-6 hodin někdy díl, když jsem tam, já se tomu vždycky směju a mně to připadá, když je to 5 minut. Protože já jsem vlastně v té přítomnosti. Já musím být v té přítomnosti, protože ta kreace jedině existuje v přítomnosti, ale ty tanečníci ne, ty třeba myslejí, už je ta zkouška dlouhá nebo krátká, chtějí domů a myslejí, co bude potom, co musí vyřešit. Je to taková strašně intenzivní práce v přítomnosti a pak jenom zjistíte, wow, jako teď to prostě musíte ze sebe nějak pustit zase, no. A je to tak, jako říct i naschledanou tomu novému dítěti, no, jako se rozloučit někdy, no.
1: Pustit to do světa.
0: No, no, bohužel, no.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Čtete si potom třeba kritiky reakce no. Na to své dítě?
2: No, tak samozřejmě každý, kdo dělá nějakou takovou věc, má rád dobrý kritiky, ale samozřejmě mám i špatný kritiky. Co mě mrzí je, že když si přečtu kritiku a je to fakt vidět, že ten člověk tomu absolutně nerozumí, tomu umění, nebo že absolutně nepochopil, co jsem chtěl říct, a že to je vlastně názor jednoho člověka. A třeba mám strašně moc e-mailů, že se to divákům líbilo a je to vyprodaný a lidi stojí a pak přijde jeden kritik a zkritizuje vám to. Tak to mě mrzí, protože si myslím, že ten kritik by tomu měl rozumět a potom by mohl kritizovat. Ale je to součástí našeho umění a prostě já to beru teď jako sportovně. No.
1: Navíc ten náš mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že si pak většinou pamatuje jenom toho jednoho špatného toho kritika a ty ostatní, ty pochvalné většinou
2: no,
1: tak
2: ale
1: jako
2: to
1: zapomene.
2: To je potom vlastně práce se s vaším egem a musíte si uvědomit to doopravdy. Já cokoliv dělám, tak dělám naplno, věnuju tomu, co nejvíc času můžu, svoji lásku, všechno. No a buď se to povede, nebo nepovede a já nemám výčitky svědomí, že jsem neudělal něco, co jsem nemohl. Prostě musíte být spokojená s tím, co jste udělala a můžete se za rok k tomu vrátit a celý to předělat. Ale prostě, když ta premiéra je, tak vím, že jsem udělal, co jsem mohl a to je všechno.
1: A k tomuhle umění té práci se sobou, to jste dospěl sám svými zkušenostmi, nebo jste musel někdy si třeba najít i pomoc, abyste se v tom netopil, třeba v těch kritikách, nebo v tom, že si člověk zkrátka hlídá, jak se na něj dívají a člověk, nevidí sám sebe vlastně.
2: No, je to hodně zkušeností, je to hodně, já už jsem vytvořil, nevím, 75 baletů, takže ze začátku jsem měl nervy, aby se to tanečníkům líbilo, pak jsem říkal, no tak jako dělám to umění, protože to celý tím, nedělám to pro ně. A když to dělám pro ně, pak si člověk řekne, já to nedělám pro to obecenstvo, ale děláte to pro to obecenstvo. Nedělám to pro to divadlo, ale dělám to pro to divadlo, protože to divadlo potřebuje prodat lístky. Tam je zase strašně moc vrstev. Ale nakonec zjistíte, že doopravdy musíte si věřit, mít se rád a když to děláte prostě od toho srdce, tak co můžu dělat? Je tolik lidí, že někomu se to bude líbit, někomu ne, a prostě s tím se musíte smířit. Jako nemůžu ovlivnit.
1: Máte vyhlédnutou nějakou choreografii nebo nějaké dílo, které byste chtěl jako choreograf zpracovat?
2: Mám. Já mám v počítači takovou jakoby složku, tam si vždycky píšu, když mi něco napadne, nebo jestli si přečtu, nebo mám toho hodně, ale nevím, jestli na to budu mít teď čas. A nebo si vždycky vyberu nějakou krásnou hudbu, kterou slyším v rádiu a prostě mě to tak zasáhne, si to vždycky hned najdu a schovám někam a pak se k tomu vrátím.
1: Zkuste mi říct jednou větu, proč by lidé měli čas od času asi jít podívat na nějaký tanec? Neříkám balet, ale prostě na tanec. Co v něm najdou? Nebo možná obecně, proč si občas jít zatančit?
2: Tak úplně z toho biologického hlediska, když sebou také malinko jako skáčete pomalu, nebo tak prostě člověk se hejbe, tak to proto tělo je strašně zdravý, jo? Prostě všechno se vyčistí, prokrví a tak dále a tak dále. Takže to je strašně zdravý se hýbat, jo? Když to vezmeme z té stránky. Ale tyto divadla vám umožňuje zapomenout třeba na vaše trápení, nebo prostě na tu chviličku, na ty dvě hodiny se dostat úplně někam jinam, popřemýšlet o životě a třeba vás může něco se vás dotknout, něco ovlivnit a třeba najednou zjistíte, že to trápení není tak veliký a že můžete někomu třeba odpustit nebo něco změnit nebo něco se ve vás změní a posunete se jako člověk dál. To je divadlo.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Bubeníček. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A mně nezbývá, než dodat, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Explozia je v hledáčku řady významných firem.
2: Zájem o státního výrobce výbušnin projevila především Francie.
3: A zájem by měli i čeští zbrojaři.
4: Já osobně jsem byl pro prodej.
5: Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO.
6: Explozia má zůstat pod kontrolou českého státu.
2: Opozice chce, aby ze strategických důvodů firma zůstala státu.
0: Strnad nebo Macron, kdo koupí pardubickou Explozii, pokud bude k mání, a co všechno se v ní vyrábí, jakou má Explozia cenu a má se jí vůbec Česko v dnešní době zbavovat? Ptám se na to Ondřeje Stratilíka, redaktora Aktuálně.cz, který se věnuje zbrojnímu průmyslu. Dnes je čtvrtek 28. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Dobrý den, díky za pozvání.
4: Prezident Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o Explozii.
0: Samozřejmě, o pardubickou Explozii mají podle premiéra Andreje Babiše zájem mimo jiné teda Francouzi.
4: Protože my jsme sem hlavně přišli kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli česká armáda má nějaký smluvní vztah s Explozií. No a zjistil jsem, že nemá. No, nechápu proč.
7: Samozřejmě Andrej Babiš dlouhodobě sází na vazbu z Paříží. Dokonce i zmínil, že se mu měl pan Macron o té možnosti zmínit, jako když jsem se díval do vyjádření Andreje Babiše z minulých dnů. Asi v tom možná taky cítí trošku jako tu posílení té evropské vazby, kdy ti spojenci evropští musí trošku víc sázet na vlastní obranu s tím, jak moc nevíme, co bude dál ze strany Donalda Trumpa a jeho vztahu k evropským spojencům.
0: No ale přestože jde o spojence v Francii, tak není bezpečnostním rizikem prodávat státního výrobce výbušnin a střeliva, pokud by k tomu došlo někomu mimo Českou republiku?
7: Tak to je další stránka věci. Samozřejmě na tom se asi shodneme, že tenhle záměr a ještě kor v téhle době, kdy vidíme, že zbrojní trh je přežhavený, prostě čeká se, všichni chtějí kupovat, to načasování je velmi zvláštní. Samozřejmě vláda argumentuje tím, že právě teď je ten pík, kdy ta hodnota Explozie je nejvyšší, co kdy byla, což asi pravda je. Ale podle mého hlediska by měl převažovat ten strategický zájem, ten obraně bezpečnostní, kdy tady prostě máme v Pardubicích jednu firmu, kterou třeba jiné země ani nemají, Explozii. A Explozie je stále důležitějším partnerem české armády, na které samozřejmě bude ta hlavní obrana v případě jakéhokoliv konfliktu České republiky. A takhle si jakoby zavírat dveře do státní fabriky v téhle etapě, nebo v tomhle rozložení sil, jaké vidíme dneska, za mě není úplně moudré.
0: Mimo Francie by mohli mít zájem i jiní partneři, potenciální biznisoví z jiných zemí, tak o tom mluvil Andrej Babiš nebo i Karel Havlíček, že těch zájemců asi 7 nebo 8, včetně českých. Zavřeli bychom si dveře, jak jste o tom mluvil, i v případě, že by Explozie byla prodaná někomu z Česka a Babiš mluvil o obrovských českých firmách, skloňují se zejména ty tři největší.
7: Ano, tak konkrétně jde tedy o firmu CSG.
8: Explozie, aby splňovala kritéria, která CSG sleduje při potenciálních akvizicích.
7: STV Group.
9: Pokud by vláda rozhodla o prodeji Explozie, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici.
7: A společnost Colt.cz.
10: Jako veřejně obchodovaná společnost se Colt.cz Group nevyjadřuje ke spekulacím týkajících se akvizic.
0: A i v takovém případě by to bylo zavření dveří.
7: No, ono, když se podíváme třeba už dneska armáda je závislá na velkém počtu soukromých firm. Například, když se bavíme o tom CSG, tak skoro, nechci říct většina, ale velká část pozemních sil české armády prostě si bez pana Strnada, respektive bez firm CSG neudělala skoro nic, protože ta je závislá na tom, na tom soukromém dodavateli. A už jsme v minulosti, nebo není to dávno minulost, bo to už je to v éře vlastně Karla Řehky v minulých letech, minulých měsících viděli, že armáda připouští, že taková ta závislost přílišná na jedné soukromé firmě prostě není dobrá. Protože samozřejmě jasně, řídíme se pořád tady jako situaci politickou, ale pro soukromé firmy je hlavní biznis, hlavní vydělávání. A já si myslím, pokud Česko nebude mít pořád nějaký seznam strategických firm a nějaký přesný farplán, jak ty firmy mají konat v době krize, tak já si myslím, že to spolehnutí se na to, že soukromý biznis zastaví výrobu pro cizí zájemce a najednou rozjede 100% výroby pro českou armádu, už bude třeba tak to nevidím moc reálně, no, že by tady k takovému jakoby souznění mezi státem a soukromými zbrojovkami mohlo dojít.
0: Takže souhlasíte spíš s opozicí, která mluví o strategické fabrice, nechápe, proč bychom se jí dnes měli zbavovat?
11: Samozřejmě, že strategickým podnikem je.
0: O strategickém podniku mluví třeba Pavel Žáček z ODS, z bezpečnostního a obraného výboru.
11: Potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici.
0: Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel tvrdí, že by to byla v dnešní bezpečnostní situaci, tedy prodej Explosie, de facto sebevražda.
12: Je opravdu strategicky špatně Explosii prodávat.
7: Tak já nechci říct, že souzním s opozicí, ale třeba když se podívám, tak vlastně za vlády Petra Fialy tady byla nabídka reálná ze strany CSG.
0: Ano, na 2022, že?
7: Ano, jestli si pamatuju dobře, myslím, že to byl ten rok. To tehdy vlastně tehdy projevil pan Strnad, nebo respektive jeho firmy CSG, a tehdy to vláda Petra Fialy zamítla, že prostě přesně argumentovala tím, že v té době, kdy se rozjížděl v vozovkách konflikt ruská agrese na Ukrajině, že to není moudré. A já si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila, naopak těch hrozeb přibývá. A to nechci říkat, že jsou z nich z opozice, ale prostě, když se na to podívám prostě mým jenom selským názorem a tím, jak funguje prostě zbrojní biznis v armády, obrana evropská, kde je všeho nedostatek, tak si myslím, že není moudré si takhle zavírat ty vrata ke státnímu podniku, který prostě jednu, neříkám, že plní celé spektrum toho, co armáda potřebuje, co se týče jako munice, který je výrazným dodavatelem jednoho toho spektra, tak si myslím, že to dlouhodobé hledisko té bezpečnosti je pro český stát důležitější než ten krátkodobý výdělek z toho prodeje.
0: Ministr průmyslu Karel Havlíček naopak říká, že o žádný strategický podnik nejde.
13: Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře.
0: To řekl v pořadu Peníze a vliv u kolegyně Jany Klímové. Taky zmínil, že klíčový odběratel Explosie investuje do konkurence,
13: která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
0: Kdo je tím odběratelem? Proč tohle to Karel Havlíček zmiňuje?
7: Ten rozhovor taky poslouchal a ano, on narážel na to, on to sice nezmínil, ale podle všeho jde o firmu CSG, která je skutečně jako zásadním klientem Explosie. A vlastně moc jeho slovu nerozumím, jo? Že jako prostě firma kupuje nebo dává peníze tam, kde je její biznis a argumentovat zájmy hlavního odběratele v případě státního podniku. Samozřejmě pan Havlíček určitě na to má nějaké svoje rovnice, ale já si myslím, že u toho státního podniku přece jenom v době, kdy tady máme nejhorší bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války, takové argumenty bych bral třeba v 90. letech, ale dneska mi přijdou jako poměrně nebezpečné.
0: Zastavme se u toho Michala Strnada, tedy šéfa CSG, firmy, která vstoupila před pár měsíci na burzu. Nevím, jestli Michal Strnad je úplně nadšený z toho, jak se jí na té burze daří, protože zažil určitě poměrně významné pády. Nicméně, kdyby nakonec teda Explosie byla na prodej, co by pořízením té Explosie CSG získala? Výrazně by posílila ještě?
7: No, tak samozřejmě. Zaprvé teda, když už mluvíte o tom Strnadovi, tak on je taky zajímavý kontext. Já jsem asi před 4 týdny jsem byl ve Skřípově, kdy Strnad nebo CSG si koupilo vlastně starý opuštěný sklad české armády zbrojní, kde je to vlastně v okrese Prostějov na Drahanské vrchovině. A kde ten záměr má, kde chce ukládat dělostřeleckou munici, která, což jako taky trošku jsou vlastně některé komponenty té munice právě Explosia vyrábí. Sice CSG tvrdí, že to je plánováno na munici její výroby, v těch aktuálních jejich kapacit. A chtěl jsem tam zmínit, že by to vlastně zapadalo možná do toho modelu, kterým dneska CSG vlastně objímá celou tu škálu, nebo snaží se objímat celou tu škálu té zbrojní výroby zaměřené na munici a vůbec jako pro armády, pro zbrojné síly.
0: To znamená, modulární náplně do těch děl a do houfnic by dělali v Pardubicích a pak by výsledné produkty ukládali ve skladech.
7: Přesně, říkám to jenom jako příklad, že vlastně teďka z hodokonstí před party jsem právě v tom Skřípově byl a tam ten záměr toho CSG je úplně jasný, už to má koupené a prostě chce tam v nejbližších měsících rozjet to skladování, protože ví, že o tu dělostřeleckou munici, tu velkorážovou munici do tanku a do děl, kde právě již dostřel zvyšou ty výrobky z Explosie, je velký zájem ve světě. Jo. Ta situace může samozřejmě nastat, že CSG dá nejvyšší nabídku, pokud té privatizace nastane.
0: Sám Strnad má s premiérem Babišem, který by teda nabízel případně Explosii, docela komplikovanou minulost. Oni řešili spolu v minulosti i prodej nedaleké Syntézie. Je to jeden velký, původně velký chemický areál v Pardubicích, v Semtíně. Oni jsou hned vedle sebe. Syntézie vyrábí
7: tu nitrocelulózu.
0: Tak, a potom ta
7: Explosie je hlavní odběratel. Vlastně.
0: Tak. A Syntézie nakonec ale nezískal Strnad, který oni měl zájem, že jo, který právě chtěl ten materiál a koupil ji od Babiše Karel Pražák i spolu s Mafrou a tak dále. Jak velký měl Strnad zájem a jak moc to třeba poškodilo ty vztahy mezi Babišem a Strnadem?
7: Tak ono dlouhodobě se říká, že
0: protože to kupoval, vlastně Syntézie kupoval od Agrofertu.
7: Ano.
0: Karel Pražák.
7: Ten ano, to bylo vlastně v době, kdy se Andrej Babiš zbavoval Mafry společně s tou Syntézí, ano. No, je třeba říct, že dlouhodobě vztahy mezi Andrejem Babišem a Michalem Stranem nejsou dobré, což bylo vidět hned po volbách, kdy, já si myslím, že to byl hlavní důvod, proč Andrej Babiš tak ostře mluvil, byť to potom ten svůj slovník mírnil o té muniční iniciativě, kde CSG je jedním z největších jakoby zapojených subjektů. Zároveň je třeba říct, že právě ten případ Explosie ukazuje, že Andrej Babiš ten komplikovaný vztah nemá jenom s Michalem Strnadem, co se týče zbrojařů, ale i s ostatními českými zbrojaři, jo? Protože hned vlastně začal prioritně mluvit o tom, že by se prodal do cizích rukou, jo? Přestože ví, že Colt má hned vedl tu fabriku, tu Syntézi, zároveň ví, že STV Group Martina Drdy z Explosie velmi úzce spolupracuje právě na výrobě munice pro houfnice Cezar české armády a výhledově chce dělat munici pro tanky společně,
0: pokud jsme informace,
7: ano, pokud jsme informace správné teda, čili ty přirozené vazby tam jsou už rozjeté a najednou Andrej Babiš začne mluvit prioritně o francouzském zájemci, což mi taky dokresluje, že ten problém nemusí být omezen jenom na linku Babiš Strnad, ale prostě vůbec na linku Babiš pomlčka zbrojaři, kteří si v jeho očích přicházejí na velmi vysoké výdělky v těchto letech válečných.
0: Strnad nakonec tu nitrocelulózu získává ne z Pardubice, ale z Německa, že jo, kde koupil
7: ano,
0: potom
7: ano.
0: Ten
7: řetězec jako takhle otočil. No.
0: Otočil ten řetězec. Co jiného se v Explosii vyrábí?
7: Tak Explosie samozřejmě, ta je proslavená nejvíc tím Semtexem, trhavinou, která bohužel v minulosti byla použita i ke špatným účelům.
0: No máme teďka sérii ve Vinohradské 12 Kati, kde jsme mluvili třeba o Kadáfím a o tom, jak on nakupoval Semtex.
7: Ano, přesně,
0: tenkrát z Československa využíval to právě na teroristické útoky různě po světě.
7: Ona třeba dlouho, ta Explosia byla, a to je zajímavé, že ještě i když už začala ruská agrese proti Ukrajině, tak furt ještě Explosia zůstávala, že byla většinově zaměřena na civilní segment. To se fakt změnilo až v posledních 2-3 letech, kdy začíná převažovat ta defense, ta obraná výroba. A já si myslím, že z mého hlediska, co jsem mohl vidět, tak naprosto zásadním materiálem, který Explosia dokáže vyrobit a je na dnešních bojištích absolutně nejdůležitější, jsou ty nitrocelulózové celospalitelné moduly, které se vlastně dávají do těch kanonů, houfnicí, tanků a vlastně a prodlužují dostřel té střely, která je prostě vystřelena z té zbraně. Jo. Takže já si myslím, že to je naprosto jako zásadní materiál, který Explosia vyrábí a dodává.
0: Vy jste tam byl v tom závodě, jak to tam vypadá? Jak se tohle to vyrábí? Protože ta nitroceluloza se teda doveze těch 300 metrů vedle se Syntézie a v Explosii se to teda nějak dává dohromady ty modulární náplně.
7: Já jsem právě loni, kdy Explosia po dlouhých letech vyměnila své vedení kompletně a do Explosie nastoupil nový ředitel pan Tomáš Rubáček, který se přišel úplně z jiného segmentu, dělal v jižních Čechách, vedl firmu, která vyráběla rámy na obrazy.
0: Aha.
7: Tak bylo to poměrně zajímavé, že takový muž byl vybrán do čela Explosie, tak i proto mě eminentně zajímalo, co tady vlastně tam chce dělat.
14: Nebyli jsme aktivní v tendrech pro ministerstvo obrany. Nebyli jsme zapojeni v klíčových zakázkách na munici pro houfnice Cezar. To všechno se snažíme dohnat. Chceme být partnerem armády České republiky a armád NATO.
15: Tomáš Rubáček pro aktuálně CZ.
7: Já jsem tam teda ten loni vyrazil a byl jsem překvapen, kdy vlastně záměry pana Rubáčka a přesně té výroby, kdy já jsem se sice bylo zakázáno opravdu všechno fotit, nemohl jsem dělat obrázky ničeho, když jsem se dostal do nějakých těch provozů, myslím, že jsem se tehdy zapsal hala B68, jestli to říkám dobře, schovaná tam v lesíku, kde právě vyrábí na těch strojích ty celospalinové moduly. A to si myslím, že pak jsem pochopil i ze slov pana Rubáčka, že to je teďka ten hlavní poklad Explosie, kdy prostě oni lisujou na lisovacích strojích, to jsou takové zhruba 8-10 cm vysoké válečky,
0: aha,
7: které prostě potom ve výsledku potom v té zbraní prodlužují právě dostřel té samotné střely.
0: Vdáváte to do hlavně.
7: Přesně, oni jakoby vlastně napichujete to do těch a tím vlastně vždycky, já myslím, že když jsme se bavili, že pokud má houfnice Cezar, teda pokud někdy česká armáda získá, vzhledem tomu, jak je ten obchod komplikovaný, pokud teda má střílet 40 km, jak chce česká armáda, tak myslím, že tam musí narvat v vozovkách 5 nebo 6 těch celospalinových pouzdírek a ty vlastně prodlužují, vždycky každé prodlužují několik kilometrů ten potřebný dostřel.
0: Spolu s tou municí teda ráže 155 mm v případě Cezaru.
7: Jo, to je ta, ano, to je ta spojenecká NATO a musíme mít jinou ráži, než jsme měli dřív za Varšavské smlouvy. No.
0: Tak. No kromě ale toho všeho, o čem vy teďka mluvíte, kromě těch modulárních náplní, tak výbušniny, střeliva, průmyslové trhaviny tedy vyrábí Explosia, střelné a bezdýmné prachy. Taky.
7: Prachy to jsou taky zásadní. No.
0: Další podstatná záležitost. A navíc to má obrovskou tradici teda v Pardubicích, jako stoletou.
7: No já myslím, že už možná víc než asi 1920, jestli si pamatuju dobře, že Explosia tehdy jakoby vznikla.
0: Tak 106 letou.
7: No, ano. A je třeba říct jenom, že vznikla především, myslím, že to měla vetknuto tehdy ve svém jako statutu pro potřeby Českých ozbrojených sil, že přesně byla budována jako ten strategický podnik pro českou obranu tehdy.
0: A vlastnil ji taky Agrofert, nutno říct.
7: Vlastně Agrofert.
0: Až do roku 2002, ne?
7: Přesně, než jej tehdy vlastně, než ji získal, protože vláda rozhodla, že to ten... Byť tedy dneska Karel Havlíček říká, že to teda není strategický podnik, jestli, no. ale tehdy to vlastně vláda s podobným odvodním to před těmi 20 lety, před tím čtvrtstoletím to vzala, nebo vlastně
0: odkupovala, že jo, zpět, no, no, no. Protože to tenkrát teda bylo považováno za strategický podnik. Jak zásadní a jak strategický teda může být do budoucna v kontextu těch celoevropských snah o zbrojení, vy už jste to nakousl na začátku, kvůli ruské hrozbě. Kolik dalších takových zbrojovek, nebo zbrojovek výrobců, výbušnin, střeliva v Evropě je?
7: No, ona přesně, ona to vlastně není klasická zbrojovka, no, ta Explosia, tak, jo, že ona přesně musí s tím, ale ty zbrojovky potřebují, aby mohli dodat ten finální produkt, tak Explosii nebo jinou podobnou firmu potřebujou. No a faktem je ten, že právě, že Explosia je tím, co dělá. Samozřejmě, máme tady kvůli tomu, že ta válka zastavuje se dodávat z řetězce, je strašně moc čekatelů, tak samozřejmě ty zdroje nejsou tak velké, jak byly, co se třeba týče TNT a další prostě surovin. Ale faktem je, když se vracím k té otázce, je to, že těch podniků v Evropě není rozhodně mnoho.
0: Francie, ten, pak je Rheinmetall v Německu asi,
7: no,
0: že jo?
7: No, myslím, jestli Polsko něco, myslím, má. Jo, Finové teďka nějakou, že zkoušejí nějak jakoby dohnat ten vlak střelný, aby taky měli, teďka jak se cítí, čím dát tím víc ohrožení ze strany Ruska. Takže vůbec to není tak, že by se přijeli do každého státu, tam byly tři firmy na úrovni Explosie. To fakt tak není, ta Explosie skutečně i z hlediska Evropy má výjimečné postavení. S tím, že možná ho dřív takhle jako nevyužívala, ale právě vidím s tím novým managementem, který jsem měl loni možnost i osobně si mluvit, že si tady tu svoji hodnotu uvědomují a začínají prostě tu firmu ve velkém rozvíjet.
0: Jaká ta hodnota je? Protože Karel Havlíček mluví o tom, že před pár lety to byly stovky milionů korun.
16: Možná miliardu, možná dvě, ale to teda by musel být skoro zázrak. Že ta
0: ale potom, co Rusové zaútočili znovu teda na Ukrajinu, tak raketově vzrostla hodnota.
16: Ano, dnes ta firma má hodnotu někde úplně jinde, možná 12.
0: Jaká v tuhle chvíli je?
7: No, mluví se zhruba o 20 miliardách korun, kterou by tedy chtěl stát za tu případnou privatizaci získat. Ale já si myslím, že to jsou všechno také výstřely například ve středu ráno, když začal branný výbor, kde se prioritně měl řešit nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, tak někteří poslanci, ať už bývalá ministryně Jana Černochová nebo pirát Ivan Bartoš, chtěli téma Explosie otevřít právě i s tím ohledem, aby pořád nepadaly nějaké podle nich úvahy, domněnky, aby se jako otevřela nějaká seriózní diskuze, ano, o tom, proč, komu, za kolik a co je důvodem. Ten bod nebyl schválen na tom středečním bráném výboru, takže já, když jsem se byl podívat, tak jsme se vlastně nedozvěděli o tom tématu zase nic. A tu hodnotu bude muset vláda nějak určit, samozřejmě může i určit trh, pokud se půjde nějakou formou otevřené privatizace, což já si myslím, že to taky může být poměrně komplikované. A ta hodnota může být nakonec jako mnohem vyšší. Já vím, že teď třeba vláda argumentuje, že teď je právě ta hodnota nejvyšší, protože teď se nejvíc žádá to zboží, ale my nevíme, co bude za rok, za dva. Ta hodnota může být ještě daleko vyšší než nyní.
0: No, Andrej Babiš totiž podotýká, že teď Explosie nepřináší peníze do rozpočtu, protože všechno, co vydělá, tak investuje. A že toho vydělá dost, v roce 2024 třeba zdvojnásobili ziska, jsou v růstu. Vy jste sám říkal to anglické slovo peak, že jsou na vrcholu. Otázka, jak dlouho ten vrchol bude trvat.
7: No, to je, víte co, tenhle argument je taky velmi jako, nechci říct podivný, ale z mého pohledu zvláštně vykrojený z toho kontextu, protože právě když jsem třeba v té Explosii měl možnost tam být, tak tam ta Explosia si dlouhé roky spořila, protože když jdete do toho areálu, tam fakt vidíte hodně věcí jako zastaralý. Jako vidíte tu modernizaci, jako maličkou, ale nějakou, jo. Ale většina fakt na vás působí fakt 70. a 80. léta. Ale zase druhá strana té mince je, co mi říkal i ten pan ředitel Rubáček, vlastně tam už se tam tehdy rozjížděla stavba, že oni mají díky tomu, že mají naspořenost, že nemusí odvádět tomu státu, tak můžou teďka nemusí se zadlužovat a rozšiřujou prioritně tu dělostřeleckou výrobu té munice, kdy vlastně díky tomu, že mají ty peníze na účtech, tak se nemusí zadlužit a můžou rychle začít stavět. A já si myslím, že právě loni na podzim už se tam fakt jako ty parcely připravovaly. Možná už teď ty projekty jsou rozjeté, což je podle mě argument na ta slova premiéra Babiše, že stát to nic neodváděla, ale díky tomu, že neodváděla, tak teď, kdy ostatní mají problém zbrojaři vůbec rozšířovat kapacity, tak Explosia má areál svůj, má velké plochy a může velmi rychle začít stavět další výrobní linky a chrlit z nich munici i pro českou armádu.
0: Tak oni taky ale před pár lety ani nebyli moc v dobré finanční kondici, ne? Karel Havlíček se v tom už několikrát zmiňovaném rozhovoru s Janou Klímovou holedbal, že se tam angažoval v tom.
7: Jo, on tam nějak, 6, že tam, 5, je, myslím, že tam měl nějaké
0: zpátky,
7: jasně, jasně, že tam
0: 7 let možná už to je.
7: Ano, myslím, že podobný důvod říkala i minulá vláda, když vlastně vyměňovala před loni na jaře, to vlastně více než rok, když vyměňovala ona ty manažery tam, jo.
0: Takže 20 miliard je očekávaná v tuhle chvíli očekávaná cena za Explosi v případě, že by stát 20 miliard od kohokoliv dostal, tak podle premiéra by ty peníze šly použít na splnění závazku NATO. Jak tomu mám rozumět?
7: No,
0: a stačilo by to?
7: To bych taky jako rád věděl, jak to pan premiér myslel, že jako jestli ty peníze jako stát rovnou přepošle nebo rovnou za ně nakoupí něco armádě, nebo naopak třeba za ty peníze ten nový vlastník dodá armádě munici, vlastně žádné peníze na stole nemusí být a může to vyřešit takhle, že se uzavřou nějaké rámcové dohody, které se budou postupně naplňovat s tím novým vlastníkem.
0: Třeba se přimlouvá jako Landovský, říká, podívejte, neplníme, co máme, pojďte to nějak vyřešit.
7: Jo, ale myslím, že tohle rozhodně
0: jako zmocněnec pro plnění závazku na to.
7: Ano, je to možné, že pan Landovský tady tu cestu jde, ale já tam tu logiku vlastně tady v tom argumentu nevidím. Ty peníze se dají získat i jinak, než se na dobro zbavit podniku a 20 miliard, vemte si 20 miliard, to je, když se pojďte na zbrojní zakázky, tak to není ani hodnota třeba ochystaného nákupu nových kulových obrněnců, které mají v České armádě nahradit vozidla Pandur. To.
0: Taky byste Explosi mohl dát na burzu a nechat si větší podíl.
7: No, tak
0: majoritní.
7: No, vidíte, to mě nenapadlo, ale já si myslím, že teďka třeba, když se budete, a zase tak samozřejmě to krátkozraký argument, ale teďka na burzách vůbec ti zbrojaři, přestože prostě ten zájem o ty výrobky je, tak vidíte na burzách, že a nejde jenom o to IPO, CSG nebo jde i o jiné společnosti, nemají prostě úplně zlaté časy na té burze ty zbrojní firmy.
0: No, kdyby nakonec mělo dojít k případnému prodeji Explosi, jakože teda ta současná vláda říká, uvažujeme o tom, to není ještě vůbec jasné, my nevíme, jaká je strategie toho, že vůbec o tom se teď mluví a že to někdo vynesl do veřejného prostoru. Jak dlouho by takový prodej jako trval? To asi není záležitost jednoho dne, že se podepíše jeden papír?
7: No, bojte se vůbec ta konstelace, protože já jsem se třeba dělal do minulosti, nebo když si člověk vzpomene, jako když třeba se stát zbavoval nějakých podniků svých, privatizoval nebo nějakou jinou formou, tak většinou šlo o podniky, kterým se nedařilo, který se prostě stát uznal, no tak to jsou prostě věci, které nám nic nenesou, nepotřebujeme a zbavil se jakoby vlastně společností, které nebyly rozhodně v dobré kondici nebo neměly nějakou, nějakou vidinu využití pro stát, jo. Což jako zaprvé tady to vůbec u Explosie, tady ta konstelace není. Potom ta forma prodeje, nevím, jestli se třeba zvolí nějaké tržní konzultace nebo nějaké mezivládní dohody. Nevím, jako samozřejmě můžeme prostě jako se jednat ze zájemce a prostě dodá vyšší nabídku, tak to je jeho. Ale
0: že by to teda letos třeba ještě bylo, to si nemyslíte?
7: Pojďte se, můj osobní názor na tohle je, že v nejbližší době, že k tomu nedojde. Já si myslím, že stát nakonec uzná, že prostě v jiných podniků privatizaci má, ale ta Explosia není rozhodně, nechci říkat, že je to domácí stříbro, na které by se mělo otočávat a jako jednou za čas ho jako oprášit nebo vytáhnout na světlo boží, ale to ne. Ale že je to ten podnik, který prostě pro fungování českého státu vůbec jako české obrany je důležitý a ještě bude důležitější, než vidíme, že je nyní. No.
0: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme si mohli o Explosii něco říct.
7: Já děkuju moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Stratilík z Aktuálně.cz a já jsem se ho ptal na Explosi, tedy jestli ji stát prodá, co se v ní vlastně vyrábí a jestli je a nebo naopak není strategickým podnikem Česka. Sobota, Kati, další díl, tentokrát Robert Mugabe, bývalý diktátor Zimbabwe. Opět u toho bude Jaroslav Bílek, politolog z Univerzity Karlovy, ale předtím je ještě pátek a totiž tedy další všednodenní zpravodajská Vinohradská 12. O čem bude, to zjistíte už za pár hodin. Naslyšenou zítra.

0: Ekonomický motor Evropy je stále zaseknutý. Podle všech posledních prognóz Německo čeká v nejbližších měsících zhoršení růstu na minimum. Německé oživení se tak odkládá. Pomůže Merzův fiskální stimul? A co je vlastně v největší evropské ekonomice tak špatně? Téma pro hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Řeč bude i o tom, jak můžeme z té ekonomické situace v Německu těžit my v Česku. Obohacující poslech přeje Václav Pešič.
2: Řečí peněz.
0: Německý ekonomický růst se opět blíží k nule. Nejčerstvější prognózy tento týden představili Německá obchodní komora a také tzv. Rada moudrých, což je poradní orgán německé vlády. Všichni, včetně Deutsche Bank či Evropské komise, ten výhled vývoje německé ekonomiky zhoršují. Pro letošní rok očekávají růst pouhé 0,3 až 0,6%, tedy že se ekonomika spíše vrací ke stagnaci. Vyhlídky na vyšší růst podle všech ekonomických institucí odstřelila válka Donalda Trumpa na Blízkém východě, která zdražila v Evropě energie a zásadně narušila námořní dopravu regionem. I proto se propadá jak spotřebitelská, tak podnikatelská nálada.
3: Němci jsou zvyklí plánovat a Německo se potýká s dlouhodobou nestabilitou, slabší poptávku v Evropě a v Číně, zejména v oblasti průmyslu, a Německo dlouhodobě strukturálně boje s vysokou regulatorní a administrativní zátěží. No a také má výrazně vyšší ceny energií oproti USA v Číně, což Německo v tom celkovém globálním kontextu znevýhodně.
0: Popsal důvody propadu nálad v Německu Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo v Düsseldorfu. Nálada mezi německými podniky je podle průzkumu nejhorší od pandemie COVID-19. Zatím nepomohl ani masivní fiskální stimul přes 2% HDP ročně, který vláda Friedricha Merce letos spustila a který má za cíl rozhýbat ekonomiku.
3: Ten investiční balíček německé vlády se teprve postupně překlápí do reálné ekonomiky. Ono plánování velkých stavebních a infrastrukturních projektů a investice do obrany jsou většinou předmětem tendrů, které trvají delší dobu, než jsou vysoutěžené, a tak i digitalizační projekty tak mají většinou trošku delší náběh. Takže ten reálný makroekonomický efekt je zatím omezený, ale lze ho očekávat už od přelomu letošního a příštího roku.
0: Vysvětluje z Düsseldorfu Adam Jareš a dodává, že současný lepší vývoj v Česku dává možnosti i investicím v Německu.
3: České firmy můžou těžit v různých komponentech v oblasti stavebnictví nebo energetiky, ale celá řada českých firm se může zapojit i do nově vznikajících dodavatelských řetězců v rámci německého obranného průmyslu. Já kdybych mohl zmínit nějaký příklad, tak my jsme v únoru společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu představovali v Düsseldorfu 20 českých firm v oblasti dronových technologií a musím říct, že o české firmy tady byl velký zájem a společně s Němci tak se Češi mohou dostat do různých nadnárodních mezinárodních konzorcí. Německo je a zůstane naším nejdůležitějším obchodním partnerem a řada českých firm, které na německý trh doprovázíme, tak zvažuje v Německu zakládat svoje obchodní pobočky, servisní pobočky, a do Německa už nebudeme jezdit pouze prodávat, ale do Německa budeme jezdit i investovat a kupovat firmy.
0: Říká ředitel kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš. Jane Bureši, proč se Německo tak složitě dostává ze své stagnace? Co se mu nedaří změnit?
1: Je to kombinace těch strukturálních vlastně problémů, které trápí dlouhodobě německou ekonomiku, které už tady zmínil můj předřečník. Souvisí to na jedné straně s relativně vysokou energetickou náročností ekonomiky a tím pádem vlastně s nepříznivými dopady těch šoků posledních několika let energetických na globálních trzích. Vedle toho je tady rostoucí konkurence ze strany Číny, která je častokrát ne vždy úplně férová, tak to je velký problém řady německých značek, ať už se jedná o automotiv nebo třeba chemickou výrobu, tak ta konkurenceschopnost německých značek na asijském trhu jde z tohohle důvodu dolů. Ale pak si myslím, že jsou to přesně i ty vlastně strukturální vnitřní problémy, které vlastně stěžují schopnost německé ekonomiky přizpůsobit se.
0: Pojďme říct, co jsou ty strukturální problémy, protože o nich se mluví často, ale pojďme je zkusit popsat podrobněji, aby jsme si je dokázali lépe představit. A třeba je vidět i v Česku.
1: Já si myslím, že na prvním místě to je málo mobilní pracovní síla v Německu, málo flexibilní trh práce.
0: Tak tam jsme na tom stejně možná hůře.
1: Právě bych nesouhlasil úplně s vámi. Myslím si, že Česko na tom není ideálně, ale rozhodně na tom není hůře než Německo.
0: Takže Němci se daleko méně a rádi stěhují za prací kamkoliv?
1: Německo má daleko více pracovníků zaparkovaných natrvalo v profesích, odkud se takzvaně nehýbou a odkud by se hýbat potřebovali. Česko nemá rozhodně perfektně mobilní trh práce. Máme tady řadu zaměstnanců, kteří jsou také zaparkováni delší dobu na místech, kde by nemuseli být takovou dobu. Na druhou stranu jejich ochrana není tak vysoká a části českého pracovního trhu, včetně tolik kritizovaného Švarc systému, tak fungují vlastně jako takový akcelerátor, bych řekl, flexibility. A je to něco, co nás od Německa odlišuje. Tak to je jedna věc.
0: Mobilita na pracovním trhu.
1: Mobilita na pracovním trhu. Pak si myslím, že to je výrazné zaspání v investicích do digitální infrastruktury. Zase Česko možná v tomto není úplně evropským přeborníkem, ale oproti Německu, řekněme, vybavenost z hlediska rychlosti přístupu k internetu, dostupnosti digitálních technologií, digitalizace státní správy, tak patří v Evropě nebo v rámci OECD zdaleka k těm nejhorším, takže tady je určitý deficit, který se ta stávající německá vláda asi bude snažit dohnat. Otázka je, jak rychle to půjde.
0: A to budou ty strukturální reformy,
1: Ještě jsem měl jednu v zásobě a to je kvalita německého vzdělávacího systému. O tom se možná v Česku málo mluví. Německo se trvale vykazuje zhoršující se výsledky v testech PISA a viditelně zaostává

0: je Německo od toho, aby dokázalo takto zakořeněné a silné strukturální problémy odstranit.
1: Já jsem možná ještě zapomněl říct přílišnou byrokratizaci některých schvalovacích procesů, což je věc, která máme vlastně v Česku podobně. Ale je to běh na dlouhou trať, abych se vrátil k té otázce. Nebude to hned a v řadě ohledů se bojím, že ta stávající německá vláda jde tou jednoduchou cestou raději trošku takzvaně připumpnout ten hospodářský růst vyššími výdaji ze státního rozpočtu a trochu se tam rezignuje na ty dlouhodobější, častokrát bolestivé reformy, které třeba mohou vést k zeštíhlování státní správy, k deregulaci a k vlastně k poškození určitých monopolů, které mají části německého biznisu nad částí ekonomiky. To jsou všechno věci, které se nemusí úplně všem Němcům líbit krátkodobě, ale dlouhodobě ta ekonomika potřebuje. A já se trochu obávám, že německá vláda se víc soustředí na ty takzvaná rychlá vítězství, která jsou spojená s tím, že opravdu do ekonomiky pošlete více peněz.
0: No, já připojím ještě jeden faktor, který podle výzkumného institutu Center for Europe Reform a upozornil na něj Hospodářské noviny, hraje zásadní problém v tom německém zaostávání. Německo je globální exportní ekonomika a právě pro ní je problém Čína, která se díky státním dotacím a také tomu, že tam západní firmy navozily technologie, tak se stává zásadním konkurentem a bere Německu tradiční odběžiště jak ve strojírenský, v chemickém průmyslu, který jsme zmínili, ale hlavně v automobilovém průmysl. Podle Center for European Reform by se Německo, potažmo Evropa, měli razantně bránit. Co vy na to? Jde to vůbec?
1: Já jsem se snažil i tenhle problém pojmenovat v té části, když jsem říkal, že Čína, ztráta čínských a asijských trhů je problémem. Je to problém. Částečně si za to Německo může samo vlastně slabými domácími strukturálními reformami. Částečně je to opravdu neférová konkurence ze strany Číny a opravdu strategicky neférové soupeření. My soupeříme se systémem, který vlastně nechce hrát vždycky otevřenou hru, ale chce určité části vlastně evropského průmyslu nahradit je na globálním hřišti.
0: Ale i na tom evropském. Vidíme to v automotiv.
1: I na tom evropském, citelně. Takže já si myslím, že je dobré si to zvědomit a tady souhlasím s tím, že třeba se bránit daleko aktivněji. Dokonce si myslím, že není vždycky nutné hrát tady podle pravidel Světové obchodní organizace, protože podle těch častokrát hraje už jenom Evropa a je třeba vnímat hřiště tak, jak ho vykolíkoval v tuhle tu chvíli strategický soupeř, konkrétně Čína. Tak myslím si, že ano, že tady je prostor určitě pro tvrdší hru ze strany Evropy, ale zase nebude to úplně bezbolestné, protože řada německých podniků, včetně segmentu automotiv, má stále v Číně své vlastně zájmy. A to nejenom na čínském trhu, ale i spolupráci, kterou dlouhodobě etablovala s čínskými podniky. A je to přesně o tom horizontu, v jakém vy se snažíte ty problémy řešit. Pokud převládne krátkodobý biznisový zájem na nejbližší roky vlastně si urvat z toho krajíce, který nám tady zbývá ještě co nejvíc, tak asi se půjde pojede podle not, řekněme, německých nadnárodních koncernů, které budou chtít s čínským biznesem dál spolupracovat. Pokud by tady měl převládnout dlouhodobější, strategičtější směr, tak je třeba skutečně přitvrdit, nehledě na to, co nás to krátkodobě, teď míním německý evropský biznis, může stát.
0: No, my jsme v únoru viděli jednání kancléře Merce a prezidenta Xi Jinpinga, které bylo částí opozice kritizováno jako holubičí, nikoli jestřábí. Je to ten výsledek toho sledování těch krátkodobých cílů? Nebo prostě Čína, a můžeme to opět připomenout, vím, že už je to mnohokrát opakovaná věta, Čína, která je zásadním dodavatelem zásadních vzácných zemin pro moderní technologie na celý světový trh, tak prostě už má takovou sílu, že si může diktovat a už tady ten prostor pro ať už německou nebo evropskou silnou kartu prostě není?
1: To jsou dvě otázky vlastně, tak Čína si rozhodně, co se týká vzácných materiálů, může hodně diktovat. Tady vlastně její schopnost hrát silnou hru je velká. Na druhou stranu Čína má pořád velmi slabou domácí poptávku a je závislá na vývozech do značných značné míry i investice v Číně hodně odvisí od vývozů, protože ty nejbohatší regiony z hlediska poptávky jsou stále mimo a Evropa

0: je hodně bohatý, hodně významný trh. V tomto ohledu si zase může diktovat Evropa. Tady se jedná čistě o zvědomění toho problému, který řešíme, a o tom opravdu, jestli ho budeme hrát krátkodobě, což je politicky snesitelnější, to znamená, vyjdete vstříc stávajícím, řekněme, biznisovým strukturám a voličským náladám. A budete takzvaně třeba cementovat tu stávající zaměstnanost v odvětvích, která ale dlouhodobě už vlastně konkurenceschopná nejsou. A nebo půjdete do určitého střetu s realitou a ono to může bolet. Třeba konkrétní dilema si myslím, že bude zažívat německý automotiv a němečtí politici v případě těch uzavíraných neefektivních továren, které vlastně by pravděpodobně měly zůstat ležet ladem a neměly by být znovu obnoveny. A nebo do nich mohou být pozvány čínské značky, tak aby byla zachována německá zaměstnanost. A tady já neříkám vůbec nespolupracovat s čínským biznesem, vůbec stopnout všechny investice z Číny, to asi ne, ale myslím si, že tady je přesně jeden z praktických případů, kdy se bude hodně rozhodovat o tom, jak ty podmínky budou nastavené, z hlediska i třeba toho, co se tam bude vyrábět, s jakou konkurencí směrem k domácí výrobě. A Evropa má možnost si tady nastavit podmínky takové, aby to její biznis nepodkopávalo.
1: No, my jsme zmínili vysoké ceny energií. Ty jsou v Německu nekonkurenční především k cenám energií ve Spojených státech a v Číně, protože Německo je globální exportní ekonomika. Jak se dají v Německu vlastně ceny energií snížit? Protože německá ekonomika se obrátila k obnovitelným zdrojům a například Ursula von der Leyenová říká, že právě obnovitelné zdroje a to, že na ně nedopadá ta krize, kterou vidíme v Hormuzském průlivu, jsou důkazem toho, že to je správná cesta. A druhá strana říká, ne, právě ta investice do těchto zdrojů tu naši konkurenceschopnost na globálních trzích prostě devastuje. Jak to vidíte vy?
0: Já nejsem rozhodně energetický expert, takže z mého pohledu, z pohledu makroekonoma, co spíš poučeně čte analýzy jiných energetických expertů, já to vidím tak, že záleží na konkrétním energetickém mixu. A faktem je, že v Evropě máme země, které mají relativně nízkou cenu energií pro biznis a země, které mají poměrně vysokou cenu energií pro biznis, kam patří i Česko. Německo má mimochodem o něco nižší ty ceny než Česko. Je to o nějaké strategii, která není jednotná napříč Evropou, nejsou jednotné podmínky, ale obecně si myslím, že tam, kde se výrazněji investovalo do obnovitelných zdrojů a rozumně se investovalo i do přenosové soustavy, tak je to vlastně fenomén, který má potenciál spíše zlevňovat ty ceny energií. Z principu ty variabilní náklady na dodání jsou rovné nule.
1: Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: My už jsme mluvili o velkém fiskálním stimulu, kterým chce Merzova vláda ekonomiku rozhýbat. Německo roky patřilo k fiskálně nejzodpovědnějším ekonomikám v Evropě. Bylo vzorem, který dokázal mít dokonce i přebytkové rozpočty. Zásadně se to změnilo a před německou cestou v našem vysílání varoval předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, podle kterého po tom prolomení rozpočtové brzdy Merzová vláda nepoužila ty získané prostředky na investice, ale použila je na běžný chod státu, tak říkajíc je projedla.
3: Systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
1: Říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Jak efektivně vlastně německá vláda s těmi prostředky zachází, jaké má možnosti investovat?
0: Tady už jeden z předřečníků podle mě správně řekl, že řada těch projektů se připravuje delší dobu a to ovoce nebudeme sklízet hned. Já bych asi německou vládu nekritizoval za to, že vůbec nechce investovat. Tam rozhodně vlastně v tom balíku se s investičními výdaji do infrastruktury a do obrany počítá, je tam nějaký postupný náběh. Na druhou stranu chápu kritiku Mojmíra Hampla, protože částečně je oprávněná. Částečně tam jsou skutečně případy známé do toho takzvaného zvýšeného deficitu. Se vešly případy čistě sociálních vlastně dávek podpor německým domácnostem, které jsou těmi klasickými dárečky, které se projí a nic té ekonomice nepřinesou.
1: No, ale nepřinesli ani tu zlepšenou náladu, protože jak spotřebitelská, tak podniková nálada v Německu je stále špatná, na rozdíl od Česka. Jak už jsme řekli, i podle německé obchodní komory se blíží náladě v covidové krizi. Jak to? Proč to nestačí?
0: No, je to tak, že když dostanete dárek, tak je to sice pěkné, ale pokud si nevěříte, že budete mít příští rok nebo za dva roky rozumnou práci a na rozumný životní standard, tak je to něco, co vám úplně nepomůže k tomu optimismu. Není to věc, kterou byste takzvaně šli hned utratit, ale je to věc, kterou si radši dáte stranou na horší časy. A v podobné situaci jsou Němci. Německá ekonomika v posledních letech víceméně buď to padala nebo stagnovala. Německé domácnosti teprve vlastně opatrně začaly zvyšovat optimismus v posledním roce. Zatímco české domácnosti mají za sebou vlastně velmi pozitivní skoro 3 roky rychlého růstu reálných příjmů, tak je to jeden z důvodů.
1: Ale jenom připomenu, že předtím nám 2 roky reálné mzdy klesaly a patřili jsme v tom k nejhorším v Evropě.
0: Ano, je to tak, ale ten comeback byl poměrně rychlý. Ten comeback byl poměrně rychlý a ty poslední minimálně 2 roky v kuse, tady vidíme rychlý růst reálných mezd a vlastně optimismus spotřebitelů speciálně tam, kde, když se díváte do těch průzkumů mezi spotřebiteli, kde to je nejpatrnější, tak je to hodnocení současné situace, které je v Česku pořád velmi dobré. Češi si věří i na větší nákupy, to se v Německu vlastně okamžitě otočilo. A i co se týká hodnocení budoucí situace, ten výhled řekněme za rok, tak Češi ho sice zhoršili, ale jsme pořád na tom výrazně líp než v průběhu energetické krize po invazi Ruska na Ukrajinu. Zatímco v Německu už se skutečně propadáme k těm úrovním, řekněme, z roku 2023.
1: A co se bude muset změnit, aby Němci a německé podniky, spotřebitelé také, začali ve svoji ekonomiku věřit, protože to je základem toho ekonomického růstu, protože se rozběhnou ty investice a utrácení samozřejmě.
0: Já myslím, že německé domácnosti ani podniky, že to nejsou žádní hlupáci, že vidí, že jednorázové výdaje ze státního rozpočtu nepomůžou vyřešit ty strukturální problémy, které jsou dlouhodobé. Také já si myslím, že budou muset uvěřit v tu cestu těch strukturálních reform. A zatím o tom mají pochybnosti, možná i trochu neprávem, protože některé ty věci...
1: A kdo je přesvědčí? Vláda?
0: Myslím si, že některé ty věci se ještě může povést realizovat. Ano, že skutečně, jak jsme se o tom bavili tady, tak je tam určité zpoždění v náběhu, ale já sám o sobě také z hlediska tady těch praktických kroků zatím úplně přesvědčený nejsem, takže se Němcům ani tolik popravdě nedivím.
1: A pomohla by Německu, nebo je cestou pro Německo a pro to jeho oživení větší sjednocení evropského trhu, nebo dokonce Evropské unie, což nám nabízí už nějaký ten rok Draghiho zpráva, na kterou se většinou ekonomové odvolávají. A nebo je to to, o čem jsme mluvili, a tedy tvrdší přístup k Číně jako globálnímu hegemonovi, který poškozuje tu německou konkurenceschopnost?
0: To jsou věci, které se vůbec nevylučují. Rozhodně celé Evropě by pomohla větší integrace vnitřního trhu. Tam vlastně leží to ovoce velmi nízko a dá se sebrat velmi lehce. ale zase je tady velký odpor především na straně členských zemí, biznisu členských zemí, včetně toho německého, který, když tam má určité pozice takzvaně zacementované, tak si je nechce pustit. Tak určitě ano, vlastně oboje dvoje je správná cesta, tvrdší přístup k Číně, větší podpora vnitřního trhu, ale tady je třeba poukázat ještě na ty specificky německé problémy, protože přes veškeré problémy Evropy my tady máme řadu velmi funkceschopných modelů. Stačí se podívat do Nizozemí, stačí se podívat do Dánska, do Švédska. To jsou ekonomiky, kterým se náramně daří v téhle té době. Možná mají trochu šťastnější strukturu oproti více průmyslovému Německu, ale není to jenom o té aktuální struktuře ekonomiky. A pokud se bavíme o těch receptech, co udělat v Německu lépe, tak to není jenom o evropských řešeních na poli vnitřního trhu anebo směrem k Číně.
1: A na závěr se samozřejmě musíme dotknout Česka. Co by mělo udělat Česko lépe, aby té německé situace prostě využilo? My jsme slyšeli od Adama Jareše, že už i český kapitál investuje v Německu a že už se z té pozice, dejme tomu, jak se říká handlivě montovny, ale spíše subdodavatelské ekonomiky, dostáváme do pozice, kdy i Češi investují v Německu, kupují tam firmy, otevírají tam své pobočky. Co bychom měli udělat my lépe, aby jsme této situace využili ku prospěchu české ekonomiky?
0: To by bylo asi na další povídání. Je tam několik věcí, kterých můžeme využít. Ale pokud bychom to měli vzít stručně, tak si myslím, že to je o tom, že opravdu pokud se Německo strukturálně trápí a konkrétní biznis bude mít recept na to, jak vlastně efektivněji vytěžit německá aktiva, tak je hrozně fajn, když do Německa zainvestuje a vlastně Češi budou ambicioznější trošku i v tom vlastně globálním investičním rozletu. To by byla perfektní věc pro českou ekonomiku. Vedle toho je ale třeba myslet na to, že my sami máme problémy na domácím pracovním trhu, populace nám stárne, máme nedostatek kvalifikovaných lidí v řadě profesí a já bych to nespojoval pouze s tím německým. Ono obecně evropská ekonomika se bude hodně strukturálně měnit jak pod tlakem Číny, tak pod nástupem AI revoluce a aby jsme byli schopni veškerých těch příležitostí využít, tak si myslím, že potřebujeme daleko mobilnější pracovní sílu a kvalitnější vzdělávací systém. Nemáme ho tak špatný jako Němci, ale nestačí to.
1: Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, díky moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A já připomínám, že českému vzdělávacímu systému a nejen jemu se budeme věnovat už v některém z červnových Řečí peněz. Pro tuto chvíli od mikrofonu obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
4: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
4: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
4: To nejlepší.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
2: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta začíná dneska opět s hostem, kterého pozval Pavel Horvát přímo ve studiu. Pavel, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak, já jsem tě pro mě špatně vyskloňoval. Pavle, tak ho si dneska pozval.
3: Je to správně, protože náš host pochází vlastně od malinka z Ostravska, takže možná se tam po jejich takhle říká kvůli Pavle. Ale já musím říct, že je tady Tomáš Grigár a mně se do pusy prostě cpe to Stando, protože samozřejmě kdysi získal přes dívku známý československý fotbalista útočník Standa Griga i útočník, tak prostě to tak jako vypadlo a vždycky, když jako já ho mám podle mě uloženýho jako Standa Grigy, takže já tě tady vítám, Tomáši, jsem rád, že jsi přijel.
4: Dobrý den.
3: A můžeš mi tohle objasnit, jak vůbec to vzniklo teda?
4: To vzniklo ve Spartě, i tam byl Franta Straka a ten se nějak přeřekl a řekl mi Standu Grigo a od té doby mi to nějak zůstalo, no.
3: Tak to je
4: a jeden z mála, co si to pamatuje jako City, no.
3: Fakt jo?
4: No, jinak mi takhle moc neříkají.
3: Tak ta starší generace si myslím, jo. No.
2: A mě taky napadlo, když jsem viděl, že vás Stanislav Griga vedl chvilku ve Spartě, že jste tam byli písmenkami skoro úplně stejně. Akorát byl někdo u matrikáře, který neuměl rot.
3: No, dobře.
2: To byl možná pan Griga. Každopádně jdeme na to, máme spoustu co probírat, spoustu vzpomínek i třeba aktuálních věcí.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
2: Protože jste tady vy dva a byli jsme i nedávno v Teplicích a o těch Teplicích si docela často povídáme, tak si pojďme připomenout moment, který nastal před 17 lety. Včera to bylo 17 let přesně, můžeme si to připomenout, co to bylo.
5: Teplice posunula do pohárové Evropy dvojice Bosňanů. 3 minuty po přestávce vyrazil brankář Slovácka Filipko Lievakovičovu ránu jenom k Mahmutovičovi, který dal jediný gol zápasu. Severočeši byli nebezpečnější, ale Moravané se drželi statečně a rozdíl jedné soutěže nebyl vůbec patrný. Ozdobou vrcholu boje o domácí pohár byla nevídaně bouřlivá kulisa, o kterou se zasloužili oba tábory. Jan Kaliba, Radiožurnál Strahov.
2: 27. května 2009 jste tedy na Strahově porazili Slovácko, tehdy druholigové, a získali jste pro Teplice zatím poslední velkou trofej. V tomhle, Tomáši, jste vlastně na stejné úrovni jako Pavel Horvát v tom poháru, protože tento získal s Teplicemi o 6 let dříve. Vaše vzpomínka na tohle?
4: Byl to asi nějaký druhý rok, co jsem byl v Teplicích a nějaký takový větší fotbal. Já si pamatuju ten gol, že Mahmutovič klasicky, on nebyl úplně, jako byl to střelec, ale moc nevěděl, kam to kope, podle mě. Takže on vystřelil na bránku a trefil snad Filipka do nohy, který chytal v tepákách, si myslím, a odrazilo se to do brány, no a pak už jsme to nějak ukopali, protože Slovácko hrálo druhou ligu, tak myslím, že my jsme byli takový ten silnější tým.
3: Klasický finále na jeden gol. No. Já jenom k Mahmutovičovi, samozřejmě Mahmut, a byl i v Plzni a řekl tam památný slovo patička a vím, že mu to kluci spoustukrát připomněl, protože výborný útočník, fakt jako timing na offside line, fakt jako skvělej, ale souhlasím s tím, že levou nohou podle mě skoro jako vůbec to tam nebylo a pravou nohou většinou fakt to byla jako prudká rána, dával spoustu gólů, pro mě až nepochopitelně, a tohle slovo mě, já vždycky, když se řekne Mahmut, tak je patička a on říká a zase patička a zase dal nějaký gol takový ušmudlej a spoustu jich tam naložil, no.
2: Člověk by řekl, že spíš někdo trefil třeba vnější část tyčka, že to byla taková patička, no, ale myslím spíš patičku, jako. Ale vy jste říkal, že chytal ten Filipko v teplákách, chytal jste jako brankář v teplákách někdy?
4: Nikdy. Většinou, když byla zima, tak byly takové ty elastiáky, jako by pod ty trenky, ale v teplakách. Maximálně na tréninku asi, no, a tak to se vypadalo jak Király.
2: No právě, že Gábor Király byl před 10 lety hodně slavný díky těm teplákům, které měl šedé a pak byly tedy různě barevné.
3: To byl Maďar, ne?
2: Chytal Maďar, no.
3: A já ještě mám pocit, že oni říkali, že on si nosil, že byl šetrný hrozně a že si sebou nosil klíče od auta i od bytu, že měl v těch kapsách, že mu to trošku padalo dolů.
2: Tam měl třeba i Ronalda, kterého možná trošku vychytal na tom, že oni si mi neprohráli. Nakonec tedy, ale Portugalci došli až pro titul mistrů Evropy, ale ono se často trošku pejorativně říkalo Teplicím, ne? Taky.
3: My nevíme, tepláky, co je pejorativně.
2: Jako v tom negativním slova smyslu, v tom špatném. Jakože v teplákách jste chytal Teplice, to ta přezdívka.
3: Ne, já vím, že to někdo říkal, mně to vlastně nepřijde moc jako ani srandovní, ani pejorativní.
2: Dobře. Ne, tak se různě, já říkám skláři především, protože je to spojené hlavně i s touhle firmou, která to vlastně dlouho podporovala. Nicméně to bylo po půl roce, co jste tam byl v Teplicích, vy jste přišel ze Sparty a možná už to semifinále, které jste vychytal proti Spartě, pokud si teď vzpomenete, bylo to v odvetě, v penaltách. Mohlo být pro vás jistým způsobem specifické?
4: A jsme zase u toho Mahmutoviče, protože my jsme první zápas prohráli na 1-0 a myslím, že Aydin právě dával tomu odvetném zápase v 83. minutě Jadovi Baškovi gola a myslím, že nebylo ani prodloužení, protože prodloužení by nás asi Sparta ukopala, ale na penalty jsme vyhráli, no.
2: Juraj Piroška nedal gol, to nevím, jestli vás neprostřel, nebo Piroška, to trefil vedle, no, Piroška.
4: No, ten, ne, chytil jsem mu to jednoznačně, ale až poslední penaltu, pátou myslím a potom
3: šel kopal Martin. A ty už byl na přestup, jako jo?
4: Já jsem šel ze Sparty na přestup, no, protože já jsem byl ve Spartě, chvilku jsem tam chytal, pak mi hodili do Bečka, vrátil se Jarda Blažek do Sparty, tak už jsem byl volný, tak jsem šel do Teplic na přestup. No.
2: Já jsem četl vlastně o tom, že vás přivedlo tehdy to vedení v čele s šéfem Františkem Hrdličkou, ale asi vás jako nemuseli moc přemlouvat, nebo jak to bylo?
4: To vám řeknu taky příběh, no to bylo super. Já jsem byl ze Spartou B na soustředění v Břízkách.
3: U Jablonce.
4: V Jablonci, no přesně u Jablonce. A najednou mi řekli, hele, chcou tě Teplice, jedeš do Teplic, no takže co? Kustur mě hodil na autobus, na autobusové nadraží a já v Teplákovce na autobusové nadraží na Strahov.
3: Ve Spartanský.
4: No jasně, na Strahov pro auto, s autem domů, rychle se přelevíc, zabalit si věci a jel jsem do Teplic, no, narychlo. Tam si mě vzal Eda Pouska, protože jsem tam přijel večer, tak mě jenom uložil tam, kde hodil na tu halu vedle, vyspal a už jsem byl najednou v Teplici, no a zrvadli jsme letěli někde na soustředění do Turecka.
3: A není to lepší, než o tom přemýšlet jako dlouho? Rozhodlo, jestli byl hned asi, ne?
4: Jo, hned mi řekli, ale potřebujeme tě do Teplic. V té době tam byl Jirka Plíšek, který volal, že tě tady chceme, budeš tady asi jedničko, protože tam neměl žádného golmana, byl tam zrovna Martin Slavík. A to mi taky vyšlo, protože my jsme letěli do toho Turecka sami dva a on si hned v prvním tréninku udělal záda, takže jsem to tam celé odchytal sám. Takže jsem byl potom úžasný.
3: Měl si čas se předvíst prostě.
4: No, přesně.
2: Ale k tomu se taky dostaneme, k tomu, jak je to občas ošidné být brankářem na jednu nebo na tu druhou stranu. Nicméně tady to teplické angažmá, když jste tam přišel v 26, že bude 15-leté, to jste asi nepředstavoval, ne?
4: A já jsem taky dlouho, jako všude, jak s manželkou, tak jako...
2: Tady ale s manželkou,
4: než ve Spartě jsem byl taky 5 let, jako, že to není někde, jakoby, že bych byl někde rok nebo dva a hned bych šel někam jinam. Vždycky vydržel nějak dlouho.
2: Ale Tomáš Grigar, když tady sedí, pak si připomeneme ještě jeho velké úspěchy a ty zápisy, zažil taky, když naposledy hráli Teplice evropské poháry. Hapoel Tel Aviv, oni se pak dostali přes pokutové kopy snad o 2 roky později i do Ligy mistrů. A mě tam zajímá, pamatujete si, vy jste prohráli 1-2, jeden ten zápas, myslím ten domácí, a za hosty skoroval brankář.
4: Je to tak, no.
2: Proti vám kopal penaltu?
4: Kopal, uklidili v pohodě úplně. A potom, myslím, že potom angažma šel někam do Francie nebo něco.
2: Dole, no. On, to byl Vincent Enyama, vlastně velká persona nigerijského fotbalu, oni ho zařazují mezi vůbec nejlepší africké golmany všech dob. Ale přece jenom bývá to unikát, že by golman kopal penaltu, nevím, jestli Tomáš Grigar třeba někdy kopal penalty?
4: V třetí lize, jak se bylo zase partu B, tak jsme spadli z druhé ligy do třetí ligy a hráli jsme zrovna proti Teplici a hráli jsme tam 5-0 a kopalo se v tom zápase 4 penalty.
3: Fuck.
4: No, takže v Bystranek se to hrál zrovna. Takže na tu jednu penaltu jsem tam šel zrovna. No,
2: no ne, ale jako co si říká golman, když proti němu jde ten kolega, ne?
3: Já si myslím, že jako pro toho, co chytá, je to vlastně normální, ale pro toho, co kope, tak se dokáže vžít do té jako role toho, co je proti tobě. A vidíš, já teď zase ze svýho pohledu vidím, když byl takový ten golman netrpělivý, takovej hodně živej, tak jsem si říkal, že jako nikdy nezůstane stát, tak podle toho třeba má šanci to volit a ty kluci zažili podle mě, teď já nechci říct podle mě ani tisíce, ale možná 10 000 penalt za tu kariéru, obzvlášť takovýhle ty starší, tak si zažil spoustu těch tréninkových penalt, zápasových rozstřelů a to, takže už trošku tušíš asi, jak se ten střelec bude chovat, no.
2: No, Pavel Horvát a Tomáš Grigar, když jsem se koukal na určité spojitosti, tak mají oba titul a pohár se Spartou, pohár s Teplicemi už jsme zmiňovali, oba v krajních částech kariéry vedl Pavel Vrba, u vás to bylo ve 20, Pavla pak v Plzni, tedy Tomáš je na začátku kariéry, Pavla na sklonku, a oba se během života dost nacestovali z Prahy směrem na sever Čech, což samozřejmě asi stále platí, k tomu se taky ještě dostaneme. Nicméně můžeme připomenout právě tu jednu spojitost z jara 2011, kdy Plzeň ve třetím kole od konce hrála v Teplicích a vyhrála tam brankou Danila Koláře 1-0.
6: Já si myslím, že zatím se s tím tlakem vypořádáváme dobře, je to něco novýho pro celou Plzeň, ale když budeme pracovat dál na 100 nebo na 120%, tak věřím tomu, že máme na to, aby jsme ten titul vyhráli.
2: Vy jste ho vyhráli pak další kolo, to bylo proti Baníku doma 3-1. Nevím, jestli Tomáš vzpomene zrovna tenhle klíčový zápas Plzně, protože to byl takový ten předstupeň k mistrovským oslavám. Osobně mám pocit, že Plzeň Teplice, že to takové, byť to není jako ani regionální derby, že jo, sever a západ Čech, ale že to vždycky mělo nějaký punc prostě výjimečnosti v posledních letech.
3: To nevím, já teď jako si uvědomuju, samozřejmě ne ten zápas, ale uvědomuji si ten konec tady s tou Plzní, když se to blížilo, tak vlastně po tom zápase, když jsme vyhráli, tak na nás nikdo z těch soupeřů nebyl naštvaný, že jsem cítil tak jako, že nám to všichni vlastně přejou, hlavně aby to nebyla Sparta ze Slaví, aby to byl někdo jiný, že vlastně nám to jako všichni přáli a myslím si, že v Teplicích to nebyla výjimka, že ty kluci jako to tak nějak přijali normálně. No.
4: Chytal jsem ten zápas?
3: No, nevím.
2: Tak jo, já myslím, že jo. No. A tak bylo to tehdy na sklonku sezony.
3: Divně, že jsme dali gol.
2: 2011 Plzeň tehdy došla právě hlavně k tomu ještě,
3: pro mě jenom je teda divný, tak ty už jsi byl v tu dobu teda v Teplicích a je divný, že když nás šlo z té Sparty, já nevím, 5, 6, 7, takže že ty jsi tam nešel, že ty jsi zůstal.
4: Vy jste odcházeli a mě hodili do Bčka, no.
3: My jsme vlastně odešli ve stejný čas, že jo?
4: Není to ta sezona, kdy jsme Teplice byli po podzimu jakoby první?
2: To
4: a pak jste to skočili na to první místo.
2: Ne, to byla podle mě sezona ta...
4: Jak to dala Řepka ten gol?
2: Jo, to bylo 2010. Mimochodem ta sezona, kdy Řepka dával gola na Letné, rozhodl o tom titulu Sparty v roce 2010, v tom zápase jste nechytal, to jste byl zraněný?
4: Nechytal, no. Jo. Já jsem byl zraněný a poslední zápasy dochytával Martin Slavík a na ten poslední zápas mi to tam už plíšek nedal.
2: No, ale vy jste Teplice tehdy opravdu byli hodně dlouho vysoko a dokonce snad 5 bodů od titulu jste získali. Nakonec jste byli, myslím, čtvrtí, tam byli Jablonec a ještě Baník. No. Pro Baník to byla vlastně na 15 let nejlepší sezona až do toho loňského roku. O tom aktuálním se radši bavit nemusíme. V téhle desíce. Každopádně pojďme asi dál, protože připomeneme to, že Tomáš Grigar je brankářem s opravdu hodně dlouhou kariérou.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Já jsem si vzal knížku, která vyšla loni ke 100 letům ligy. Průvodce, oficiální průvodce fanouška. Když se podíváte do kapitoly číslo 3, strana 104, tak nejvíc utkání jako brankář. Historicky za 100 let. Martin Vaňák 440, Jaromír Blažek 439 a Tomáš Grigar 376. To klobouk dolů, Tomáši, a opravdu to bereme v kontextu toho, že ten brankářský život je nesmírně ošidný. Navíc tady jsme zmiňovali Jaromíra Blažka, který vás teda dost startů připravil tím, že chytal před vámi. Jako, jak se tohle povede, prostě mě vždycky zajímalo.
4: No, jdete do klubu, kde vás nechají 15 let chytat, no.
3: No ne, já samozřejmě... Ty hráči, ta konkurence je samozřejmě možná trošku jiná v tom, že ty víš, že bojuješ třeba o středního záložníka s někým a úplně se s ním třeba nemusíš v té šatně potkávat, na hřišti při tréninku potkávat, jo. A ty golmani jsou taková zvláštní komunita, vy vlastně každý den spolu musíte trávit nějaký čas, ať už jste 2 nebo 4, jsou tam nějaký mladý kluci nebo trojka, Tak jak tohle to si vnímal? Samozřejmě ty jsi byl většinou v té pozici té jedničky, no ale byl jsi i v pozici dvojky jako.
4: Já měl štěstí vždycky na golmany. Samozřejmě ve Spartě, když tam máte Koubu, Bíčíka a Blažka, tak jasný, jako, tak ty jim děláte servis, chcete být pro ně jako dobrý kluk. Ale potom, jak jsem šel do Teplic, tak to byl Martin Slavík a jasný. Ten byl úplně v pohodě.
3: Výborný.
4: Samozřejmě pak tam přišel třeba, jako jediný problém, co jsem měl s nějakým jakoby golmanem, byl Jarda Divíš. Nebo Kuba Divíš teď, Kuba
3: podle mě.
4: Kuba Divíš, tak to bylo trošku takové na hraně, že jsme se rozcvičovali každý v jiným rohu a že to nebylo úplně ideální, jo.
3: A tadyhle to, když jsi zmiňoval si tu Spartu, tak ty jsi v sobě neměl tu jako ambici, jako dokázat jim, hele, já jsem jako dobrý, já bych tady měl chytat.
4: Ambici máte, chcete, ale když tam vidíte Jardu Blažku, takovou zvou personu a který tam prostě v té době byl úplně modla pro ty spartianské fanoušky, tak to si nikdo nedokázal představit, že by nějaký mladý Grigar by ho jako by vyšoupil. No. Tam byla jediná šance, když jsem si zachytal Spartu, když šel Jarda do toho Norimberku, do Německa. A tak jsem se dostal díky tomu aspoň na 15 zápasů do toho do brány. Jo.
2: No to byla ta sezona, kdy Pavel vlastně končil, k té se určitě taky dostaneme, nicméně z hlediska golmanů jsou hrozně vidět a prostě jsou vidět i ty třeba chyby. Říkám si, jestli je třeba u brankáře, v vozovkách teď jako bavíme se trošku i v nadsázce, ale lepší, když přichází víc chyb najednou v nějakém balíčku, několik zápasů po sobě. A nebo zda jsou to jako ojedinělé minely třeba jednou za půl roku, co té pozici víc uškodí?
4: Tak když uděláte hodně za sebou, tak vás trenér vyndá a nemusíte už chytat, že? Když to uděláte jednou za půl roku a mezi tím pár zápasů zvládnete jako dobře vítězně a zachytáte, tak je to furt jakoby podle mě lepší. Jo?
3: Já si jako uvědomuji nějaký tvoje chyby. Jednu. Ne, jenom reakce, jo. Mě zajímá reakce. Seš ten typ, co prostě bude kopat do tyče, mlátit do země rukou, nebo ten typ, co jako poker face a v hlavě si říkáš, to jsem to zkazil.
4: Tak ono to bylo, a třeba si pamatuju, když jsem byl mladší, když jsem byl v té Spartě v Bčku a tady tohle, já nekolem těch 25, 26 let, tak jsem byl jakoby, že jsem si to hodně bral, kopal jsem kolem sebe, byl jsem tak naštvaný, že třeba jsem přišel domů a žena se mě jenom zeptala, jestli chci ohřát obě, tak jsem na ní vystartoval, co pak si to neumím udělat, ohřát sám, jakoby, ale potom už jsem se nějak uklidnil a už jsem nedal takhle ty úplně
3: emoce. Tak ono, já bych teda navázal tímhletím na to dojíždění, jo? Tak ono, když jedeš z Teplic hodinu a 40 minut domů, tak vychladneš, ne?
4: No, teď už jo.
2: Když je zácpa třeba. Ale lidi vás možná asi poznávají tak za těch let. Stalo se vám někdy, že by vás někdo konfrontoval takhle třeba, když zastavíte, nevím, na pumpě, jako viděl ten zápas, slyšel o tom, nebo to bylo v pohodě většinou?
4: Ne,
2: já jsem slyšel jednu historku od... Někde u McDonalda, že vám něco tak jako paní nechtěla vydat. Jsem četl v teplickém deníku.
4: Jo, takhle, no, protože ona byla nějaká fanoušek Teplic a pane Grigel, vy jste dneska prohráli, vy jste to pokazili, nebo je to takové, já vám žádné jídlo nedám. Samozřejmě jsme si tam šli jenom pro kafe na ten McDonald's. No,
3: jasně, logicky, po zápase.
2: Jo, to je pravda vlastně, pro kafe si šel Tomáš Grigel, ano. To bychom tady měli takové
3: zapravo. Čili jsi měl problémy s váhou někdy?
4: Hej. Já normálně, pak, když to řeknu zase, do těch 25 jsem mohl jít úplně cokoliv a byl jsem v pohodě. Pak najednou to udělal loop a, a už si jel jenom kolem toho McDonaldu a už jsem měl kilo nahoře, takže pak už to fakt už jsem musel hlídat hodně. No.
3: Takže jsi si dával večeře za odměnu teda?
4: No, večeře, no, to 7 poslední nějaké jídlo, no. No. A pak, jak to říkal, mám mrkev jsem jedl večer.
2: Jo, ale pod Karelem Jarlímem jste nehrál nikdy.
4: Ne, to bych asi nechtěl, no.
2: No ne, ale tohle třeba tu životosprávu u golmanů hlídají to přímo třeba trenéři golmanů, anebo nějaký kondičák pro celé mužstvo?
4: Ne, většinou tam je kondiční trenér, který váží celé mužstvo a...
2: Takže ty trenéři jsou vaši spojenci.
4: Tak, tak.
2: Dobře. Tomáš Grigar, který tady s námi je, pochází ze Slezska a přijde mi trošku paradoxní, že první zápas profi kariéry v první lize i poslední zatím profi kariéry odchytal proti Opavě, kde se vlastně narodil. Vzpomenete třeba na ten, nevím, tak ten poslední určitě za Ústí, ale na ten první?
4: Samozřejmě, na to se nedá zapomenout. Jsme byli v Opavě, bylo to na začátku jarní části, kde tam bylo úplně totálně zima, mrzlo. Rda Blažek, teď nevím, jestli byl zraněný anebo měl karty. A rozhodovali se trenéři mezi mnou a Davidem Bičíkem, nakonec tam dali mě a vím, že Opava udělala pro to všechno, že rozsolila úplně hřiště, pak si ho zničila a Zelenka tam dávala gól na 1-0 a jsme to vyhráli. Jo.
2: To byla dost specifická doba, my jsme to s Pavlem připomínali i Janu Reskovi, který vlastně taky ve Spartě se odsunul asi ve dvou angažmá. Po příchodu Jaroslava Hřebíka, který asi i z hlediska diváků dost kontroverzně nahradil Františka Strakoviste, když jste tam začínal, vnímal třeba tuhle situaci, tu nevraživost? Jako je to dávno, já vím, 20
4: let. To je samozřejmě, protože Straka byl odvolaný, Franta Straka byl odvolaný, kdy vedl ligu snad o 9 bodů, jenom v té lize mistrů udělal snad jenom jeden bod, jako, ale...
3: Což teďka bývá normální.
4: To, no, přesně tak, a potom ta další sezona, dobrý, udělal se titul, protože byl ten náskok, ale ta další sezona už to potom bylo jako hodně hustý, že každý zápas, když jsme se vraceli z nějakého výjezdu, tak fanoušci u stadionu čekali a... No. Většinou nějaká eskorta a takhle a hlídali trenéra.
2: Když tady byla řeč o Jaromíru Blažkovi, tak ta sezona 2005-2006 velmi brzy začala eskalovat prostě ve sportovní neúspěchy i se začala otřázat pozice trenéra Hřebíka. Sportovně tam byla prohra v Liberci, pak na Slovácku, také v 7. kole s Ostravou a v 8. kole se jelo do Teplic. A v brance byl Tomáš Grigar. Nevím, jestli si vzpomenete, co tam bylo kolem, ale... Narazil jsem na to nedávno, jsem hledal nějaké záběry, Petr Bená tam skóroval do vaší sítě tehdy.
4: Tak pamatuju si ten zápas. V té době já jsem chytal za 21 a trenér se vždycky mi říkal, Grigi, nejdeš za Bčko, protože jsem chtěl chytat, protože potom byl reprezentační stráz. A říkám, trenér, proč, já chci chytat, abych potom v repre mohl chytat, jo, jede s náma. No tak pak mi řekl, že budu chytat jakoby za Ačko, že oddělal, nebo že vyndali ze sestavy.
3: Oddělo.
4: Vzali ho, dali Jardu Blaška pryč a tady tohle a šel jsem do zápasu za tým. Úplně si to pamatuju, že rozcvička byla perfektní, že jsem nevypadl žádný balon. Pak přišel zápas a já snad trefil Emila Rilkeho, který se to odrazilo na druhou stranu a do prázdné brány, no, že jsme prohráli ten zápas 2-1.
3: Byla snad ta jediná chybička.
4: To byla ta jediná chybička a samozřejmě potom na to konto, když jsem šel do Teplic, tak mi to každý připomínal.
2: No. No tak v Teplicích se pak děli taky věci při jiné výhře Teplic 2-1, o tom jsme třeba mluvili s Janem Reskem na desíce Pavla Horváta živě, o té ruce, která byla daleko od Jana Reska, ale ne od kameramana. Nicméně poslechněte si to třeba na našem YouTube. My si můžeme poslechnout, vzal jsem to z dobového dohrána. Připomenout si rozhovor tehdejšího redaktora České televize, bohužel Neboštíka Lukáše Přibyla, tehdy s Jaromírem Blaškem. Bylo to v útrobách Teplického stadionu na Stínadlech. Otázka padla na to, proč že to nechytal Jaromír Blažek, proč že to chytal Tomáš Grigar.
7: Co to říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě?
8: Nic.
7: Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil?
8: Nějak.
7: Probíhala nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem?
8: Mnou? Ne.
7: A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě?
8: Tak to nevím. Jsem se ta trenéra, to, on mi to neřekl, takže to asi ví on.
7: A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně?
8: Já osobně ne, já nevím.
2: Dobře, tak po tomhle zápase Jaroslav Hřebík ve Spartě skončil. Takže nějaké napětí to možná bylo, ne, Tomáši? To občas vznikne takhle mezi trenérem a brankářem?
4: Jo, bylo to.
2: A co vaše pozice? Protože jste říkal, snažil jsem se dělat servis třeba Jaromíru Blaškovi a pak, když jste cítil, že to tam asi neklape všechno, tak vás tam trenér dal a vy jste se musel snažit.
4: Tak samozřejmě jste se snažil, nechtěl jsem udělat takovou chybu, chtěl jsem normálně vyhrát, tak to mohlo být jakoby třeba na startování ještě té lepší kariéry, že jsem mohl zůstat jakoby jednička. Ale tahle doba byla taková horší, samozřejmě pak slyšíte v tom autobuse, jak se tam kluci o tom baví. V té době jsem to úplně tolik nevnímal, že jsem měl 21 roku, že, nebo 20, tak jsem mlčel a jenom poslouchal. No,
3: No je to ten to dusno v té šatně vycítíš, samozřejmě každý ten hráč, jak to říkal Grigy, cítíš to jinak ve 20, cítíš to jinak v 25 a po 30, protože většinou, když jsi po 30, tak už o tom máš trošku přehled a samozřejmě i ty mladší hráči za tebou občas jdou a řeknou ti, tyjo, hele, tohle to je divný a ty musíš dát za pravdu, takže tohle to někdy probíhá, ale zase na druhou stranu je to šance pro ty kluky, když jsou mladí, že tu šanci dostanou, tak vlastně jim je to jedno, jestli je to z důvodu toho, že jako se ten tvůj konkurent rozhádal s trenérem nebo je zraněný, ale prostě ty máš šanci a jdeš hrát a těšíš se na to, jsi na to připravený, to, že uděláš chybu, jako to k tomu patří, ale nemůžeš přemýšlet nad tím, proč jdeš chytat, jako to si myslím, že vůbec není jako důvod.
4: Řekl to krásně.
2: Díky. A brankářsky, ta zkušenost nejen ze Sparty, kdo vám dal možná jako nejvíc tady z těch kolegů? Byl to Jaromír Blažek?
3: Kolegů nebo trenérských, jako tak, trenéra golmanů?
2: Jasně.
4: Ten trenér golmanů Honza Steskla, to si myslím, že jak jsem přišel z Vítkovic do Sparty, tak jsme si pamatuju, měli první trénink na Strahově na umělé trávě v zimě a byly tam jenom takové malé čudliky jako na rychlé nohy a já to o to skoro zakopával, takže jako si musel říkat ty brodího, co se tady koupili do té Sparty, zakopy to, ale postupem času jako já těma tréninkama od Honzy Stejskala, tak jsem si myslím, že jsem se zlepšoval a ještě když vidíte potom na tréninku, jak to ti kluci zalepí, že to drží ten balon, že to nevyrážejí, tak se snažíte taky, no, a to vás posouvá dál.
3: Já teda Honzu Stejskala zmíním, mám s ním spoustu historek, ale vlastně musím říct, že on mě odnaučil být nervózní, budu se snažit to říct slušně, před odvetou pohárového zápasu ve Slávii, před zápasem chodíš čůra, tak jsme stáli vedle sebe a já říkám, Jendo, tak co, jak to vidíš dneska? A on se na mě tak podíval a říká, hele, buď vyhrajem, anebo prohrajem. Nic jiného se stát nemůže.
4: Jo,
3: a od té doby jsem se normálně nikdy, jednou, možná dvakrát jsem byl jako nervózní, a od té doby jsem si vždycky říkal, hele, tak buď vyhrajem, nebo prohrajem. A bylo to jako ten nesmrtelná věta pro mě, která vlastně jako posouvá mi dál, protože ono to tak opravdu je. No.
2: Nervozita u Tomáše Grigara nějaká panovala během kariéry?
3: A oni si plivnou do rukou a jdou na to, těm je to jedno.
2: Padá to při příchodu na hřiště?
4: Hele, ono to je jakoby, když to řeknu, když hrajete nějaký ten lepší zápas Sparta Slavia a je tam více lidí, tak se na to tak jako soustředíte, že nemáte být ani čas jakoby nervózní. Já myslím, že v takovém velkém zápase jsem skoro jakoby neudělal chybu. Ale pak hrajete nějaký zápas, kde tam je 2000 diváků, všechno slyšíte a tady tyhle ty nadávky od těch diváků a tady tohle, tak najednou zatím začnete uvažovat. A paradoxně jste více nervózní než v těch větších zápasech.
2: Evropské zkušenosti ve Spartě jste nabil, zápasy proti Varechemu, Austrii, Vídeň, pak o rok později v poháru UEFA také Toulouse, Spartak, Moskva, Leverkusen. To byly zážitky jistě, které možná řadíte, možná třeba na některé ligové.
4: Jo, to byly super zážitky. Zrovna to byla ta sezona, kdy Jarda Blažek byl v tom Německu a my jsme hráli ty poháry. Pamatuju si, že v tom Toulouse jsme vyhráli 3-2, Pavlík tam snad dával gola.
3: Já jsem nahrál na 2.
4: Nebo takhle.
3: To jsem byl po operaci těch třísel, to jsem vyprávěl o tom šuspitlu, co jsem hrál, že jsem, mě bolelo to.
4: Ale byla to taková blbá skupina, že tam bylo snad 5 týmů a hrál se 2 doma, dva venku, že to nebyla žádná odveta.
2: To byla,
3: ale ten zápas Toulouse byl výborný, jako ten stadion byl nádherný, mě to úplně jako bavilo, vlastně bylo to všechno hezký, jako oni byli výborní, měli ty křídla takový ty, co jsou teďka moderní, vím, že z Denda Pospěch taky jsme se o tom podle mě tady bavili, ten tady byl asi před měsícem mimochodem a vím, že hrál na hráče, já teď nevím, jestli to byl nějaký Žervíňo nebo něco takovýhleho a ten to bylo neskutečný a z Denda Pospěch pro mě je jeden z nejlepších obránců a vůbec ho nestíhal, jako to bylo neskutečný, co oni tam měli za hráče a my jsme je tam ještě pobili pak ke konci, takže to byl jako výjimečný zápas i na tu atmosféru, i jako jak to probíhalo. No.
2: My jsme se vlastně teď už plynule dostali i k sezóně, kdy jste se setkali, byly to vlastně 2 sezony ve Spartě, Pavel přišel tehdy do 7. kola té rozjeté sezony 2006-7, která končila dublem. Zajímá mě to zase, jak jste cítil třeba podíl na úspěchu, když jste třeba v té dané sezóně, jste nebyli jedničkou, to jsme říkali, chytal v lize jeden zápas, bylo to ten jediný společný v té sezóně proti Brnu, vyhráli jste 2-0 a v poháru, který jste taky vyhráli, jste chytal vlastně v Břeclavi, tehdy 8. finále, pak další zápasy ne. Jak to třeba člověk prožívá na místě té brankářské dvojky?
4: Zase to, když se budeme o tom bavit, já jsem byl ten mladý kluk, jakoby, takže to nebylo úplně
3: takový... Co ti bylo kolik v tu dobu?
4: 20 jsem přišel do Sparty, no, 21, takže úplně to tak nějak neprožíváte, byl jsem rád, jako, že se vyhrávalo, ale úplně to nebylo takový, že mám za to velké strašné zásluhy, no. Ale samozřejmě užíval jsem si to s tím týmem.
2: My jsme naznačili, že jste ze Slezska, měli jsme tady ostatně Zdenka Pospěcha, který to téma také nějakým způsobem otevřel. Byli jste tam pak ještě s Tomášem Řepkou, Miroslavem Matušovičem. Nikdo vám to tady v Praze třeba nepředhazoval, že jste z téhle části republiky?
4: Ale tak o mě se úplně tolik nevědělo, že jsem snad z Opavy, ale samozřejmě...
3: Když se naučil mluvit česky rychle.
4: Ne, ono to bylo... V Česku tady jako v Praze mi říkali, ty jsi Moravák, ty tam furt máš ty slovíčka z Moravy, přijedu do přijel jsem jako k rodičům a ty říkal, ty brďo, ty mluvíš jak Pražák, takže to jsem se nevyrval, já byl tak někde mezi, já byl tam na Vysočině asi.
3: Nezavděčil.
4: No. Ale mě jako, o mě ani snad ani nevěděli, že jsem přišel z Opavy nebo z Vítkovic, tak to tak nikdo neřešil.
3: Jak to teda,
4: míra,
3: jak to vzniklo teda?
4: Jsem
3: Tomáš Grigar do Prahy.
4: No, chytal jsem druhou ligu ve Vítkovicích. A když jsme u toho bylo Pavla Vrby, tak byla reprezentace mistrovství světa v Dubaji. To bylo nějakých ve 20 letech, ale měl jsem štěstí, že se to odložilo snad do půl roku. A díky tomu půl roku jsem se dostal přes Michala Daňka jakoby do brány a byl jsem tam jednička. A na to konto, že v té Dubaji se mi podařily nějaké zápasy, tam mě koupila Sparta jako mladého nadějného hráče.
2: No vy jste začínal vlastně ve Vítkovicích, kde pak chytal taky Tomáš Vaclík. Dá se tam mluvit o nějaké brankářské škole, nebo to prostě vyšlo takhle, že jste během třeba 4 let byli takhle výborní golmani?
4: Plně, že by tam byla nějaká brankářská škola, tam nebylo. Tam byl jeden trenér, Honza Laslop se jmenoval, který dělal maximálně v pondělí jako brankářské tréninky, když byl čas, ale úplně to nebylo na takové úrovni, jak je to teď, že už ti golmani jako mají trenéra golmanů a každý den s nima pracují, já nevím, minimálně 30 minut při tom tréninku. Takže tam to bylo spíš takový samorozno, že jsem musel být trošku.
3: Když si teda uvědomu, tak to by bylo teda 18-19, když si chytal druhou ligu ve Vítkovicích, to je super. A koho jsi tam vytlačil? Pamatuješ si to, kdo tam byl jako jednička v tu dobu?
4: Jo, ale to vám asi nikdo, to jméno vám to asi nebude říkat, Marian Kalo se jmenoval.
3: Ale starší golman teda.
4: Starší golman šel potom do Budějovic, Jakub Kavka. Ale tam odešel do Budějovic a pak tam přivedli mladého Slováka a na to konto jsem pak se dostal já naštěstí.
2: A vy jste byl jako povahově takový, že jste si nepřipoučil třeba to, že teď tady vytlačím to staršího borce, který na mě bude koukat skrz prsty.
4: Když to řeknu takhle, tak já v té době úplně jsem jak ten fotbal, když to neřešil úplně, tak jak to řeší dneska kluci od 15, jako jo, budu se tím živit. Já prostě jel ten dorost, užíval jsem si to. A najednou mi řekli, ale končí tady dorostu, jdeš tady do Ačka. Tak jo, no, a od té doby už mi to trošku přeplo a už jsem se tomu více věnoval.
2: Ale Pavel, v kolika jsi se začínal fotbal úplně? Jako kopal si do míče někde, ale v klubu?
3: No v Břevnově, v těch, já jsem hrál na černo, ještě tenkrát byli, no ne, se říkalo, že hraješ, no. Že hraješ na černo, že jsi neměl registračku prostě, jasně. Nebo se hrálo na někoho jiného. Já si pamatuju Pavel Lichtenstein, že se jmenoval, byl o rok starší prostě ten kluk a já jsem hrál na jeho registračku, protože ještě jsem, ono se smělo hrát, teď nevím, jestli od 7 třeba, a já jsem vlastně už nastupoval jako...
2: Jsi šlechtické jméno jsi měl první teda fotbalové, no, třeba, tak ty jsi byl jaký šlechtic pak fotbalový.
3: Pochopitelně.
2: Teda, tý... No ale mě zaujalo, že vy jste začínal v 9 až?
4: Třetí třída, no.
2: Jo, ve třetí třídě. Mm. Tak to bylo v pohodě.
4: První dvě jsem hrával nějak hokej, ale to mě nějak nebavilo, nějak jsme to nestíhali, tak najednou mě vzali do fotbalu.
2: Jo, za Vítky, že byste pak hrál prostě.
3: V útoku.
2: Jo.
3: Ne, dobrá.
4: No, hokej nebo fotbal?
3: No, ne. Hokej.
4: Hokej, no, tak nevím, teď to neumím bruslit ani na klečkových bruslích, no, takže to je složitý.
2: Tak s vaší postavou to může být třeba i nebezpečné, jste hodně vytáhlý borec. No. Tomáš Grigar je hostem desítky Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Mluvil jste o reprezentaci, ve které jste nastupoval třeba ve 20 pod Pavlem Vrbou, ten turnaj vlastně v roce 2003, Austrálie 1-1, Brazílie 1-1, slovotní soupeři, pak tedy prohra s Kanadou, takže konec ve skupině. Nicméně jste zažil i Ačkovou repre v roce 2009 a byly to specifické vzpomínky, protože jeden ten zápas v červnu byl pod Františkem Strakou, který dneska slaví mimochodem 68, takže přejeme na dálku, no jasně, všechno nejlepší.
3: Franto, všechno nejlepší, hodně zdraví.
2: Pokud nás poslouchá samozřejmě. A pak v listopadu 2009 to byl jeden z prvních zápasu pod Michalem Bílkem.
9: Čeští fotbalisté hru opticky kontrolovali, jenomže na to, aby mohli být nebezpeční, směrem dopředu kazili až příliš jednoduchých přihrávek. Hráli zbrkle a často i komplikovaně, takže se ani po druhé na turnaji neprosadili. Naopak jednoduše hrající soupeř jim dokázal vstřelit dva góly. Ve 24. minutě se trefil hlavou Žavadov a v závěru senzační vítězství pojistil Abyšov. Svěřenci Michala Bílka tak nedali za 180 minut na turnaji branku týmům ze druhé stovky žebříčku a odjíždějí s ostudou. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Alain.
2: Omlouvám se, občas tady připomínáme takovéhle věci z hlediska spíš historické zajímavosti.
3: Ti dal gól Žavadov, jo?
4: Nevím, no.
2: Ne, protože mluvili jsme často i o Michalu Bílkovi, který měl těžkou pozici a vlastně hned od toho začátku. Nastartovalo se to, to byl vlastně ligový výběr, ne? V těch Spojených arabských emirátech, jak jste tam byli. Že to vlastně byla taková zkouška, kdo by se mohl třeba prosadit, tak ale na druhou stranu... No. První zápas bez branek, druhý zápas teda dva inkasované, ale tak jak vy jste to třeba tohle prožíval, byl jste v repre?
4: Já byl za to strašně rád, ještě jsem tam byl s Jardou Drobným, který je jako super kluk, takže ten mě tam úplně všechno zaučil, říkal mi, co mám dělat, jak mám dělat a tady tohle. První zápas chytal Jarda, hráli jsme nějak 0-0, myslím, že? No a pak já jsem si myslel, že to bude odkytat celý Jakub Jarda, jako i ten druhý zápas, no, ale trenér říkal, že jdu do brány, tak jsem šel, že samozřejmě jsem byl rád, no.
2: No asi ta doba vlastně většinou bývá taková, že chytají v repre ti golmani z největších klubů, vy už jste tehdy byl vlastně golmanem, který byl v Teplicích, během kariéry měl jste momenty, kdy jste si říkal, tyjo, teď mi to jde, mohl bych třeba i z Teplice dostat do repre?
4: Tak to jsem si asi říkal, ale byl tam Petr Čech a ten podle mě zabil třeba tři generace jakoby golmanů, že nikoho tam nepustil, no, takže to tady, já jsem mohl jenom spolehat na takový ten ligový výběr, když tam třeba nechtěl jet, když to bylo po sezóně nebo něco takového.
3: No dobře, a tak to je nároďák a teďka za těch x let v Teplicích měl si jako pocit, takovou formu a k tomu ještě nějakou nabídku, o který si přemýšlel, že by si vzal, že by si z těch Teplic odešel?
4: Jako formu někdy jsem si říkal, že fakt chytám dobře, když se nám dařilo, že jsme byli hodně nahoře, že jsme hráli kolem třeba toho 4. a 5. místa, že to bylo za pana Šťastného a pana Hejkala, že opravdu jsme věděli, že každý zápas vyhrajeme, že to dokážeme otočit a když prohráváme, ale vždycky přišlo Franta Hrdlička a říkal, Grigi, je tady nějaká nabídka na tebe, tak se snaž, makej tady tohle, ale nikdy mi neřekl konkrétně úplně kam, nebo je takový, jo.
2: No. Vy jste, už jsme u Teplic, ale vy jste se tam vlastně dostal, jak jsme říkali, z Bčka Sparty. Kam jste se dostal po té sezóně, kdy jste končili oba s Pavlem? To je poslední moment, který bych jenom zmínil, protože to byl ten v uvozovkách slavný dojezd té sezóny 27-28, kdy vy jste prohráli s Brnem po vyloučení Tomáše Řepky 0-2, pak s Ostravou a pak se teda jelo do Liberce. Tam byl moment, že vy jste chytal naposledy proti Ostravě a pohárové finále už to už jste nějak byl, řekněme, mimo tým, nebo?
4: Ne, já si to taky pamatuju, jsme měli náskok 4 body, kolo předtím jsme remizovali na Bohemce a Slávě snad prohrála doma s Ježíškou nebo s někým takovým, tak říkáme, už to jde, máme dva zápasy doma. Hned ten první zápas s Brnem.
2: To bylo Bobby Brno, no, Petra Uličného.
4: 30. vteřině, hele, jak jsme to, a furt jsme, myslím, že jsme to mohli úplně v klidu uhrát, ale zvládli jsme i ten druhý zápas domácí, no, a potom do Liberce, vím, že jsem měl nějak problémy potom jakoby s prstem na ruce, že jsem říkal, držel to Pepa Chovanec. Mm. Ale říkám, teda, že byli fakt, jak jsem prostě, no v pohodě, klidu, jde tam pošta, takže to je jedno. No. Mm. No a potom aj ten pohár dochytal, Tomáš Pošluka, jsme vyhráli ten pohár, ale vím, že to bylo takový, že fanoušci radši ligu, než tady tenhle pohár. No.
3: Mm. Bylo dusno. No.
2: Bylo dusno, to jsme se tady s Pavlem Horvátem, který taky k tomu má co říct, už mnohokrát bavili. Nicméně jenom ta vaše, vy jste ze Slezska, ale přece jestli máte blíž ke Spartě, anebo jste měl blíž třeba k nějakému jinému klubu, pokud to bereme teďkon třeba z těch pražských.
4: Z pražských, tak Sparta. Jo.
2: A Slávě vám vzala tehdy titul, takže to úplně třeba jste nemusel nikdy.
4: Ne, a tak šel jsem kluk z Vítkovic, já si to pamatuju, já jsem byl ve Vítkovicích a díval jsem se na tu Ligu mistrů, jak Lokven zdával toho gola, to pamatuju, jak se postoupilo jakoby a já za dva měsíce přišel do Sparty.
2: Jo, to byl Kincel, ne?
3: Proti no, Mára Kincel. S Lácijem, no.
4: No, tak Mára Kincel, no. Tak já pak přišel za dva měsíce do té Sparty a takhle koukal tam Pouborsky a tady tíhle. Takže já úplně vykulenej tu je a říkám dobrý den tu je. Co tady budu dělat, já, no.
2: No ne, tak...
4: Ale ke Spartě blíž, samozřejmě, protože jsem tam byl pět let.
2: Takže když se vyhrálo nad Slaví, tak jste to taky patřičně oslavil třeba. Nebo jste to cítil jako lepší. No já vám připomenu, jedno vítězství nad Slaví, asi možná tušíte, kam směřuju.
10: V posledním utkání pátého kola Gambrinus ligy hraje Slavia Praha proti Teplicím. Na stadionu ve Vršovickém Medenu zápas sleduje Jan Suchan.
11: Fanouškům sešívaných bych doporučil, aby si sedli nebo se minimálně pořádně přidrželi, protože ta informace, kterou teď uslyší, je vůbec nepotěší. Sešívaní totiž prohrávají v 83. minutě s Teplicemi už 0-5. Ano, 0-5.
2: A pak to bylo 0-7 nakonec. Právě Mahmutovič dokonal ještě hat-trick. To byly asi pěkné momenty, ne?
4: Tenhle zápas si taky pamatuju, to nezapomerte nikdy, že když vyhráte na Slavě 7-0. Vím, že před tím zápasem byla taková strašná bouřka, že jsme si říkali, ty jo, ono se snad asi nebude hrát. Mm. Pak jsme přijeli do Edenu a krásný trávník, všechno v pohodě, no. Mm. Najednou vedete v poločase 2-0, pak Karel Kysel tam vynadal rozhodčímu, který mu dal dvě žluté během minuty a byla červená. A Slávě furt do nás bušila, přišla Mahmutovič a ten začal utíkat a dal, nevím, metrik dával, ale něco takového, no.
2: Ale jako jak
4: padlo všechno úplně, to byl krásný zápas. No.
2: A tak víš, jako Pavle, že ten golman tam pak stojí a ty se spoluhráči vepředu se bavíš a on nemá co dělat.
3: No, tak tohle to jsou výjimeční samozřejmě zápasy, já si myslím, že zažiješ i opačný a já si uvědomu, když jsem hrál za Slávě, jak jsme jeli do Ostravy a vůbec tomu nic nenasvědčoval, dostali jsme tam 5 jako a jeli jsme zpátky a vlastně vůbec jsem si neuvědomoval, proč to bylo, normálně jsme dostali můra a jedeš zpátky, no prostě tohle to potká, myslím si, většinu hráčů za kariéru, ať už z toho momentu, že někomu dáš 5-7 gólů, anebo mě to někde schytáš, no někdy se na to můžeš připravit, ale většinou je to nečekaný i to, že vyhraješ, jako jo. Hmm.
2: No, byly to tedy vlastně tyhle zápisy, připomeneme si třeba pak ještě nějaké jiné, nicméně, jak jste vnímal pozici Teplic v té lize, protože my jsme si připomínali i na té teplické živé desíce s Janem Reskem, že on tehdy tam začínal vlastně v roce 2002, kdy Teplice měli za sebou to druhé místo, účast třeba v kvalifikaci o Ligu mistrů, a pak, když jste tam byl vy, Tomáši, tak ten úspěch přišel na začátku, pohár 2009 a možná postupně třeba šly ty výsledky dolů, i když jste tam pod Danem Šmejkalem měli ještě jednou to páté místo. My jsme tady na to taky vzpomínali, byl tady zhruba před dvěma měsíci. Jak jste vnímal tu pozici klubu třeba i ze svého pohledu?
4: Já tam přišel z velkou klubu jakoby ze Sparty a přišel jsem do Teplic a každý mi říkal, že to je rodinný klub. A ono se to potvrdilo. Fakt, že to byl rodinný klub, že tam byla taková pohoda, chodili jsme vždycky na večeře společně po zápase, přítelkyně, manželky, všechno se tam mohlo vzít, děti. A ten začátek, jak jsme přišli, tak opravdu se dařilo, jakože do čeho jsme kopli, to tam spadlo a

0: když jdete na kávu, že tam paní přes ten šátek si tam dává něco, tak to úplně
1: odlišná kultura, jasně, no, v Teplicích jsme byli minulý týden vlastně a to lázeňské město tam neustále jako na vás trošku sála takovou zajímavou atmosféru. Mě to teda osobně uklidňovalo, ale bych tam žil třeba nějakou delší dobu, tak by to bylo jiné. Nicméně, co se týče trenérů...
2: My jsme byli v jiném parku, Honzo.
1: My jsme byli v lázeňském parku. Když... dáme před sebe ta jména trenérů, kteří vás vedli. Vy jste mluvil o Jiřím Plíškovi, který tam byl do roku 2011, pak Petr Rada, Zdeněk Šťastný. Petr Rada se vrátil v roce 2015 na chvilku, David Vavruška na sezonu 2015-16, kterou jste končili nakonec 3 body nad sestupem. Právě s Danielem Šmejkalem jsme mluvili o tom, že se Teplice dostali na to zatím nejlepší umístění a největší bodový zisk doposavat. A pak tam byl Stanislav Hejkal, Radim Kučera, Jiří Jarošík a aktuálně tedy nejdéle trénující kouč, co se týče soutěžních zápasů, Zdenko Frtěla. Jaké to jméno, které třeba pro vás osobně znamenalo hodně?
0: Tak měl jsem rád pana Radu, protože ten byl správný.
2: To všichni.
0: Ten se byl za hráče, prostě když někdo křičel na tribuně, jako to vystřídil, ten hraje hrozně, tak on se dokázal, on s těma nohama nemohl tolik běhat nebo něco, ale po těch hlavičkách nahoru tam skákal jako mladý kluk, jako, takže se fakt jako bylo jako za ty hráče. A samozřejmě taky rád vzpomínám na tu sezonu, když tam byl trenér Šťastný a trenér Hejkal, že nám to jako šlapalo, no, tak tady tyhle dva bych vybral jakoby.
2: Já si pamatuju trošku specifický teplický publikum, protože i jeden z nejklidnějších lidí, který znám, je Karel Rada. A musím říct, že i Karel Rada, viděl jsem po našem vstřeleném gólu, když jsme hráli v Teplicích, že běžel k hlavní tribuně a na někoho tam něco křičel, protože prostě tam to bylo hodně slyšet z té tribuny. Většinou negativní a těžko se tam těm fanouškům dalo zavděčit. Myslím si, že teďka s odstupem času možná mi dají za pravdu, že to trošku přeháněli, no.
1: No, ta sezona, o které jsem mluvil, to byla sezona 2016-17, kdy Teplice udělali 48 bodů za 30 kol a od té doby vlastně se tomu ani nedokázali přiblížit, a to mluvíme, že se jde nadstavba. V té aktuální sezóně, která teď končí, baráží Teplice na 42 bodech a to mají za sebou třeba i tu úspěšnou poslední štaci v rámci i té skupiny o záchranu. Vy jste tehdy, kdybyste porazili Duklu, se dostali do Evropy. Pamatujete si na to, to je 10 let vlastně zpátky, 9 let, možná už moc ne. Každopádně, co stojí podle Tomáše Grigara za tím, že to třeba nějakým způsobem už nešlo napodobit v těch posledních letech, získat třeba skladby kádru, nebo jako myslíte finance třeba, že...
0: Já si myslím, že ty finance hrajou velkou roli, že teď jako do toho fotbalu se sypou ty peníze a teď už je více klubů, který jsou jako finančně na tom dobře, že si dokážou dovolit ty hráče, mají lepší to zázemí, všechno kolem a takové ty menší kluby zatím budou furt byty, no, že když nemáš ty peníze, podle mě nahoře nebudeš hrát.
2: No, je to tak, samozřejmě bylo by potřeba si do toho kádru v Teplicích trošku investovat. My tak jsme tam byli před tou chvilkou, tak vlastně jako většina těch teplických hráčů tam vlastně zůstane, protože o ně úplně není zájem, což znamená to, že to mužstvo prostě, jak tady padlo, v tuhle chvíli je průměrný a vlastně se trošku jako obávám, že moc jako slabších týmů jako příští sezonu v lize třeba nebude, no.
1: Co se týče vlastně ještě hráčů, které bych chtěl zmínit, tak otevřel jsem si zase tady chytrou knihu statistik. Nejvíce žlutých karet, Tomáš, možná už zase tuší, kam směřuji. Jaroslav Šilhavý 118, Marek Matějovský 110, Admir Lijevakovič 106, pak je tam teda Pavel Horváth 97 na 4. místě.
2: No,
1: za těch 100 let,
2: to stovka, no.
1: Gratulujeme, máš hodně zápasů odehráno. Ale Admir Lijevakovič 2007 až 2021, váš tak s ním, nebo to je taková duše Teplic, byť to není Čech. Nevím si, že má třeba české občanství, jak tady dlouho žije.
0: To asi nemá, ale jako pro ty Teplice byl strašně důležitý a on byl takový fakt opravdu to srdce. Ten, který prostě zel za stavu, jestli se vedli 4-0 nebo prohrávali 4-0, tak prostě toho frajera jako v tom prostředku vždycky pokopal. Mu to bylo jedno prostě. On do toho šel.
2: Nebo vynadal.
0: No, samozřejmě. Ale někdy dostal i tu žlutou jakoby neprávě, že ti rozhodčí už na něho byli jakoby trošku přísnější, aby si ho hned na začátku jakoby chytli, aby do toho nechodil úplně. Tak
2: trošku podobný typ Jirka Sabou, ty jsi to tam nezažil.
0: Nezažil. No.
2: Jirka Sabou byl hodně podobný typ takovýhle hráče, který si uměl zjednat respekt ať už verbálně nebo fyzicky, ale ty hráče tam potřebuješ, to je jasný. Já teďka jsem byl nedávno na mosteckém Bčku se podívat v Modlanech a Leva ještě nastupuje tady v té soutěži za Modlany, nastoupil na posledních 30 minut a byl nadstandardní, bych řekl.
0: Dostal žlutou?
2: Ne, já si myslím, že prohrávali už vysoko, takže už ne.
1: A myslíte, že tihle hráči se to

0: třeba mají jako vůbec odnaučovat, protože, jenom abych to uvedl na pravou míru, v Anglii působí teď Jefferson Lerma, vlastně vyhrál teď konferenční ligu včera, hrál dříve ve Španělsku a měl bilanci ve Španělsku, pak v Anglii ty první sezony třeba 12 plus žlutých karet za sezonu. Víme, že tam se hraje 38 koli v Anglii, ale pak to najednou utl a teď jako má průměr opravdu jako v jednotkách za sezonu. Asi mu možná někdo třeba řekl, hele, není to úplně ideální.
1: My jsme se teďka chvilku před tím vysíláním bavili, že trošku jako mizejí ty emoce v tom fotbale nebo v tom sportu obecně, že ty hráči jsou většinou třeba introverti, tím, že ty party už jsou takový trošku rozbitý těma moderníma věcma, jako jsou telefony a už to není tak složený ta šatna, že vlastně v tom zápase slyšíš spoustu křiků, jo, ale není to už tak jako aktivní, jako to bývalo, když my jsme byli mladší, ty starý hráči vlastně mluvili úplně všichni, jako já si neuvědomuji vlastně nikoho, kdo by na hřišti nemluvil, teďka už je to fakt sporadický, že spousta kluků fakt jako nemluví. No.
0: Emoce k fotbalu patří a poslední roky patří k fotbalu v Česku taky nadstavba, máte jí rád, Tomáši? Na stadionech teď byla různá ta vyjádření, nechceme nadstavbu.
2: Nechceme nadstavbu, no, ale zase... Podívejte se na to, jako Ostrava by třeba spadla, kdyby nebyla na stavba.
0: No, to měli, díky
2: tomu se jakoby asi zachrání, protože vyhráli má 3-0, že? Mm-hmm. V některých fázích je to asi jakoby zajímavý. No. Někdy je to jako taky asi zbytečné, jako když hraje a je už šestý tým, který už nemá šanci na nic jakoby v té skupině.
0: Ale začínalo to, že se hrálo v té prostřední skupině o Evropu a ostatně oni hráli taky Teplice, jenom to bohužel ty naděje na Evropu rychle zhasly.
3: Ve skupině o Evropskou ligu nastoupily Teplice proti Mladé Boleslavi a toto utkání pro nás sledoval na stadionu Na stínadlech reportér David Kalvas.
4: Tady už je konec, domácí fotbalisté si co si vysvětlují se svými fanoušky, protože prohráli s Mladou Boleslaví Teplice vysoko 0-8. Teplice hráli od 40. minuty bez vyloučeného Skejbala a ve druhém poločase jim přidal další dva góly jejich odchovanec Takáč. Takže Teplice Mladá Boleslav 0-8.
0: No,
1: tak se říká nešťastnou ranou z dálky.
0: Ne, poločas 0-6 to bylo.
2: Já si to pamatuju.
1: Jsi chytal, jo?
2: No, jasně, ale v útoku Komičenko Mešanovič. A tam, když si to pustíte, tak si myslím, že jsem neudělal žádnou chybu zrovna v tom zápase, ale oni prostě to svojí kvalitou jako dávali krásné goly, ale my jsme vedli, nebo takhle, nevedli jsme, protože jsme prohráli 8-0, ale my jsme dostali gola a teď najednou, jak jsme věděli, že to je, jak, to byla první rok té nastavby, že tady tohle, a že to jdeme teď zvrátit, tak najednou, boom, druhý gol 0-2 a všichni se zblázně, teď byl roh. A my jsme byli všichni ve vápně a nikdo nebyl vzadu. A Komličenko a Mešanovi zběželi normálně 70 metrů sami dva. Že? Takže přede mnou to nahrál do prázdny a byl šilený zápas. No.
1: A kdo tam byl trenér v tu dobu?
2: To myslím, že...
0: Stanislav Hejkal tam byl.
2: Stanislav Hejkal a pak dostal nějaký opas, ten pasový opar z toho.
0: Takhle a kdo přestává řvát první v takovémhle zápase, golman nebo trenér?
2: Tak trenér podle mě už má hlavu v dlaních, to je, že už neví, co má dělat.
1: To se jdeš schovat do té budky a nechceš být vidět.
2: Pak ještě on zašibal, dostal tu červenou, že tak to už bylo takové úplně, že se, on se vysvobodil z toho zápasu, dá se říct. A
1: to je jako dostal Martin Hašek kdysi červenou na Barceloně do Spartu.
0: A dostali Bůra.
1: No. Taky dostal druhou půl hraješ na Barceloně v deseti.
0: Když bys tam normálně potřeboval třeba 15 hráčů. No, každopádně, když jsme tady mluvili i o aktuálních věcech, tak hraje se baráž. Ona se hraje teď vlastně po 6. z těch 7 možných edic, ale tu jednu zrušil COVID. A vy jste ji taky absolvoval za Teplice proti Vlašimi, ale vlastně bylo to podobné jako Baník teď proti Táborsku, první zápas 3-0 a pak lid? Nebo ne?
2: Bylo to tak. Bylo
0: protože
2: to úplně stejný,
0: o tom, že to je hotové,
2: že to bylo, že to bylo první poločas, byl takový nervózní, Vlašim jako celkem zajímavé to věci, ale my jsme potom v tom druhém, nebo na konci prvního poločasu jsme dali gola, pak jsme přidali další dva, bylo 3-0, tak už to bylo také klidnější, no. Samozřejmě ještě ten odvrtný zápas, to Vlašim to zkusila, jako dřeli makali, ale
1: no, teď vlastně to si to pohlídali. Můžeme to využít, jako jaký je ten pocit před tou baráží, vlastně ty tam můžeš jenom ztratit, jako.
2: No samozřejmě, chcete si uhájit tu ligovou příslušnost, ale věřili jsme, že, jako prostě, že tam je velký rozdíl mezi ligou a druhou ligou, co se jenom potvrzuje. No.
0: Ale
2: tuhle sezonu jsem si říkal, že by někdo z druhé ligy mohl to potrápit, ale po těch dvou zápasech to vypadá, že je hotovo.
0: Tak když jste viděli, třeba osobně jste chytal za Ústí tu druhou ligu proti Artisu, proti Táborsku, předpokládám, že ano. Když jste viděli tu výkonnost třeba a pak jste to porovnal s nedávnou zkušeností z první ligy, přesto je tam jako takovýhle rozdíl, že prostě ani třeba jedno to vítěz, oni je 22 barážových zápasů, opravdu zápasů těch 90 minut, jedno jediné vítězství loni Chrudimi nad Pardubicemi, jako jinak vůbec.
2: tak bylo tam ještě ta Dukla, že tam měla trošku problémy s tou Lišní, ne? No, že tam to šlo na penalty, ale...
1: penalty, ne?
0: Zvyškovém loni.
1: No, Zvyškovém, no.
2: Ještě to vezmu, my v té druhé lize jsme prohrali jenom fakt ze Zbrojovkou dvakrát, jinak jako by Táborsko doma jsme smetli 4-0, nevím, Opavu, 2-1, co tam bylo, kdo tam
0: no to hraje? Táborsko, to...
2: V tom, na Artisu jsme vyhrali 3-1, takže jako tam je to tak vyrovnaný, že... Ale jako na tu ligovou si myslím, že... To ještě není, jakoby v té, jako postupit z druhé, třetího místa přes tu baráž, že to je hodně složitý.
1: To je těžký, no. Já jenom ještě teda, už se trošku blížíme ke konci, jo, takže 43 let.
2: Ano.
1: Konec Ústí teďka teda oznámenej.
2: Ano.
1: Nějaký důvod jako zdravotní, nebo?
2: Je tam sportovní ředitel nový, pan Dobijáš, a ten mi celou dobu říkal, že dostal prostě na starosti takový projekt, že do 2-3 let chce postoupit do ligy. A že tam chce mít golmana, který už prostě ty 2-3 roky tam bude chytat a bude potom hotový na první ligu.
1: Mm-hmm.
2: Tohle bylo takový
1: důvod. Proč?
0: Ale končíte i s Janem Čtvrtečkou, dva golmani.
2: Ano.
0: Takže mají úplně nového někdo?
2: Nechali si tam třetího golmana Davida Němce, který si myslím, že tam asi chytat nebude tu druhou ligu, takže tam budou muset přivést minimálně dva golmany, no. Mm-hmm. Minimálně, no. Mm-hmm. Ale tak, jak bylo někde v těch novinách, tak má na seznamu 10 golmanů, 15 založníků a 20 útočníků,
1: takže celý mužstvo. No a ty jsi i trénoval teda, ty jsi byl i trenér golmanů v podstatě.
2: Jo, jak tam byla ta třetí liga a takový ten menší rozpočet, takže mě tam dělal jako, že budu chytat v Ústí a ještě trénovat jakoby Ačko v Ústí jako golmany plus dorosty, no. Takže jsem tam 2 roky trénoval, no.
0: Trénoval, jo? Jako to minulý čas je správně?
2: Ano.
0: Nebudete trénovat dál?
2: V Ústí je uzavřená kapitola, protože pan Dobijáš mi tam nechce.
0: Dobře, rozumíme tomu a...
1: To trošku já teda se, no. Jestli můžu se k tomu vyjádřit, že to můj pořád, tak to je takový jako trošku smutný pro mě, no. Jako, když tam máš kluka, který si myslím, že tam něco odved, já samozřejmě nevím, jestli jsi úplně hodnej, ale tak logicky, když ho znám a znám i ty kluky některý kolem, tak nikdy jsem na Grigio neslyšel úplně nic špatného, takže je škoda takovýhleho člověka pouštět a hledat nový, no. To takový smutnej konec, někdy to tak prostě je, že jako o tom rozhodne člověk, který třeba úplně, nechci říct, že nemá tu kompetenci, protože ji asi má, ale není v tom tak zabředlý v tom fotbale, no.
0: No, paradoxně tedy, jak jsme zmiňovali poslední zápas 6. května a zase proti Opavě, odkud pocházíte při vítězství V1, takže
1: no.
0: V tu chvíli jste ale netušil, že končíte, vy jste se zranil, ne, tam?
2: V tu chvíli už jsem to věděl.
0: Takže jste o poločase střídal schválně.
2: Nebo před tím zápasem, ne, to nebylo vůbec schválně, jakoby. Před tím zápasem si mě zavolal zase pan Dobijáš a řekl mi, že končím. A říkám, a kdo to rozhodl? No, říkal, no, že vedení klubu, no, a tak vedení klubu tam jenom Přema, Kubaň, trenér a pan Dobijáš, no, a já věděl, že trenér a pan Kubaň, že mě chce, no, takže to říkal, že to je vedení klubu a přitom to bylo jeho rozhodnutí, ale už jsem to věděl, tak už se Sváťou jsem řešil, ale tak už tam necháme chytat jako kluky, byli, já nevím, poslední 4 kola dokonce a Sváťa říkal, ne, chceme udělat ten nejlepší výsledek a jsme na tom 4. místě aspoň nebo něco, říkám, OK, tak tam jdu do té brány. Šel jsem s Opavou, dobrý zápas, myslím, že jsem chytal v pohodě, ale prdlo mi v lítku a v čase jsem musel jít dolů, no. To nebylo nějak na schvál nebo něco.
0: Ne, to
2: ale v té době,
0: ale...
2: když to řeknu takhle blbě, tak tomu Dobijášovi se to strašně hodilo. Že mě vyhodil, že já jsem se zranil a že budu chytat.
1: Už jsi starý, už jsi zraněný. No.
0: Ale vy jste říkal loni, nebo letos dubnu pro iDnes.cz, zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat, jestli to bude 2., 3. liga nebo divize, tak to takhle platí?
2: Platí to samozřejmě.
0: Takže kde?
1: Takže nabídky už tam jsou.
2: Nějaké oťukování už tam je, ale zatím není nic konkrétního.
1: A je to
2: tak
1: dobře,
2: smysl.
1: Tak ne, jako konkrétně ne to, ale je to 2. liga nebo 3. liga?
2: Je tam něco s 2. ligou, jakože trénovat, dejme tomu, a nějaké ty nižší soutěže chytání. A ty ale jak se dopadne, tak
1: jasně.
2: Uvidíme.
1: A ty se cítíš normálně jako 100%?
2: Já se cítím dobře, samozřejmě. Když si nedám večer pivo, tak jsem ráno dobrý.
1: A nebo když se najíš těch 7.
2: No, samozřejmě.
0: No, ale sportovní dlouhověkost, to je obdivuhodná věc. Samozřejmě jsme mohli probrat ještě další věci, jako se týče třeba toho, jak se golman vyvíjí s tou dobou, ale v Ústí páteční zápasy, takže víkendy s rodinou to vám vyhovovalo, teď hledáte angažmá teda v pátek večer zápasy, jo?
2: Na tohle jako Svatě Habane se tam dejme tomu polovinu kabiny, jakoby, že řekl, my hrajeme v pátek, víkend budeš mít volnej, většinou. Tak všichni řekli, že jo, že by to nechtěl.
1: Každý 14 dní víkend volný, no. To nemáš celou kariéru.
2: No to právě, to si fakt jako užíváš potom, to ti řekne, jo hoši, a my jsme tam většinou furt vyhrávali, protože se nám dařilo, takže vždycky řekl, jo, OK, budete třeba v sobotu doma si
1: zaběhat. A v pondělí odpoledne.
5: odpoledne.
2: Já tam byli vždycky tréninky ráno, co bylo dobrý.
5: Jasně,
0: a do Slezska nevrátíte se tam třeba příští týden? My jsme tam s Pavlem na svátku fotbalu, tam bude utkání osobností, už jste v rámci McDonald's Cupu taky chytal některý ten zápas.
2: No pojedu tam ale za rodičema.
0: Jasně, dobře. No. Tak se potkáme třeba při nějaké jiné příležitosti, protože by stálo za to, to se někdy pohovořit, jak to vypadá. A držíme palce teda, ať ještě tu kariéru nekončíte, když máte zdraví a když prostě se cítíte, že to je OK?
2: Já vám děkuju.
0: No. A moc děkujeme, že jste přišel. Pavel Horváth zase mohl zazpomínat, my s vámi rádi taky na některé ty momenty a věříme, že Tomáš Grygar ještě třeba bude plnit dlouho média.
1: Já teda v rychlosti jenom řeknu, že Tomáš říká, už jsem mu volal, říká, ale a proč jsi vybral mě, já jako moc mluvnej nejsem, myslím si, že z toho vyvrátil úplně jako bezpečně, buď v pohodě, seš mluvka.
2: Jo, děkuju, já jsem spocený jako při zápase.
0: Moc vám gratulujeme i k té úspěšné kariéře, která ještě nekončí. Hostem desítky Pavla Horvátha byl Tomáš Grygar. A Pavel Horváth tady pochopitelně bude zase, Pavle, těšíme se.
1: Já děkuju za pozvání
0: pondělí,
1: ke mně a
0: pondělí ligová.
1: No. Pondělí ligová a pak jedeme do Ostravy.
0: Ano, do Ostravy na svátek fotbal, McDonald's Cup vrcholí, Radiožurnál Sport byl u toho i Pavel Horváth, tak nás poslouchejte, krásný den přejeme.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horvátha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
7: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horvátha.
6: Topíte se v reklamách.

0: na Mefon.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
2: Pražský update.
3: Rádio Praha.
4: Vítejte v Leonardo Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
3: Leonardo Plus.
4: Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
6: Dobrý den.
4: V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatthodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládám.
5: Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
4: Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
5: Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku. Energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů. Ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně